dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident Asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, když jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostal k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pošli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původního majitele, osloví vás to, jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spál sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako upravný, opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne?
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebujeme mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo? Jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jsem

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo to třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: Šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelbrucku, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelbrucku, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
3: Ano.
2: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a

0: 6 let to takhle vykvetlo úplně.
1: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty prací ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
2: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
0: Kolik má zámek oken, víte to?
1: 80.
0: Se ptáte, já nevím.
1: Myslím, je tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
0: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
1: Ne.
0: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
1: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
0: Co je nejstarším vybavením na zámku?
1: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
0: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
1: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
0: A jak velké to psaníčko jedno je?
1: Tak 40x20 bych tak typoval.
0: Máte poštovní schránku?
1: Ano.
0: Jak vypadá?
1: Černá.
0: Proč černá?
1: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
0: Kde na zámku věšíte prádlo?
1: Ve svém bytě.
0: Věšíte vy nebo paní?
1: Tak na střídačku.
0: Co je největším, prostorově největším exponátem?
1: Asi ty kamna v tom velkém sále.
0: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
1: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
0: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
1: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět pátý ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
0: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
1: V ní teďka sedíme.
0: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
1: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
0: Jo.
1: Jo, jo.
0: Jste koukali, vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
1: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
0: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
1: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
0: Co tomu říkají rodiče?
1: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
0: Nedožili?
1: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
0: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
1: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
0: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
1: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
0: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
1: Já taky. Děkuju.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Takže stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor na, tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
2: A to do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal. Moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel. A já, když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: My jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tematiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes Fortuna Adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
2: Krásné odpoledne všem.
1: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
2: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
1: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
2: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
1: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek. Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit v tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wennberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
4: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
5: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
4: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
5: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
4: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
5: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
6: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
4: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
5: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
6: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
4: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
5: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kde by něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam směl. I ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo? Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo? A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečních řečí?
0: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou?
1: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového...
1: Pokračovat třeba... v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být... opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to
0: těžký
1: já vždycky
0: boj.
1: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím. Už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, tak. Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju, já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo počít v knihovně.
5: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu, já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak bych vám ji zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
2: Jo, teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl, že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
8: exemplář. Ano, já vám to přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
13: většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
9: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Zas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo to já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perls blok.
5: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: Tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
5: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydám.
5: A pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika. I ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do Trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do Trošky. My jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, to je tam, jak je slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna,
2: ano,
1: tam se to
2: tam
1: odehrálo.
2: Se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo?
1: Ano.
2: Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: no,
1: věku.
2: No říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No, já
1: kolik lidí toho lituje. No.
2: Já ho přemlouvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. On už taky napsal. On
1: Určitě.
2: Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery.
1: Ano, ano.
2: On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, no mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru. A my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech. A v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, že jsme se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala... Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od polu k polu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byly kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkala jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn, jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl...
1: Stál kameně jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si Ažku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s

0: Muriádou.
1: Halo.
2: Ano, posloucháme.
1: No, dobrý den, tady je Slávka momentálně z Náchoda.
0: A co vybíráte, Slávko?
1: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou, má hrozně příjemný hlas.
2: Ježi, děkuju.
1: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
2: Ano, vybírá.
0: Taky, hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
2: Já vás také zdravím.
1: Naschledanou.
0: Dobře, naschledanou. Děkujeme, děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
4: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažást, vy nerozumíte rusky, už vidíte tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
2: Já furt pátrám po nějakých receptech.
0: Jo.
2: Já opravdu
0: po jakém
2: jako,
0: teď?
2: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
0: Jo.
2: A tak dlouho to dělám, až...
0: Teď... Až je to lepší než ten originál.
2: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
0: Byla protože dobře jí, uležela.
2: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
0: Aha, novina, výborně, bábovky.
2: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
0: bábovky
2: pak,
0: taky, no,
2: já ti to pak řeknu.
0: Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
2: No, teď já už se na to tak těším.
0: Jo, budeš zkoušet
2: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
0: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme Královské město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi. Zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: Zdravím a já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom když jste tam měli takové ty hlášky s tím mužu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil: Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak se kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám tě z tý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby se projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu! Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trvte ten volný čas nebo i ten pracovní, my jsme moc rádi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Česko si dnes připomíná mistra Jana Husa. Ve Vysoké nad Labem omezili provoz hromadné dopravy. Norští fotbalisté jsou na mistrovství světa ve čtvrtfinále. A počasí zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké ráno. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil koncil v Kostnici kvůli jeho kritice katolické církve. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na odkaz Jana Husa se poté během staletí odvolávaly různé politické režimy, popisuje historička Eva Doležalová.
2: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
1: Češi si připomenou Jana Husa bohoslužbami a slavnostmi. Celodenní trhy budou i v jeho rodném městě Husinec. Zájem o vydání cestovních pasů a občanských průkazů je v našem kraji začátkem července podobný jako loni. Úřady v některých městech mají obsazené online rezervace až do druhé poloviny měsíce. Jinde jsou ale čekací doby minimální.
3: Například v Hradci Králové je v online rezervačním systému první volný termín na podání žádosti o cestovní pas 15. července. Na žádosti o občanský průkaz dokonce až o týden později. Stále ale platí, že lidé můžou přijít i bez objednání. V takovém případě si podle vedoucí odboru hradeckého magistrátu počkají většinou hodinu nebo dvě. Jsou ale dny, kdy je takový nápor, že příjem žádostí zastavují. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Lidé, kteří cestují hromadnou dopravou v Hradci Králové, musí počítat s omezením ve Vysoké nad Labem. Dělníci tam opravují silnici. Autobusy číslo 18 a 20 nezajíždějí k obecnímu úřadu a dále končí na zastávce Vysoká Hostinec. Koalice chce prosadit do sněmovních prázdnin několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit mimo jiné znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Schvalává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Sport.
1: Norští fotbalisté jsou na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Historický postup oslavili po vítězství 2-1 nad Brazílií. V dalším utkání čeká Norsko buď Mexiko nebo Anglie.
0: Počasí.
1: Na východě Čech bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty 20 až 23 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: pondělí 6. července, krásné sváteční ráno taky ode mě, od Jakuba Šmita, který je s vámi i dnes. 4 minuty po páté začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vás ještě jednou všechny vítám a přeju krásný sváteční den. Tak chvíličku si v první reportáži položíme otázku, jak se asi dopravovala šlechta v minulých staletích. O tom totiž přemýšleli i děti z celé republiky a dokonce na tohleto téma vytvořili i 400 výtvarných děl. Zapojili se totiž do soutěže Děti památkám, památky dětem a vítězná díla teď můžou vidět návštěvníci Severočeského muzea v Liberci. Víc v reportáži, v první reportáži našeho dnešního Dobrého rána, kterou pro vás máme už za malou chvíli. Tak startujeme do nového dne. Ještě jednou dobré ráno, ať se hezky vstává.

0: Petr Spálený dospíval v dobrém ránu, za 3 minuty už bude 5:45. Jaké kočáry, balóny nebo první automobily využívala šlechta z Liberecka? Zhruba 400 výtvarných děl na toto téma připravili děti z celé republiky jako součást soutěže Děti památkám, památky dětem. Vítězné obrázky i plastická díla třeba z drátku nebo keramiky teď uvidí lidé v Libereckém muzeu. Soutěž každoročně vyhlašuje Národní památkový ústav.
1: Já jsem měla radost, i styděla jsem trošku, ale já jsem chtěla, aby na mě byli trošku pyšní. Já jsem ještě nikdy v životě nebyla na prvním místě.
2: Karolína Kucherenko je vítězkou kategorie základních uměleckých škol od 1. do 5. třídy ve výtvarné soutěži Děti památkám, památky dětem. Její obrázek uvidí lidé na výstavě v Severočeském muzeu v Liberci.
1: Ten černobílý.
3: Ale to je velký obrázek, jak dlouho ti trvalo ho namalovat?
1: Asi 3 nebo 2 dny.
3: A jak dlouho chodíš do Zušky?
1: Už 2 roky.
3: A co na tom obrázku vidíme? Popíšeš nám to?
1: Je to prostě palác. Tam, kde je kolo. A já jsem tam přidala i kameny, i slunce, i strom.
4: Tak letošním tématem byla šlechta na cestách. My jsme se to snažili pojmout trochu obecně, takže jsme nejdřív zvolili dopravní prostředky a k tomu jsme se snažili naroubovat nějaký příběh, který je propojený s regionální šlechtou.
2: Vysvětluje letošní téma Alžběta Sakařová z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci.
4: Z toho třeba vznikl závodník v Bugatti Kristián Lobkovic, který je rodákem z Turnova, nebo jsme samozřejmě neopomněli první dálkové cesty Teodora Liebiga.
2: Porotci rozdali celkově 26 ocenění. Výtvory odborně hodnotila i porotkyně Lukrécia Škaloudová-Puchmajerová.
5: Ten výběr vůbec není jednoduchý, ty techniky jsou rozmanité a některé jsou velmi těžko srovnatelné.
2: Vypadá to, že nejčastějším dopravním prostředkem je tady balón.
6: Oni si mohli vybrat, jestli budou zpracovávat ty kočáry s těmi balóny, první dopravní prostředky, včetně třeba tamhle ty krásný vzducholodi.
2: Výstavu Šlechta na cestách v Severočeském muzeu lidé uvidí do června příštího roku. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, hezké vstávání. Dnes je pondělí 6. července, 187. den v tomto roce. Narozeniny oslaví třeba herec a zpěvák Jiří Macháček, bude mu rovných kulatých 60 let. No a dnes je státní svátek České republiky, den upálení mistra Jana Husa, výročí jeho smrti. Zemřel před 611 lety, můžeme připomenout, v Kostnici kvůli kritice katolické církve ho upálili, no a jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Co ještě připomenout? Tak třeba i to, že před 65 lety zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně a před 10 lety byla vydána verze hry z Pokémony firmy Nintendo, nazvaná Pokémon Go, určená pro chytré mobilní telefony, která tenkrát spustila celosvětovou mánii. Všichni jsme chodili s našimi ratolestmi a po ulicích a lovili, chytali Pokémony. Já vůbec nevím, jestli to ještě tenhle ten fenomén pokračuje, možná ano. Tak je to přesně 10 let, co to začalo a vypuklo.
1: Počasí.
0: Jak to vypadá v našem Královéhradeckém kraji s teplotami? Tady v Hradci Králové je na teploměru kolem 16 stupňů, v Jičíně 15, v Rychnově 13,4 stupně Celsia, teď aktuálně v Trutnově 12 a v Náchodě taky kolem 13 stupňů. To je aktuální pohled na teploty. No a co nás čeká během dne? Dneska bude zataženo až oblačno, místy určitě během dne počítejte s občasným deštěm. Teploty se budou pohybovat v našem Královéhradeckém kraji mezi 20 a 23 stupni. Na horách naměříme teplotu kolem 15 stupňů Celsia a biozátěž dnes čekáme na jedničce, takže nás čeká mírná zátěž.
1: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa pro vaše dotazy do spotřebitelského servisu například také, takže spotřebitelský servis, jak víte, každé ráno před 17:30 tady je. No a v tom dnešním upozorníme na riziko nákupů technického zboží v supermarketech. Ptáte se i dnes Josefa Černého.
2: Dnešní dotaz poslal pan Šimon. V marketu jsem si koupil levnou vrtačku neznámé firmy. Za pár dnů ale přestala vrtat, takže jsem ji odvezl do obchodu, kde byla sepsána reklamace, ale přitom mi řekli, ať přivezu ještě krabici a všechno ostatní, že mi vrátí peníze. Prodejce prý vrtačky neservisuje a jinou na výměnu nemají. Jak mám dál postupovat? Pane posluchači, někteří prodejci opravdu servis nezajišťují, takže postupujte podle pokynů prodejce, jiná možnost stejně není a příště si raději připlaťte a kupte si výrobek značkový.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Obyvatelé Liberku a tamních částí Hláska a Bělá musí šetřit pitnou vodou. Rychnovský vodoprávní úřad zakázal kvůli nedostatku vody na pouštění bazénů a zalévání zahrad. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. V Hradci Králové funguje první městský pump track. Dráhu nainstalovaly technické služby v Labské kotlině poblíž workoutového hřiště. Je určená pro jezdce na BMX kolech, informuje radnice. Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě se otvírá veřejnosti, oznámil to úřad vlády. Připraveny tam jsou komentované prohlídky. Palác bude otevřený od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci 10 tisíc lidí, píše to agentura AFP. Hořet začalo v sobotu v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Fotbalisté Norska a Anglie si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Norové vyřadili Brazílii 2-1, Angličané porazili Mexičany 3-2. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, pokračuje tam stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Věra Martinová teď na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové, je 8 minut po půl šesté. Dobré ráno, hezké vstávání, ať vám chutná i snídaně. No a my se vypravíme na Mezinárodní filmový festival. Dustin Hoffman, Jesse Eisenberg nebo třeba Maggie Gyllenhaalová. Karlovarský filmový festival i letos přilákal velké hollywoodské hvězdy. Za nimi do lázeňského města vyrazili také lovci autogramů, kteří neváhají čekat hodiny a hodiny, aby získali podpis nebo společnou fotografii právě s těmito celebritami.
1: I'm waiting for Dustin Hoffman.
2: Krátce po 7 hodině Štefan má v ruce banán a čeká tady pod hotelem Pup právě na hvězdy, konkrétně na Dustina Hoffmana.
1: I really like his movies.
3: Zbožňuji jeho filmy, hlavně Rainmana. Sbírám autogramy. Vracím se sem každý rok. V uplynulých letech jsem tady viděl třeba Michaela Douglase. Rád se sem vracím. Karlovy Vary jsou krásné město, je úžasné tady vidět všechny ty velké hvězdy. Často nejezdí ani do Berlína. Máte štěstí, že můžete pozvat tyhle legendy.
2: Stephen je z Německa a je to lovec autogramu. Teď tady vytahuje desky a na nich má právě připravenou fotografii Dustina Hoffmana. Tucí.
3: Tady je fotografie Dustina Hoffmana z filmu Tucí. Mám tu ale i další obrázky z Rainmana. U nás v Berlíně máme Berlinále. Taky tam čekávám 10 nebo 11 hodin. Snažím se ty festivaly střídat, ale Benátky nebo Cannes jsou už moc velké. Jsou tam tisícovky sběratelů autogramů. Tam už je to docela.

0: Arvačka. Tady je to takové rodinné, lidé jsou tu přátelští, obecně mám raději menší festivaly.
1: Při lovení autogramů se Štefan seznámil i se svojí manželkou, takže ztráta času to rozhodně není.
2: No já jsem včera stával už ve 4.30 a dneska teda taky, no. Tak uvidíme, snad se zadaří.
1: Honza přijel z Kladna a teď tady vedle Štefana z Německa čeká taky na Dustina Hoffmana. Může se podívat na ty autogramy, určitě, které tam máte? A Matěj Rupert na první stránce.
3: Jirka Schläger.
1: Aha, hokejista. Takže jenom, nejenom herce, ale obecně celebrity.
3: Obecně no, sbírám.
1: Tatiana Kouhoufová.
3: Aňa Geislerová.
1: Na tu jste musel čekat dlouho, na Aňu Geislerovou?
3: Po večírku jsem ji chytnul.
1: Po večírku. Takže lovíte ráno i v noci?
3: No, v podstatě v půl druhý se vracíme no, na hotel a v půl pátý zase stávám, takže...
1: A stíháte vedle toho i nějaké filmy třeba?
3: Moc ne. Myslím, že v pondělí, úterý bude čas určitě na nějaký filmy zkouknout, takže zajdu.
1: To máte už od malinka, Honzo, že vás lákají celebrity, zajímáte se o jejich život, chcete jejich autogram, nebo kde byl ten prvotní impuls?
3: Prvotní, asi když jsem byl v Krkonoších a potkal jsem tam Miroslava Vladyku, tak jsem zatoužil mít od něj podpis. Fotky jsem ještě nezbíral v té době. První fotku, co jsem měl, tak bylo asi s Martinem Dejdarem na festivalu v Pardubicích, no, když jsem byl.
1: A když už se podepíšou, co pak s tím diářem? Dáte si to na poličku někam, u postele, díváte se na to, kolik už jich máte, těch knížeček, nebo otevíráte si to průběžně?
3: No, ty deníky ty skladu jako v šuplíku. Koukám se teda na to, ale spíš koukám na ty fotky s těma nežijícíma, protože to je takový raritní, že už člověk to nezíská, kouká na ten podpis.
1: Honzo, ať se vydaří lov, ať se podaří autogram Dustina Hoffmana.
3: Děkuju moc, děkuju za rozhovor.
1: Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas.

0: Přejeme vám dobré ráno z Hradce Králové, pondělí 6. července, dnešek je 187. dnem v tomto roce, jak už jsme si říkali jednou, teď to tedy zapakuji znova a říkám to těm, kteří před chvíličkou vstali. Dnes si připomínáme 611. výročí od upálení mistra Jana Husa, kazatele a reformátora, kterého odsoudil koncil v Kostnici kvůli jeho kritice katolické církve. No a teď minutu po 6:45 rád připomenu, že dnes budeme mít taky hosta po 8:30. Před pár dny 1. července to bylo přesně 10 let, co se Martin Rejman stal kastelánem státního zámku Hrádek u Nechanic. Za tu dobu byla dokončena třeba červená barevnost zámeckých fasád, byly zpřístupněny sklepy, návštěvníkům se představil obnovený okruh hostinské pokoje, otevřela se kavárna, zámecký park se hodně proměnil. No a začala postupná obnova hospodářského dvora a hospodářské budovy. No a co všechno na návštěvníky čeká teď v létě o prázdninách na státním zámku Hrádek u Nechanic, na to se určitě kastelána Martina Rejmana taky zeptáme, až tady po 8:30 bude, tak si poslechněte. Počasí. Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 16 stupňů Celsia, Vyčíně 15, v Rychnově 13,5, v Trutnově 12, no a v Náchodě 13 stupňů. A co nás čeká během dne? Dnes zataženo až oblačno, místy občasný déšť také, teploty se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů, na horách bude kolem 15 a biozátěž bude na jedničce.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Tatiana Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
2: Už dávno

0: Jak už jsme si před chvíličkou říkali, 6. července v roce 1415 upálili na hranici v Kostnici mistra Jana Husa, proto dnes máme také sváteční den českého kazatele, který svému učení obětoval vlastní život. Chtěl napravit církev stejně jako společnost a stál si za pravdou, za svou pravdou. A právě o ní si s dětmi ve školce povídala Tereza Brázdová.
1: Co je pravda?
2: Když něco řekneš, třeba že mamce dáš pusu, taky to máš dát.
1: Co je opakem pravdy?
3: To jsem ani nikdy neskoušela.
4: Ani já ne.
1: A není to lež?
4: Jo,
3: je to lež.
1: Proč se má říkat pravda?
5: To proto, že aby děti nelhali rodičům, aby je pak dospělí nedali do dětského domova.
2: Když lež,
6: potom se zlobí rodiče.
1: Znáte nějakého člověka, který mluví pořád jenom pravdu?
2: Moje babička.
1: Rodiče taky mluví pravdu pořád?
2: Jo. Mluví.
1: Co to znamená, když se řekne, že lež má krátké nohy?
2: Protože se na tu lež přijde.
1: Měli bychom mluvit pořád pravdu a nic jiného než pravdu.
2: Jo,
6: aby nám všichni věřili.
7: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Část dálnice D11 u Černožic je bez poplatku. Stát varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Nigerijský fotbalista Umar pomohl Hradci Králové k výhře nad Spartou. A počasí zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Řidiči u Černožic na Hradecku můžou dočasně jezdit po dálnici D11 bez poplatku. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka kolem opravovaného mostu mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka tamní silnice potrvá do poloviny prosince.
4: Omezení komplikuje cestu také třem regionálním autobusovým linkám od Náchoda, Trutnova a Vrchlabí. Ty jedou také po dálnici, takže cestující musí počítat se zpožděním při příjezdu do Hradce Králové nebo naopak s dřívějším odjezdem z krajského města. Běžná zastávka v Holohlavech je zrušená a vybrané spoje staví u firmy JIPA. Pro lidi z obce jsou alternativou linky přes Hořiněves nebo vlak ze Smiřic. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: V Hradci Králové na Moravském předměstí finišuje první etapa opravy domu Harmonie 1. Nájemníci by se mohli do svých bytů vracet koncem července. Termín dokončení závěrečné 10. etapy je podle magistrátu v roce 2029. Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
5: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
6: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
5: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
7: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
5: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové vyhráli v přípravném utkání nad B týmem pražské Sparty 2-1. Vítězný gól dal 19-letý nigerijský útočník Umar. Při absenci několika hráčů dostal šanci podobně jako stejně mladý záložník Ponikalský. Trenér David Horejš jejich výkon pochválil.
8: Jsme chtěli dát ten prostor těm hráčům, že se s tím popasovali dobře, jak říkám, samozřejmě jsou tam určitý věci, které se dají vždycky zlepšit, ale Umar působil velice dobře, měl tam možnosti, nakonec je dal vítězný gol.
3: Počasí.
2: Na východě Čech bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silničáři Vertyni v Podkrkonoší uzavřeli Hronovskou ulici. Držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásné pondělí, 6. července, krásný a příjemný sváteční den vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové, od mikrofonu zdraví dál i Jakub Schmidt. Teď 4 minuty po 6. pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my se za chvíličku v další reportáži vydáme do Sobotky na Jičínsko, na Šolcově statku v galerii Karla Samšiňáka. V Sobotce si totiž můžou návštěvníci 70. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka prohlédnout novou výstavu Boudové 4 generace grafiků. Vezme nás tam za chviličku v reportáži Vlaďka Veldová, takže se na to moc těším. Dobré ráno.

0: ABBA vás doufám po ránu taky potěšila. No a my zamíříme na Jičínsko, jak jsem slíbil, na Šolcově statku. V galerii Karla Samšiňáka v Sobotce si můžou návštěvníci 70. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka, a nejenom oni, prohlédnout novou výstavu Boudové, 4 generace grafiků. Aktuální festivalovou výstavu, která potrvá až do konce srpna, připravilo regionální muzeum v Jičíně ve spolupráci s Martinem Boudou, který poskytl právě díla z rodinného archivu. V Sobotce na vernisáži natáčela i Vlaďka Vildová.
1: Cyril Bouda, Jiří Bouda, Martin Bouda, Aneška Boudová.
2: Ještě Matěj Bouda a Aneška Boudová.
1: A Matěj a Aneška jsou vaše?
2: To jsou moje děti, sourozenci. Matěj je starší, ten bohužel nemohl přijet, a Aneška je tady.
1: Co tady na Šolcově statku návštěvníkům nabízíte?
2: Samozřejmě ten výběr je vzhledem tady k tomu interiéru. Nejsou tady moc veliké věci, spíš drobnější grafika. Průřez takový prostě těma čtyřma generacema. Já, když jsem dneska tady vešel, tak jsem měl radost jako se to takhle prohlídnout, porovnat, jak jako přece jenom každý ten autor k tomu přistupoval trošičku jinak, ale myslím si, že výstava to je zajímavá právě v tom, že vlastně pestrá díky tomu.
1: Boudovi a Suchardovi to samozřejmě je propojené.
2: Protože můj pradědeček, teda Alois Bouda, si vzal Anu Suchardovou, teda později Boudovou.
1: Vraťme se zpátky k vám.
2: Už jsem to naznačil, já se věnuju hlavně tisku litografie v té litografické dílně v Říční na Malé Straně, a samozřejmě i tam čas od času si udělám svoji litografii.
1: Ty litografie uvidíme i tady?
2: Víceméně nejenom moje litografie, co tam jsou, mého tatínka Jiřího Boudy, i maminky Jany Boudové, i těch dětí Matěje Boudy a Anešky Boudové, tak jsou vytištěny v té litografické dílně v Říční.
1: A tematicky, když to neberu jen přes tuto výstavu, máte široký záběr u té litografie?
2: Já si myslím, že jo, že tak jako nejsem nějak jako orientovaný na nějakou jednu tematiku nebo něco takové. Teď mě docela zaujaly ty témata, co se týká nějakého podmořského života, taky potápění. No a jinak jako jsou tam ode mě různé krajiny a menší grafiky s různou tematikou. Krát jezdím na kole, tak to vlastně i na tom plakátě, teda moje litografie, kde je motiv cyklisty u Orlice. Jinak tak jako nejvyhraněnější si myslím byl můj táta Jiří Bouda, že ten se opravdu věnoval naprosto cíleně té železniční tematice.
0: Na Šolcově statku v Sobotce představuje tedy regionální muzeum v Jičíně práce významné české dynastie výtvarných umělců Cyrila a Jiřího Boudy, ale i Martina Boudy a jeho dětí Matěje a Anešky, kteří navazují na rodinnou tradici. Výstava je součástí 70. ročníku festivalu Šrámkova Sobotka. Na Šolcově statku natáčela právě s Martinem Boudou Vlaďka Vildová. Vás jste zváni.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka v čerstvé předpovědi počasí potvrzuje to, co už jsme vám říkali, že dnes nás čeká většinou velká oblačnost a místy i srážky. Bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, hlavně tedy později odpoledne a v podvečerních hodinách máme počítat. No a teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na Velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.

0: Ráno vás s Kastelánem Martinem Rejmanem pozveme na Hrádek u Nechanic, to bude po 9:30, pak nás čeká i sváteční host Pavly Kindernajové po 11:00, to bude profesor František Vaníček, budeme si s ním povídat o historii varhan a varhaní hudby a o mladých talentech, tak si také poslechněte. No a po 13. hodině, jako každé pondělí, osobnosti Česka, Oskar Hess, v něm zpovídá v tomto pořadu osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, no a jeho dnešním hostem bude textař Michal Horáček, tady je malá ochutnávka.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické.
2: To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech a vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim, takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, to jste vzal?
2: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
1: A on vám to tam potom zahrál
2: no,
1: přímo live?
2: No, takový klimpr, někdy tam nějaká klapka, jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude textař Michal Horáček hostem Oskara Hesse. Tak si osobnosti Česka i dnes poslechněte. Teď je 6:23, dobré ráno, zaspívá nám Miroš Birka například.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Královéhradecká policie pátrá po skupině mužů, která podvodnými nabídkami na nátěry střech připravuje starší lidi o peníze. Víc k této kauze ve zprávách v 7. Lidé, kteří cestují hromadnou dopravou v Hradci Králové, musí počítat s omezením ve Vysoké nad Labem. Dělníci tam opravují silnici. Autobusy číslo 18 a 20 nezajíždějí k obecnímu úřadu a dále. Končí na zastávce Vysoká Hostinec. Koalice chce prosadit do sněmovních prázdnin několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit mimo jiné znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na víc než 3300. Zhruba 16 000 lidí bylo zraněno, informuje agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Fotbalisté Norska a Anglie si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Norové vyřadili Brazílii 2-1, Angličané porazili Mexičany 3-2. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na výjezdu z Náchoda směrem na Trutnov pozor na omezení v Dolní Radechové, pohybuje se tam těžká technika. V místě pokračuje stavba tunelů pro obchvat Náchoda.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: vám přejeme dobré ráno z Hradce Králové, tedy z Českého rozhlasu Hradec Králové. Příjemné vstávání v pondělí 6. července. No a vezme vás do zoologické zahrady v Praze, kde se po 7 letech narodilo mládě Lachtana. Malému samečkovi je teprve měsíc a proto ho chovatelé pravidelně kontrolují a taky váží. No a víc teď uslyšíte v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Déšť, když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
2: Výborně, tady už nám odpovídají zdraví nás.
1: Ano, to je maminka, Daisy, taky vedle v bazénku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho spáče tady.
2: No, tady.
1: On většinou neprospí, takže ho musíme na vážení většinou budit. Tak jdeme na to.
3: Chovatelka lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní mládě.
2: Tak mládě jsme teď vzali do náručí, respektive paní chovatelka. Teď míříme už do vedlejší místnosti k váze.
1: Jdeme na to. Tady máme takovou vaničku, akorát já jsem si to vaničku nezapla, tak já ho musím na chvilku pustit. Ale to vůbec nevadí, my ho tady takhle pouštíme. Zapneme si mezi tím váhu.
2: Ale je vidět, že prozkoumává tady okolí.
1: Prozkoumává, vždycky nám to tady počurá a pokaká, takže máme co uklízet.
4: Šup do vaničky.
1: No pojď ty, ty už se nám tam nevejdeš. Prosím tebe, no. 8560. Samička zřejmě neměla mlíko, takže dostala různé podpůrné věci, aby se jí to mlíko začalo tvořit a tomu mláděti jsme museli pár dní ze začátku vlastně pomoct a trošku ho přikrmit, aby nestratilo sílu.
3: Filip Mašek, mluvčí zoologické zahrady v Praze. Filipe, my jsme teď byli u vážení mláděte lachtana.
5: Tak lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně. A porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
3: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice.

0: Dnešní ranní sport za chviličku bude fotbalový. Fotbalisté Hradce Králové totiž mají za sebou první přípravné utkání. Bez několika opor porazili rezervní tým z pražské Sparty 2-1, ale trenér Východočechů David Horejš úplně spokojený nebyl. Za chviličku uslyšíte v reportáži Tomáše Borovce víc.
1: Počasí.
0: No a dnešek bude většinou s velkou oblačností a místy i se srážkami. Bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, hlavně později odpoledne a v podvečerních hodinách. Teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 16. No a pršet bude částečně i v noci, teploty klesnou na 17 až 14 stupňů Celsia. I zítra čekáme převážně velkou oblačnost a zítřejší teploty 24 až 27 stupňů, na severu kraje kolem 22. A víc si řekneme s Tomášem Popelkou, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové i dnes kolem 8:45, až se s ním poprvé dnes Českého rozhlasu Hradec Králové spojíme. Tak si od něj tu předpověď taky v našem vysílání nenechte ujít. Dobré ráno.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Lenka Filipová zaspívala teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A je 6 hodin 48 minut. Sport. Pojďme na fotbal. Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové, jak jsem říkal před chvílí, porazili v přípravném utkání B tým pražské Sparty. Nad třetiligovým soupeřem vyhráli 2-1.
1: Jsem rád, že jsme to zvládli vítězně, když jsme si hodně komplikovali, hlavně těma neproměněnýma šancema, protože musím říct, že první poločas z naší strany je hodně slušný, ale bohužel to se tak, jak jsme naložili tam s těma šancema, tak tomu určitě se musíme zlepšit, posunout trošku na jiný level.
2: Našel i přes vítězství kritická slova trenér Východočechů David Horejš a přidal i konkrétní jména.
1: Jak s tím naložil Tom Slončík, jak s tím naložil Mick van Buren nebo Ondra Mihálik, to prostě nejde. Tyhle šance na té úrovni, na který chceme hrát, budete mít jednu, dvě a musíte je proměnit.
2: Na kvalitu v zakončení chce hradecký kouč sázet výrazněji než v předchozích letech. Votroci si totiž zahrají druhé předkolo v boji o Evropskou ligu a tam bude zapotřebí patřičná kvalita ve všech směrech. V duelu s pražskou rezervou ještě Hradci chyběl kapitán Vladimír Darida, který se po účasti na světovém šampionátu zapojí do přípravy o něco později. Mimo hru byly také zranění Petrášek, Kučera, Dancák nebo Wiesner. Na hřiště se tak dostali 19-letí mladíci Ponikalský s Umarem.
1: Jsme chtěli dát ten prostor těmhletím hráčům, že se s tím popasovali dobře, jak říkám, samozřejmě jsou tam určitý věci, které se dají vždycky zlepšit, ale Umar působil velice dobře, měl tam možnosti, nakonec je dal vítězný gol.
2: Nigerijský fotbalista rozhodl zápas 5 minut před koncem. Už u toho ale nebyl hradecký odchovanec Václav Pilař, kterému vedení fotbalového klubu neprodloužilo smlouvu. Dá se ovšem očekávat, že v nejbližších dnech oznámí nové posily. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie v našem kraji hledá podvodné řemeslníky. Lidé by měli být opatrní při koupání v přírodě. Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. A počasí zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Královéhradecká policie pátrá po skupině mužů, která podvodnými nabídkami na nátěry střech připravuje starší lidi o peníze. V nedávném případu podezřelí požadovali po odvedení práce přes 125 tisíc korun, přestože dohodnutá cena zakázky byla nižší. Seniora pak donutili peníze vybrat z banky. Policie vyzývá podle mluvčí Martiny Jandové další poškozené, aby poskytli svědectví.
2: Podezřelí byli přibližně ve věku 20 až 45 let, působili organizovaně. Tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a komunikoval s majiteli. Podle dosavadních poznatků hovořili se slovenským přízvukem. Pohybovali se osobním vozidlem Hyundai modré barvy se slovenskou registrační značkou.
0: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště je nutné sledovat kvalitu vody, jinak hrozí zdravotní komplikace, varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
3: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
4: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
3: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
5: Když vezmu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
3: Jak poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
3: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Turisté v Orlických horách můžou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku. Zázemí poskytne hlavně dálkovým turistům.
7: Útulna stojí nedaleko stezky Česka, odkud chce obec přilákat více návštěvníků. Místo vybrala také proto, že v této lokalitě lidé často přespávali ve stanech. Nový přístřešek nabízí možnost legálního přenocování přímo na trase a vejde se do něj nejméně 5 lidí. Podle vedení obce má nová útulna rozšířit turistickou infrastrukturu a zpříjemnit pobyt návštěvníkům Orlických hor. Ze Sněžného v Orlických horách Jiří Hofmán, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. V českém duelu porazila v Londýně Barboru Krejčíkovou ve třech setech. O čtvrtfinále dnes zabojují další tři singlisté. Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní omezení máme hlášené ve Velkém Poříčí na Náchodsku. Poříčská ulice je tam uzavřená kvůli stavbě nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je pondělí 6. července, dobré ráno vám přejeme a nejenom dobré ráno, ale krásné sváteční ráno přejeme dnes Českého rozhlasu Hradec Králové. Připomínáme si den upálení mistra Jana Husa. No a v nové patce si už za chviličku v další reportáži Dobrého rána připomeneme, jak památka velkého kazatele a reformátora mistra Jana Husa nikdy nepřestala budit emoce. Vezme nás tam Eliška Pilařová, tak si poslechněte v Bleskovce Dobrého rána, si pak spolu s námi můžete zahrát o knížku z nakladatelství Kazda Mysli jasně. jak získat klid, nadhled a kontrolu nad svými myšlenkami. O tom to bude, tedy o téhle té knížce, která může být vaše, když se vám tedy podaří bleskovce zvítězit. Tak už teď přeju hodně štěstí a jinak ještě jednou krásné ráno. Zdraví vás od mikrofonu Jakub Schmidt.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Telegram s adresou Svět.

0: Karel Zich dospíval a je 11 minut po 7. Dobré ráno z Hradce Králové. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa, kazatele a reformátora. Odsoudil konzil v Kostnici kvůli jeho kritické, tedy jaksi rétorice vůči katolické církvi. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. No a jeden z prvních pomníků mistra Jana Husa u nás, tedy jak v Čechách, tak i ve světě, ale stojí právě v Nové Pace na náměstí. O tom, jak si ho pačtí husité vyzdorovali a co všechno bylo s jeho stavbou spojeno, se vypráví dodnes.
1: Mistr Jan Hus na Novopatském náměstí. To je třetí Husův pomník v českých zemích. Mučedníku Kostnickému vděčný lid 7. srpna 1898. Čteme s historikem Miloslavem Bařinou.
2: Ano, je to zvláštnost. Tohle je první Husův pomník, socha na světě, která stojí na náměstí. První Husův pomník vůbec v Čechách 1872 v Jičíně.
1: A připomeňme, to je zřejmě i světové prvenství. Hus na Long Islandu až 1893.
2: A 1897 socha Husova ve Vojících nedalekých. Pačáci jako vždycky se dohadují, co kdo má, kde má být a nemá být. Nicméně paka stejně předeběhla aspoň Prahu. Tady se odrážel místní politický boj staročeši, mladočeši. A teď si vemte pačáci, jaký to s odpuštěním byly potvory. Tady nedaleko 50 metrů stojí fara. Uprostřed náměstí Mariánský sloup a Hus stojí mezi panou Marií a farním kostelem svatého Mikuláše. V tomhle umístění jak asi mohla reagovat konzistoř?
1: Oni snad zakázali poutě.
2: A pan farář dokonce nešel přímo do farního kostela, obešel to zadem, aby Husa neviděl. No ale třeba to datum se zdá divný. Ti pačtí husiti, oni totiž odhalení tohle Husa naštelovali tak, že to bylo týden před slavnou hrubou poutí v Nové Pace. Tady bylo vždycky natřískáno ohromně. To je 15. srpna na nebevzetí Panny Marie.
1: Nejslavnější mariánský svátek.
2: No a to pana faráře naštvalo natolik, že konec, zavřel všechny kostely, no ale poutníci sem nadále chodili. A teď si jdete z těch hor, jak byli všichni zmatený, jak byli zvyklí se vždycky u každý sochy pomodlit, tak se pomodlili tady před čerstvou sochou Husovou, jo. No jsme Češi, no.
1: No to poznávám i v tom, že sochu nevytvořil slavný patský Antonín Sucharda mladší, jak by se dalo čekat, neb byl staročech. Z Nové Paky Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Jak jsme říkali, pondělí 6. července, včera před chvílí jsme si připomněli, proč je dnes státní svátek České republiky, že se jedná o významné výročí smrti mistra Jana Husa. Už je to 611 let, co ho upálili v Kostnici, na konci narodil v roce 1369. To také připomíná dnešní kalendář, ale připomíná i další věci, jako například třeba narozeniny herce a zpěváka Jiřího Macháčka, který slaví dnes kulaté 60. narozeniny. A vidím tady, že narozeniny má 65. také Krajské studio Československé televize v Brně. Před 10 lety pak byla vydána verze hry s Pokémony firmy Nintendo, která se jmenuje Pokémon Go, určená je pro chytré mobilní telefony, a ta tenkrát před těmi 10 lety spustila opravdu celosvětovou mánii. Všichni jsme chodili s dětmi s mobilem v ruce a hledali Pokémony. Nevím vůbec, jestli tohle to ještě pořád přetrvává, jestli tahle ta hra se ještě hraje, ale vím, že tenkrát to byl opravdu fenomén před těmi 10 lety, kdy tahle ta hra Pokémon Go vznikla. Tak to jsou výročí, víc jich řekne taky Petr Jungmann před 8:30 z kalendáře, ale to ještě přeci jenom chvilka času zbývá do té doby, za chviličku taky Bleskovka v dobrém ránu, zahrajeme si o pěknou knížku, tak nás dál poslouchejte a vstávejte s námi.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje skoro 18 stupňů, Výčině 17, v Rychnově nad Kněžnou 15,5, v Trutnově 15 stupňů Celzia a v Náchodě teď taky 15,5 stupně. To jsou aktuální teploty, teď tedy 19 minut po 7 v našem Královéhradeckém kraji. No a co nás čeká během dne? Podle předpovědi to bude velká většinou tedy oblačnost, místy se srážkami taky bychom měli počítat, bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a občasným deštěm, hlavně později odpoledne a v podvečerní hodinách. Teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni a na horách naměříme 13 až 16 stupňů.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Libor Janda teď dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a vy všichni, kteří byste si chtěli zasoutěžit, právě teď je pro vás ten čas v Dobrém ránu.
1: Bleskovka.
0: Zahrajeme si o knížku z nakladatelství Kazda, Mysli jasně, jak získat klid, nadhled a kontrolu nad svými myšlenkami. Tak, to je o knížce, no a vaším úkolem bude zase někoho poznat, tak nastražte uši, ať to zvládnete hned. Já možná napovím, že tento člověk měl taky velmi, velmi blízko k Východočeskému divadlu v Pardubicích. Tak.
2: Myslím, že mi to ani nedělá žádnou práci, já se prostě snažím, aby přesto, že se ty vnější okolnosti proměnily, tak já se snažím zůstat prostě stejný. No, to musí posoudit to všem lidi, kteří mě znají, nakolik se mi to daří.
0: Že? Krásný hlas měl. Tak vzpomněli jste si na něj? Jestli ano, můžete zavolat teď do Českého rozhlasu Hradec Králové. Telefonní číslo samozřejmě také připomeneme.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tak a koho pak máme na telefonu jako prvního? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové, halo. Poprosím stlumit rádio. Ne, tak tam jsme to nezvládli, tak zkusíme někoho dalšího. Dobrý den, halo, Český rozhlas Hradec Králové, dobrý den.
3: Dobrý den, já teda si nejsem jistá, pan Piško.
0: Pan Alexej Piško, myslíte? No, ten to není, není.
3: Ne.
0: Ale má dneska narozeniny, má narozeniny Alexej Piško, 70. dneska oslaví, takže mu můžeme tímto poblahopřát, ale nebyl to on. Mějte se moc hezky, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: Tak, a co myslíte vy? Pojďme ještě na jednoho, pojďme ještě někomu dát šanci. Dobrý den, halo. Český rozhlas.
3: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak tam?
3: Tady je posluchačka z Hradce Králové.
0: Tak a křesní jméno můžu poprosit?
3: Alena.
0: Paní Alena, ať vím, jak vás mám oslovit. Výborně, paní Aleno, ano. Tak povídejte, koho jste poznala? Kdo si myslíte, že to je?
3: Nevím, taky určitě, a nebyl to pan Jan Kaniza.
0: Jan Kaniza, taky ne.
3: Taky ne.
0: Taky ne, tak chcete vědět, kdo to byl, protože už bychom to tady soutěžili moc dlouho, kdybychom dávali stále šanci další a dalším. Byl to Vladimír Čech, paní Aleno, Vladimír Čech, asi se na ní taky pamatujete, když řeknu, chcete být milionářem,
3: no,
0: tak vzpomenete, že teda byl legendárním moderátorem a taky skvělým hercem. On by měl dnes 75. narozeniny a protože byl taky spojený s Východočeským divadlem v Pardubicích, kde často hrál a vystupoval, tak mě nedalo, abychom na ně taky takhle nezavzpomínali v dobrém ránu. Tak paní Aleno, příště to vyjde. Mějte se krásně, hezký sváteční
3: taky,
0: den. Nashledanou. Knížka zůstává dnes tady u nás v Českém rozhlase Hradec Králové, ale nebojte, my dáme zase do jiných soutěží, do dalších soutěží, takže o ně určitě nepřijdete, ale zkuste soutěžit zase příště. A zítra taky samozřejmě v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, zítra to určitě vyjde.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Obyvatelé Liberku a tamních částí Hláska a Bělá musí šetřit pitnou vodou. Rychnovský vodoprávní úřad zakázal kvůli nedostatku vody na pouštění bazénů a zalévání zahrad. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 000 korun. V Hradci Králové funguje první městský pump track. Dráhu nainstalovaly technické služby v Labské kotlině poblíž workoutového hřiště. Je určená pro jezdce na BMX kolech, informuje radnice. Lichtenštejnský palác na Pražské Kampě se otvírá veřejnosti, oznámil to úřad vlády. Připraveny tam jsou komentované prohlídky. Palác bude otevřený od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíce hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci 10 tisíc lidí, píše to agentura AFP. Hořet začalo v sobotu v horském terénu v regionu Východní Pyreneje. Fotbalisté Norska a Anglie si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Norové vyřadili Brazílii 2-1, Angličané porazili Mexičany 3-2. A jaké bude počasí? Zatažino až oblačno, místy občasný déšť, teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 7 hodin 40 minut, dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, kde se teď vypravíme po stopách Járy Cimrmana. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo anebo skalní běž Jária Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechově je stále hustší, no a herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili a poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky 8:30.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho

0: se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek, místní cimrmaniak, jí takhle krásně opravil.
1: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
0: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
2: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli, jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
4: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
4: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Přejeme vám dobré ráno z Hradce Králové. Za chviličku už naše pravidelná ranní rubrika Co v učebnicích nebylo. Vždycky před 8 hodinou vám ji nabízíme. No a dnes spolu s ní nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Kde všude je u nás najdeme a proč se jim říká paternoster, to všechno vysvětlí a prozradí už za chviličku Martin Písařík. Poslechněte si.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká většinou velká oblačnost, místy se srážkami, bude oblačno až zataženo, místy přeháňky a občasný déšť, hlavně tady později odpoledne a v podvečerních hodinách, i když teď po ránu už tady v Hradci Králové taky pršelo. Teploty 20 až 23, na horách 13 až 16 stupňů. V noci taky občasný déšť nebo přeháňky, teploty 17 až 14 stupňů Celsia, na horách klesnou ke 14 až 10 stupňům. No a zítra taky převážně velká oblačnost a opět zítra také slabý déšť nebo přeháňky a teploty zítra ale už vyšší 24 až 27. Na severu kraje pak kolem 22 stupňů Celsia zítra. No a víc za půl hodiny s meteorologem Tomášem Popelkou v dobrém ránu.
2: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Legendární violončelista Miša Majsky vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majsky triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko si dnes připomíná mistra Jana Husa. Část hradecké dálnice je průjezdná bez poplatku. Nigerijský fotbalista Umar pomohl Hradci Králové k výhře nad Spartou. A počasí zataženo až oblačno, místy přehánky teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrávek. Hezké ráno. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil koncil v Kostnici kvůli jeho kritice katolické církve. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na odkaz Jana Husa se poté během staletí odvolávaly různé politické režimy, popisuje historička Eva Doležalová.
3: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
2: Češi si připomenou Jana Husa bohoslužbami a slavnostmi. Celodenní trhy budou i v jeho rodném městě Husinec. Řidiči u Černožic na Hradecku můžou dočasně jezdit po dálnici D11 bez poplatku. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka kolem opravovaného mostu mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka tamní silnice potrvá do poloviny prosince.
4: Omezení komplikuje cestu také třem regionálním autobusovým linkám od Náchoda, Trutnova a Vrchlabí. Ty jedou také po dálnici, takže cestující musí počítat se zpožděním při příjezdu do Hradce Králové nebo naopak s dřívějším odjezdem z krajského města. Běžná zastávka v Holohlavech je zrušená a vybrané spoje staví u firmy JIPA. Pro lidi z obce jsou alternativou linky přes Hořiněves nebo vlak ze Smiřic. Václav Plecháček, Český rozhlas.
2: Oblastní charita Hradec Králové získala po skončení festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři měli v areálu letiště kontejnery. Návštěvníci do nich odevzdali funkční vybavení, které už nechtěli. Využito bude například v azylovém domě Matky Terezy. Na brněnské Kraví hoře začíná festival Planet. Zájemci si budou moci do příští neděle prohlédnout obří modely vesmírných těles, mimo jiné 10-metrový model Slunce nebo 6-metrový model Černé díry. Festival Planet v Brně má pokračovat v týdnu od 3. do 9. srpna.
5: Sport.
2: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové vyhráli v přípravném utkání nad B týmem pražské Sparty 2-1. Vítězný gól dal 19-letý nigerijský útočník Umar. Při absenci několika hráčů dostal šanci, podobně jako stejně mladý záložník Ponikalský. Trenér David Horejš jejich výkon pochválil.
6: Jsme chtěli dát ten prostor těm hráčům, že se s tím popasovali dobře, jak říkám, samozřejmě jsou tam určitý věci, které se dají vždycky zlepšit, ale Umar působil velice dobře, měl tam možnosti, nakonec je dal vítězný gol.
0: Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje dostavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A dobré ráno vám přejeme i teď, 4 minuty po 8 z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pondělí 6. července, přejeme krásné a příjemné sváteční ráno. Za chviličku se vrátíme ještě zpátky v čase na bojišti na vrcholku kopce Chlum u Hradce Králové. Se totiž o víkendu znovu zastavil čas. Reportáž z rekonstrukce slavné bitvy prusko-rakouské války uslyšíte už za chvíli, připravil ji David Macháček, takže si poslechněte. No a hostem po 8:30 pak bude Martin Rejman, který je už 10 let kastelánem státního zámku Hrádek u Nechanic, nastoupil 1. července roku 2016. No a proto se dneska po 8:30 s ním budeme malinko také ohlížet za tím, co všechno se povedlo za těch 10 let a jakých vlastně těch 10 let pro něj bylo, ale samozřejmě, že vás taky hlavně pozveme na státní zámek Hrádek u Nechanic a řekneme, jaká tam ta letošní hlavní turistická prázdninová sezóna bude. Tak si poslechněte Martina Rejmana po 8:30. Jakub Schmidt pěkně zdraví, dobré ráno, hezké vstávání a dobrou chuť k snídani.

0: 15 minut po 8. Dobré ráno, Český rozhlas Hradec Králové. Celý víkend to tady v Hradci Králové a okolí vypadalo, jako by se psal rok 1866. A stejné to tedy bylo i včera odpoledne na Chlumu, kde 700 vojáků z 9 zemí předvedlo v historických uniformách, jak právě před těmi 160 lety vypadala největší bitva v Čechách, bitva u Hradce Králové. Porážka rakouských vojsk pruskou armádou změnila v roce 1866 osud střední Evropy a vše rozhodlo jedno červencové odpoledne.
1: My jsme dělostřelecká baterie pěšího pluku Kaiser z Brna.
2: Mojmír Látal patří mezi 700 vojáků, kteří v historických uniformách předvádí rekonstrukci bitvy u Hradce Králové.
1: No a dneska teda vás pravděpodobně prohrajeme, no.
3: A jaké to je jít do bitvy, kde znáte výsledek, baví vás to?
1: Baví nás to, protože známe i ty, kteří nás porazí a víme, že jsou to kamarádi, takže jako padáme za císaře rádi.
2: Šimon Ptáček je člen vojenského historického oddílu z Josefova a také ví, že dneska prohraje. Patří k rakouské armádě.
4: Rakousko samozřejmě prohrálo, takže očekáváme, že prohrajeme znovu, ale někdy je to remíza.
2: A jaké to je chodit do bitvy, když dopředu víte, jaký má výsledek? Byť je to divadlo, ale jaké to je pro vojáka v uniformě?
4: Já si myslím, že je potřeba mít obě dvě strany k tomu, aby se vůbec něco dělo a vždycky jedna nebo druhá musí prohrát, takže prostě my jsme osud toho Rakouska přijeli takové, jaký byl a neberem to tak, že bychom tady byli nějakým způsobem ponížený, ale spíš připomínáme to, že i oni se dokázali hrdě bránit.
2: Už víte, jestli do bitvy, do které jdete, tak jestli v ní dneska přežijete nebo zemřete?
4: No to těžko říct, to neví nikdy nikdo, ale většinou se bráníme až do konce.
2: A je to určené v režii, kdo by měl opravdu padnout a kdo se zachrání?
4: To tuší tuhle tu chvíli náš pan velitel, který se chystá, který navštívil poradu a ten zná vlastně scénář, my tak úplně dopodrobné ještě ne.
2: A vy už víte, jestli dnes přežijete?
1: To úplně nikdy nevíme, protože my jsme dělostřelci, jsme vždycky trošku jako vzadu, takže leckdy se stane, že se jako spasíme úprkem.
2: A dopadá na vás ale taky i ta atmosféra toho, že před 160 lety to vůbec nebyla zábava, co se odehrálo tady v tom údolí.
1: Jasně. Samozřejmě ta hruza jako té války, a to byla šílená válka, že bylo tady právě, my jsme dělostřelci, v té době mezi raněnými bylo velké množství vojáků, kteří byli oslepení, protože se používali kartáče, které byly zalívané sírou a ta hořící síra jim prostě palila obličeje, oči. Hruza, hruz, to je jako to opravdu. Pravda je ta, že my na sebe útočíme v podstatě s úsměvem na tváři, protože si na to hrajeme, ale jako každý z nás dobře ví, že ta doba byla krutá.
2: Střelba a dělové saldy při rekonstrukci byly ovšem jenom zlomkem toho, co tady na bojišti znělo před 160 lety. Z Chlumu u Hradce Králové, David Macháček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je to tak, je čas na předpověď s meteorologem dnes s Tomášem Popelkou, kterého zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Jaký bude dnešek? Tady v Hradci Králové už pršelo dnes ráno, takže takhle to bude vypadat nějak jako to ráno?
2: No, vlastně. Dneska nás bude ovlivňovat taková frontální vlna, takže se bude objevovat najednou hodně oblačnosti a takhle s občasným deštěm odpoledne přeháňkami a teploty nám vyšplhají na 20 až 23 stupňů. Vítr nám bude foukat od severozápadu až západu 2 až 6 metrů, no a v tom proudění vlhkém zůstaneme v podstatě během noci a hlavně počas těch následujících dnech. V noci začneme ještě z počátku velkou oblačností s občasným deštěm nebo přeháňkami, ty budou hlavně četnější na našich horách, ale v druhé polovině noci už srážky budou ustávat a oblačnost se nad ránem i přechodně protrhá až na polojasno a teploty nám klesly na 17 až 14 stupňů. Vítr bude foukat v noci od jeho západu až západu do 5 metrů a zítra po ránu oblačno zataženo, ale přechodně se nám to ještě bude vyskytovat oblačno až polesno, ale během dopoledne ty mraky hodně rychle zase přibydou. No a na severu kraje na horách se hlavně odpoledne objeví slabý dešť nebo přeháňky, večer se potom dešť začne rozšiřovat i na ostatní území. Teploty zítra budou o něco vyšší, 24-27, ale na severu kraje jenom kolem 22 stupňů a vítr bude zítra čerstvý západní 48 až 8 metrů a odpoledne večer se objeví přechodně i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu a večer se potom zase vítr bude spáčet na severozápad.
1: Takže takové budou ty dva dny, které jsou před námi. Co pak dál? Naznačil jste, že by to tak mělo být vlastně skoro celý tento týden. Platí to teda, nebo tam bude nějaká změna, že třeba bude slunečný den a nebude pršet, nebo bude pršet, jak to vypadá?
2: No, zatím to vypadá, že ve středu by ještě po ránu bylo hodně oblačnosti, oblačno zataženo a ještě by doznívaly přeháňky, ale během by přece jenom už srážky ustávaly, oblačnost se bude protrhávat postupně až na polojasno a teploty po ránu by spadly na 18 až 14, odpoledne 20 až 24. Ve čtvrtek ještě takové oblačné polojasné počasí, ale přeháňky by byly pouze ojedinělé a večer by se vyjasňovalo.
1: Děkuju i za tenhle ten výhled na ty další dny. Tomáš Popelka, nashledanou.
2: Hezký den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: planet.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší.
5: Nothing is over! Nothing!
4: 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
6: Chcete být milionářem?
4: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
7: Slušný zásah, co?
4: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
7: Yippee-yay.
4: Herec a daber Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
8: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
9: No? To se může vždycky hodit.
4: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecká policie pátrá po skupině mužů, která podvodnými nabídkami na nátěry střech připravuje starší lidi o peníze. V nedávném případu podezřelí požadovali po odvedení práce přes 125 tisíc korun, přestože dohodnutá cena byla nižší. Seniora pak donutili peníze vybrat z banky. Lidé, kteří cestují hromadnou dopravou v Hradci Králové, musí počítat s omezením ve Vysoké nad Labem. Dělníci tam opravují silnici. Autobusy číslo 18 a 20 nezajíždějí k obecnímu úřadu a dále. Končí na zastávce Vysoká Hostinec, informuje dopravní podnik. Koalice chce prosadit do sněmovních prázdnin několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit mimo jiné znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na víc než 3300. Zhruba 16 000 lidí bylo zraněno, informuje agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Fotbalisté Norska a Anglie si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Norové vyřadili Brazílii 2-1, Angličané porazili Mexičany 3-2. A jaké bude počasí? Zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty na východě Čech kolem 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Vertyni v Podkrkonoší neprojedete Hronovskou ulicí, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec, důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: 8 hodin 39 minut, Český rozhlas Hradec Králové, posloucháte i teď. No a před pár dny, 1. července, to bylo přesně 10 let, co se Martin Rejman stal kastelánem státního zámku Hrádek u Nechanic. Za tu dobu byla dokončena červená barevnost zámeckých fasád, byly zpřístupněny sklepy, návštěvníkům se představil obnovený okruh hostinské pokoje, otevřela se taky kavárna, zámecký park se hodně proměnil, no a začala postupná obnova hospodářského dvora a hospodářské budovy. A co všechno na návštěvníky čeká teď v létě o prázdninách, tak na to se určitě Martina Rejmana taky zeptáme. Dobrý den, pane kastelane.
1: Krásné dobré sváteční ráno.
0: Tak vzpomenete si na ten den, kdy jste přišel poprvé do zámku?
1: Ano, byl to pátek a musím říct, že jsem tam jel s velkým očekáváním, jak to bude. Prošel jsem si v té době prohlídkové trasy, prošel jsem si park a postupně jsem zjišťoval, jak je Hrádek u Nechanic rozlehlý a kolik práce tam na mě čeká.
0: Já jsem taky někde slyšel, že ten den, v ten pátek, vám tam pokladní Maruška nabídla kávu, že to bylo takové přátelské.
1: Ono je to přátelské doteď, protože ta paní Maruška zrovna dneska sedí na pokladně a zrovna včera jsme měli 400 návštěvníků, které skvěle odbavila, takže já jsem rád, že to kafe si občas spolu dáme a musím říct, že ten tým se byť za těch 10 let proměnil, tak ale je skvělý a jenom díky tomu má Hrádek u Nechanic takové výsledky, jaké má.
0: Já si vzpomínám, že jednou z těch prvních věcí, kterou jste tenkrát udělal, když jste přišel, bylo zpřístupnění těch zámeckých sklepů a odhalení vlastně toho zázemí vlastně, že to nejsou jenom ty krásné načinčané komnaty pro to panstvo, ale taky vlastně sklepy, co tam ještě, elektroinstalace stará a tak dále.
1: Tak dneska jsou součástí prohlídkového okruhu zámeckými sklepy na věž. A já jsem moc rád, že se to zachovalo, protože teďka ten člověk jde tím podzemím, kde vidí přesně to provozně technické zázemí, aby pak vystoupil na naši nejvyšší hodinovou věž a rozhlédl se do kraje. A je to v podstatě taková ta moje vize prezentace objektu, kdy to nejsou jenom ty hezké naleštěné komnaty, ale i to provozní zázemí, které bylo pro to každodenní chod panství nezbytné.
0: Byl to dům, takže musel nějakým způsobem, nebo je to dům, takže musel i tenkrát nějakým způsobem fungovat.
1: A stejně jako dnes v něm žili lidé, takže ten dům bez lidí je prostě prázdný a jsem rád, že stále do něj proudí davy.
0: Co se za těch 10 let třeba nejvíc povedlo, nebo povedlo? Jak to vidíte vy?
1: Nejvíc povedlo, tak já musím říci, že mám obrovskou radost z obnovy hostinských pokojů, které se opravily mezi lety 2023 až 2024. Dnes například ve sváteční den jsou také k vidění. Takže ono zrekonstruovat a otevřít, znovu instalovat celý prohlídkový okruh, to je věc opravdu vzácná. Ale mám radost také z publikace, mám radost z restaurovaných věcí, mám radost, že se park otevřel víc návštěvníkům. Těch důvodů k radosti je mnoho, ale těch důvodů ke starostem je v podstatě stejně.
0: K tomu se možná ještě taky dostaneme. Já si třeba vzpomenu, že

0: i kvůli mě spočítáte okna u vás.
1: Přesně tak. Český rozhlas nejenom, že máme rádi, ale také nás velmi inspiruje, takže díky za to.
0: A vzpomenete si to číslo, já už jsem ho zapomněl samozřejmě, kolik těch oken jako... No, vy jste to nemusel počítat znova.
1: Nakonec přes 1000, myslím, že ta informace je 995 plus 7, které ovšem jsou jenom na oko falešné, takže tak. A od té doby také víme, že máme přesný počet místností 135. Mm-hmm,
0: krása. Tak k tomu vás inspiroval Český rozhlas Hradec Králové, to jsem moc rád.
1: Ano.
0: Co se povedlo třeba letos obnovit? Je nějaká novinka, se kterou letos přicházíte? Já vím, že hodně restaurujete třeba i ten nábytek starý.
1: Nábytek ano, tak když to vezmu, tak letos nás potěšil pohřební štít zakladatele zámku Františka Arnošta nebo jeho polohovací křeslo. Ale letos přicházíme s novinkou vpravdě největší, kdy konečně po letech začala částečná obnova hospodářského dvora, takže za to jsme opravdu rádi a je to nebývalá investice, která nám dopomůže k tomu, aby do budoucna byly opraveny tak vzácné prostory, jako například jízdárna nebo zámecké divadlo. Hmm,
0: to je všechno před vámi, ale mně se líbilo to křeslo, to polohovatelné křeslo, které má vlastně modrou barvu teď zase zpátky, jako mělo asi kdysi. On se v tom opravdu pan Hrabě houpal, nebo...
1: No, my předpokládáme, že ano, ale ono bylo hodně, no dneska bychom řekli designové, protože se nachází v salonu Hraběte, která je jedna z mála místností novogotická, většinou je u nás spíše převládá vevnitř novorenesance, takže to byl takový kousek, který měl podpořit atmosféru té místnosti, ale jak se v něm houpalo, to já vám neřeknu, protože pan restaurátor důrazně zakázal, bychom se v něm houpali a tak je to správně, takže o té pohodlnosti se můžeme jenom dohadovat.
0: Tak já připomenu, že naším ranním hostem je dnes Martin Rejman, který je už 10 let kastelánem státního zámku Hrádek u Nechanic, tak se za chviličku k vám vrátíme po písničce Tiny Turner.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je Martin Rejman, který je už 10 let kastelánem státního zámku Hrádek u Nechanic. Nastoupil 1. července roku 2016, no a proto se taky dneska malinko ohlížíme, za chviličku určitě už taky mrkneme na tu sezónu letošní, jaká bude a jaká je, taky to mě zajímá. Ale možná ještě bych vzpomněl na nějaké dramatické chvíle, které jste za těch 10 let zažili. Já si pamatuju tenkrát tu bouřku, jak jste les po střechách a že tam teklo, že jo, jak to bylo?
1: Je to tak, přijít v podvečer do patra a zjistit, že se tam vlastně z půdy derou proudy vody, tak jsem řekl, to bude chyba někde na střeše a skutečně jsem vylítl v bouřce kolem půlnoci na naši měděnou střechu a začal jsem z těch odtoků odhazovat veškeré nánosy a nečistoty a až jako hodně zpětně mi došlo, že to možná nebyl úplně nejlepší nápad a teďka se na ty střechy vydáváme pravidelně kvůli údržbě, takže už jsem to dlouho dělat nemusel, i protože máme velkou a dostatečnou zásobu blíků. Každopádně je to prostě o té prevenci, ale těch případů, kdy mi tuhla krev, je mnoho, protože prostě stromy padají, lidi občas taky, prostě se jim na prohlídce udělá špatně. Hasiči zatím přijížděli jenom k planým poplachům, tak za to jsem rád a vrtulník přistával v nádvoří za mého působení jenom jednou a dobře to dopadlo. Takže já to teď klepu na dřevo a doufám, že se nám tyto události budou vyhýbat.
0: Zámec Kpíký park je taky krásný, já si pamatuju ještě, že se tam hrál golf léta.
1: Je to tak. Dneska, kdybyste tam přišel, tak jsou tam louky. Opravdu ta diverzifikace té květeny je úplně jiná. A v podstatě se to přiblížilo tomu stavu, jaké to bylo za dob harachu. My vysekáváme ještě i ty původní cesty a byť tedy za působení golfu ty trávníky byly krásně sekané a udržované, tak teď se mi zdá, jako by se tam zase vrátil život. Je skutečně víc slyšet ptáci nebo ptactvo a myslím si, že ty lidé kdysi můžou sednout i na deku a užít si piknik, že to oceňují.
0: Jaká vůbec je ta letošní sezóna?
1: Dobrá, zatím. Myslím si, že dobrá. Poslední dny, ten prodloužený víkend ukázal, že se skutečně vyvíjí dobře. My teďka v té návštěvnosti vidíme, že na Hrádek u Nechanic přišlo zhruba o 15% návštěvníků více než v minulém roce a za to jsme jim velmi, velmi vděční.
0: Tak pojďme pozvat, prázdniny začaly, mají za sebou první týden, tak pojďme říct, dneska máte taky otevřeno, jak už jsme říkali, takže ano, můžeme přijet klidně dnes.
1: Určitě přijďte a nejenom na klasické čtyři prohlídky plus prohlídku s hrabenkou, naší dětskou prohlídku, ale můžete jít na prohlídku rovnou se mnou. Dneska v podvečer máme speciální prohlídku zamykání zámku, kde projdeme všechny tři prohlídkové trasy a ještě v ceně vstupenky je publikace o zámku, takže pro fančmakery doporučuji, hnedka naběhněte na naše webové stránky a kupte si online vstupenku a můžeme se v půl šesté setkat a v podvečer si projdeme zámek klidným tempem.
0: To musí být paráda, zamykání zámku.
1: No, včera to mám za sebou, bylo to 2,5 hodiny a to jsem hodně zkracoval, proto mám ještě takový nakřáplý hlas, ale je to úžasné, protože člověk se může dostat i k takovým těm širším souvislostem. Každopádně na tu sezónu bych pozval právě na ty prohlídkové trasy, ale i na speciální akce. Například zase, jak už je to u nás dobrým zvykem, 22. srpna budou takzvané hradozámecké slavnosti, takže budou trhy, doprovodný program a také samozřejmě prohlídky, které budou trvat až do noci.
0: Takže to bude 22. srpna. Pojďme říct taky něco o budoucnosti, když už jsme mluvili o té minulosti a o těch 10 letech, co jste kastelánem zámku Hrádek u Nechanic, tak jaká je budoucnost?
1: No, krom toho, že vyhlížíme tedy dokončení té obnovy hospodářské budovy a třeba pokračování i těchto obnov, tak mám jednu dobrou zprávu. Byly nám přiděleny finanční prostředky na částečnou obnovu zámeckých střech. A kdo Hrádek u Nechanic zná, tak ví, že opravdu tam s tím zatékáním to je velký problém. Takže my jsme opravdu rádi, že začneme s tou opravou západního křídla, ale bude to sebou nést samozřejmě značná omezení. My se pokusíme udržet alespoň ten základní prohlídkový okruh, včetně kavárny a prodejny suvenýrů, ale kdo chce vidět Hrádek u Nechanic v tom nejlepším světlem, nechť dorazí letos, nejlépe o prázdninách, kdy budou otevřeny úplně všechny prohlídkové okruhy a nechci úplně nic slibovat, ale je dost možné, že je to na nějakou dobu naposledy.
0: Protože by ta rekonstrukce těch střech mohla omezit tedy
1: Přesně tak. Ona už jedna velká stavba tam v tuto chvíli jede, druhá se začne a ono zřídit staveniště, zámek bude obehnaný lešením, budeme muset z provozních důvodů stihnout hlavně ty obnovy, takže ty kulturní akce a prohlídky budou muset na chvilku ustoupit do pozadí, ale věříme, že se pak zase návštěvník vrátí a ocení to, že se tak stalo.
0: Takže letos určitě naprosto krásná, plnohodnotná sezóna. Přijeďte na zámek Hrádek u Nechanic. Třeba už dnes, jak jsme říkali, v podvečer vás čeká i pan Kastelán, Martin Rejman zase bude zamykat spolu s vámi zámek, takže i to si můžete letos o prázdninách užít. Děkuju, pane Rejmane.
1: Děkuju za pozvání a přijďte pobít na Hrádek u Nechanic.
0: Přejeme krásné léto, no a na dalších 10 let. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak a to je všechno od Jakuba Šmita. Přeju vám krásný den s Českým rozhlasem Hradec Králové, kde vás čeká dopolední Habaděj, taky sváteční s Pavlou Kindernajovou od 9 hodin. Takže krásný den, Jakub Šmit se na vás těší v dobrém ránu zase zítra. Hezké pondělí.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Je státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Nová autobusová linka propojí Západní Krkonoše a Jizerské hory. Velkou cenu Velké Británie Formule 1 ovládl Charles Leclerc. A počasí zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké dopoledne. Česká republika si dnes připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Kvůli tomu ho označila za kacíře a během kostnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Církevního reformátora si připomene tradiční bohoslužba v pražské Betlémské kapli. Právě tam před víc než 600 lety kázal. Nová autobusová linka propojí v létě Západní Krkonoše a Jizerské hory. Turistické spoje v regionu jsou navrženy tak, aby umožňovaly celodenní výlety pro pěší a cyklisty. Některé autobusy mají i vlek na jízdní kola.
2: Turistické autobusy jezdí například z Hradce Králové, Náchoda nebo Dvora Králové až do okolí Špindlerova mlýna, Pece pod Sněžkou či na Pomezní Boudy. Novinkou letošní sezóny je linka, která propojí Západní Krkonoše a Jizerské hory. Spoj cestující doveze z Jablonce nad Jizerou přes Harachov až do osady Jizerka. Místa v turistických autobusech nelze rezervovat předem. Kateřina Pirošková, Český rozhlas.
0: Město Jaroměř spoplatnilo parkování na náměstí Československé armády. Uhradit poplatek nově musí řidiči ve všedních dnech mezi 8. a 17. hodinou. Zdarma je parkování prvních 30 minut, informuje radnice. Dům dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí bude mít novou boulderovou stěnu. Nahradí lezeckou stěnu v tělocvičně. Hotová by měla být do konce prázdnin.
3: Nová stěna vysoká 3,5 metru vyjde zhruba na 500 000 korun. V součástí budou nové lezecké chyty i takzvaný campus board pro silový trénink. Dům dětí a mládeže plánuje od příštího školního roku otevřít lezecký kroužek. Stěnu budou ve vyhrazených časech moct využívat také zájemci z řad veřejnosti. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Velkou cenu Británie Formule 1 ovládal Charles Leclerc z Ferrari. Za ním finišoval George Russell z Mercedesu. Třetí byl Lewis Hamilton z Ferrari.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce mají být hotové v prosinci.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné sváteční dopoledne začíná Habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové. Právě dnes odstartuje také naše velká letní soutěž o led balónem. V tomto týdnu budete slýchat i o zajímavých řemeslech, které se představily v Hradci Králové. Dnes to bude tkaní na stavu. A po 11. hodině můžu slíbit, že přijde profesor František Vaníček, varhaník, který patří k nejlepším u nás. Už vyzkoušel svatovícké varhany, ale třeba i ty v pařížské katedrále Notre Dame a vnímá mezi nimi určitou paralelu, tak necháme hudbu, která rozvibrovává city, emoce, proniknout i mezi vás. Pavla Kindernajová je s vámi u mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové a ráda vás svátečním dopolednem provedu. Ať se hezky poslouchá.

0: velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A je to tedy, slyšeli jste to a mám pocit, že jste to čekali, protože se nám to tady rozblikalo skutečně ve velkém, zazněl startovní výherní signál. Kdo se dovolá, získá, připomínám, drobnou výhru, máme tady radiokarty, knížky nebo vstupenky na zajímavé akce a každý volající bude zařazen i do slosování o hlavní cenu, kterou je led v horko vzdušném balónu pro dva na akci Balónové nebe. No tak vyzkoušíme, kdo se dovolal a probojoval do naší soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové jako první. Jste to vy, vítejte, dobré dopoledne sváteční.
2: Dobré dopoledne,
1: kdo je s námi?
2: Tady Monika.
1: Paní Moniko, tak gratuluji. No, výherní signál vám pustím, ale nejdřív vám řeknu, co jste vyhrála. Máme tady pro vás radiokartu Staré pověsti Českého hotel Aloise Jiráska, kterou načetl Zdeněk Svěrák. Tak velká gratulace.
2: Tak to je super, moc děkuju.
1: Bude se krásně poslouchat. A co ten balón? Přála byste si, paní Moniko, proletět se balónem?
2: Přála bych si ho. Vím, že naši už jednou balónem letěli a bylo to úžasný zážitek pro ně a hrozně bych si přála to někdy vyzkoušet taky.
1: Takže vy jste ještě nebyla, byla by to premiéra?
2: Já jsem nebyla, byla by to premiéra, byla mamka s taťkou a strašně si to chválili. Myslím si, že to musí být něco úžasného, prostě ten svět vidět. Z té nadmořské výšky.
1: Z balónu, tady to bude ještě něco opravdu mimořádného, protože to bude u příležitosti Balónového nebe, kdy se vznese do vzduchu více balónů. To je neskutečný zážitek, když jich startuje několik, takže se díváte z koše do koše, můžete na sebe mávat. Tak budeme určitě držet palce, aby to v té naší soutěži dopadlo. Uvidíme. Na konci měsíce hrajeme do 31. července a pak předpokládám začátkem srpna, že se toho hlavního výherce dozvíme. Ještě se ale pochlubte. Na závěr, co je před vámi v létě? Máte nějaké velké plány, něco netradičního, čím byste třeba i inspirovala ostatní posluchače?
2: Teďka jsme se akorát vrátili z víkendu v Polsku. Byli jsme v Polsku v Karpaci pod Sněžkou a určitě super, je to tam krásný, určitě třeba doporučím takhle, nebo se chystáme do dvora, do zoologický. Zkoukala jsem, že někdy od 17. hodiny máš vstup za 80 kaček, tak určitě třeba i tam doporučím posluchačům vyrazit.
1: Krásně to máte naplánováno. Ať vám to všechno vyjde, jako dnes v té naší soutěži. Krásné léto, paní Moniko. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Premiéru nové velké letní soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové máme za sebou, ale slyšeli jste, je to jednoduché, stačí mít po ruce telefon, být opravdu rychlý a třeba to klapne i vám ostatním. Ten soutěžní signál budete slýchávat několikrát denně po celý měsíc v našem vysílání. Léto a prázdniny, to je ideální čas na soutěže určitě, ale taky na objevování tradice věcí, na které v běžném skonu často zapomínáme. A my vás teď v našem vysílání vezmeme i na malou cestu v čase. Celý týden budeme v tomto čase právě představovat stará poctivá řemesla, která ožila i na nedávné populární akci Nábřeží řemesel tady u nás v Hradci Králové. Začneme konkrétně v Železných horách, respektive u dámy, která z nich na nábřeží dorazila. Je to Marcela Bezoušková, mistryně svého řemesla, kterou jsem zastihla přímo u tkalcovského stavu. Byla neuvěřitelně usměvavá, sdílná a kolem jejího stanoviště bylo pořádně živo. Tkaní totiž nejen předváděla, ale hned u toho stíhala odpovídat i na zvídavé dotazy kolem jdoucích. Tak se s námi pojďte zaposlouchat do rytmu tkalcovského stavu a taky nasát atmosféru řemesla, která má v sobě obrovské kouzlo.
1: V tuhle chvíli tkám klasické plátno a v podstatě si hraju akorát s barvami, takže i osnovu mám barevnou a pak vkládám nějaký útek, kterým nějakým způsobem vytvářím nějaký vzor.
2: Musíme říct, krásně si hrajete s barvami, protože to je karmínově červená, jestli správně říkám tu barvu, protkávaná černou nitkou a bude z toho šál?
1: Bude z toho šála, přesně tak.
2: Mm-hmm. Jak dlouho se tomu věnujete?
1: Asi jenom 5 let, zatím nic moc.
2: Co vás k tomu přivedlo, k takovému tradičnímu řemeslu?
1: Tak ráda jsem měla ruční práce jako malá, háčkování, pletení, to naše babičky, maminky samozřejmě dělali a samozřejmě šití a nějak mě to dotáhlo až právě k tomu tkaní, takže v jednu chvíli malý čtverce, čtverečky a přešla jsem až nakonec na nějaký tkalcovský stav.
2: Takže před námi je stav, to je nějaký speciální?
1: Je to malý, protože má jenom jeden list, kde vlastně mi dokáže rozdělit ty nitky na první, druhá, ale doma mám dalších pár stavů, abych, prostě mě to baví. Tak jsem jich koupila už i víc, ale na tomhle asi tkám nejvíce, protože se na něm velmi jednoduše natahuje osnova a ta šála na něm bez problémů vznikne.
2: Můžu se jenom zeptat, co na to říkáte tady? No,
3: já jsem naprosto nadšená.
2: Vy to umíte, taky
3: já nevím, tkáte. No to v žádném případě. Jsme nečekali takovouhle, že tady bude tolik stánků.
2: Tak jste přišla pro inspiraci?
3: Ano, ano, přesně. A teď se nemůžu rozhodnout, co si koupím. Zatím jsme zůstali u jídla jenom.
2: Tak ať dobře vyberete.
3: Děkuju.
2: Můžu se taky zeptat, dobrý den, co na to říkáte tady na akci krásnou tady u tkalcovského stavu?
4: Moc se mě to líbí. Jsou tady strašně šikovní lidi, musím říct teda opravdu.
2: Taky jste šikovný.
4: No tak snažím se. To musí říct manželka, že jo?
3: Ano, musím říct, že ano.
5: Dátkovat neumí a něco jako sprýst.
2: Dátkovat neumí.
3: Ale zase umí chlapský práce, to je taky důležitý.
2: Určitě, super.
4: Dalo by se tady utratit hodně peněz, no, já, moc se nám to líbí.
2: Všechno jste radičáci.
4: Ano, ano, ano.
2: Děkuji,
4: ano,
2: děkuji. Mějte se
4: málo,
2: krásně, nashledanou. Marcela Bezoušková. Káte, můžete popsat, co teďka děláte na tom stroji?
1: Mám nataženou osnovu,
2: ano.
1: A útek vkládám do prošlupu, což je vlastně technika tkaní.
2: V Hradci Králové teď představujete tradiční řemeslo. Proč si myslíte, že je to důležité, aby to tady bylo zachováno? Protože mnozí si řeknou, když už jsou na to velké stroje, továrny to taky umí, nebo neumí?
1: Samozřejmě umí. Spíš bych řekla, že v dnešní době to není na živení se, ale na odpočinek, protože se zabýváme hodně často v práci nějakou elektronikou, počítači, čísly, něčím, co není úplně přirozené, bych možná řekla. Tak tohle je takový návrat k tomu tradičnímu, co má nějaký základ, nějaký začátek a konec. A mohu říct, že se dámám šaly líbí, panu také. Takže asi to dopadá dobře, že to má nějaký význam, smysl, člověk se u toho i odpočne.
2: Jezdíte často na akce mezi lidi, se ukázal?
1: Jezdím, co stíhám.
2: Máte nějaké ocenění?
1: Mám regionální produkt Železných hor, to ano, to je pravda. A jinak asi největší ocenění je, že se tady lidé procházejí, říkají mi, že se jim to prostě všechno líbí, že obtížně jsem hlavně ty řemeslníky dostat z těch dílen, kde pracují běžně, takže ten keramik si sem prostě ten kruh nevezme, takže ukazuje pouze své zboží a mám tu kliku, že ten malý stav si sem opravdu mohu vzít a ukázat to řemeslo tak, jak je.
2: Tak super, že jste přijela, děkuju, děkuju. A hodně štěstí v těch dalších aktivitách.
1: Děkuju moc, krásný den.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: zasažen.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Vyči!

0: Vyprahlá pohoda i na východě Čech dnes dostane zálivku, možná zahradníky to potěší, že tráva se nám zazelená po těch tropických vedrech. No a taky ta zelenina, té se bude dařit líp, pokud není ve skleníku tedy, ale pokud pěstujete doma vlastní salát a překvapila vás například i nemilé hořká chuť jeho listů, pak nemusíte zoufat, protože další dobrou radu Láďa Hruška právě teď nabízí.
1: Vůbec nejhorší, co můžeme salátu udělat, je zalít ho ledovou vodou, která při dopadu na rozpálenou půdu uprostřed dne způsobí úplnou katastrofu. Nejlépe proto funguje vydatná zálivka brzy ráno. Zalévání večer je vhodné jen při opravdu velkých vedrech a pořádně do hloubky. Když nad záhon natáhneme starou bílou záclonu na jednoduchou konstrukci styček, uvidíte, co se bude dít. Vypadá to možná zvláštně, ale salát díky tomu vydrží být svěží i během horkých dnů. Půda se tolik nepřehřívá a listy nejsou spálené. A pokud již sklizený salát zhořkl, vyzkoušejte tento trik. Otrhané listy namočte na 30 až 60 minut do studené vody a pozor, musí být slaná. Postačí nám 1 až 2 lžíce soli na litr vody. Poté jej důkladně propláchněte a tento proces pomáhá nežádoucí a nepříjemnou hořkost vyplavit. Dobrou chuť a hezký den vám přeje Láďa Hruška.

0: Pondělí 6. července, jak jste při pondělku zvyklí, vezmeme vás i do Safari parku Dvůr Králové, kde si dnes připomeneme expozici Umění pod kůží aneb krása kostí. Najdete ji v přízemí vily La Rose a její vchod symbolicky střeží kostra mohutného sloního samce. Jedná se o největší veřejně přístupnou kolekci svého druhu v České republice a vystavuje přes 300 kosterních exponátů zvířat z celého světa. Teď vám některé z nich představí ředitel dvorského safari parku Přemysl Rabas, který do expozice zapůjčil kosti a kostry ze své soukromé sbírky, včetně daru od Jiřího Vintra Neprakty. Natáčela kolegyně Dana Voňková.
1: Teď jsme se mávnutím kouzelného proutku ocitli v africké vesnici.
2: Tady máme několik lebek nosorožců, z nich některá skutečně pochází z Afriky. Je to lebka, kterou zabil člověk, a hromádka kostí na zemi a kolem toho se pohybují predátoři, taky jako kostry, to zná sub, hyena, šakal. Takže tomu říkáme, že je to takový obraz pytláckého tábora, predátoři a mrchožrouti.
1: A teď se díváme na dvě lebky, jednu

0: cené, anebo jaký je naopak rozdíl mezi parohem a rohem, že jedno je produkt kosti a druhý produkt kůže. A tak to jsou věci na poučení toho návštěvníka. A v té poslední vitríně, kam se můžeme přemístit, zajímavost, protože jsme chtěli ukázat, že žralok má zuby, kterému neustále dorůstají celý život, se mu vyklání celé řady, proto je mnoho zubí jedinec, polyfiodontní se tomu říká, a kdežto třeba savci mají ty zuby jenom vlastně dvě generace, mléční a trvalý. A pak jsou zuby tvarově rozlišený, máme tady u savců ty řezáky, špičáky, třenové stoličky, pak jsou zuby třeba s ukončeným růstem, to máme my, a neukončený, který rostou celý život, to jsou třeba hlodové zuby u bobra nebo u dikobraza. Takže to jsou zuby a pod tím jsou ještě dvě police, kde jsme umístili, jak třeba lebka je změněná nádorem. Tady jim vidíme lebku rysa a podobně je to i pod ní lebka krávy. A máme tady třeba lebku dikobraza s poškozenou spodní čelistí, kde zub, který vyrůstá nekvalitní, nemůže obrušovat řezák horní čelisti a vroste mu do patra, takže se mu ten zub zatočí dokola, to zvíře muselo dost trpět. To jsou ukázky patologie.
1: Muzeum kostí a koster existuje ve Dvorském safari parku už 8. rokem a návštěvníkům stále nabízí nové detaily a zajímavosti, tak se můžete zajít také podívat. Za chvíli už v našem vysílání, ale i zámecké léto. Po loňském úspěchu vás je letos František Kinský během léta provede více než 50 českými zámky a budete si moci i zasoutěžit o zámecký cestovatelský balíček. Hezké dopoledne.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Německé léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletů jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Rabštejn nad Střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: hvězda Supernova Marie Rotrová, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to. Takže to poopravím. Dobré, dobrá, dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to když řeknu,
1: tak to zní. Tak to zní. Mám hodně daleko.
0: A jinak, jaký je zámek tak nejblíž k vám, k tomu Brčkovu?
1: No, Nelahozevec. Tím sousedíme, vedle jsou Veltrusy, máme to tady blizoučko.
0: Tak to je paráda. Cílu hodně. Tak pojďme, dáme se do soutěže, jestli souhlasíte.
1: Ano.
0: Otázka zní, za jakou částku odkoupil zámek v Rabštejně nad Střelou Karel IV. Od rodu Pluhu? Za A 3000 kop českých grošů, za B za 5000 kop českých grošů, anebo za C za 10000 kop českých grošů?
1: No, pokud jsem dobře poslouchala, byly to 3000.
0: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny české. A musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní, na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
1: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
0: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a Pavel Kudrna vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Policie v našem regionu hledá podvodné řemeslníky. Železniční dopravci vypravují nové zahraniční spoje. Fotbalisté Hradce Králové porazili v přípravě B tým pražské Sparty. A počasí zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek, hezké dopoledne. Královéhradecká policie pátrá po skupině mužů, která podvodnými nabídkami na nátěry střech připravuje starší lidi o peníze. V nedávném případu podezřelí požadovali po odvedení práce přes 125 tisíc korun, přestože dohodnutá cena zakázky byla nižší. Seniora pak donutili peníze vybrat z banky. Policie vyzývá podle mluvčí Martiny Jandové další poškozené, aby poskytli svědectví.
2: Podezřelí byli přibližně ve věku 20 až 45 let, působili organizovaně. Tři z nich pracovali na střeše, jeden zůstával dole a komunikoval s majiteli. Podle dosavadních poznatků hovořili se slovenským přízvukem. Pohybovali se osobním vozidlem Hyundai modré barvy se slovenskou registrační značkou.
0: Obyvatelé Liberku a tamních částí Hláska a Bělá musí šetřit pitnou vodou. Rychnovský vodoprávní úřad zakázal kvůli nedostatku vody napouštění bazénů a zalévání zahrad. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express jezdí nově do Frankfurtu nad Mohanem. České dráhy zase do Kodaně.
3: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
3: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
5: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
3: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas. Sport.
0: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové vyhráli v přípravném utkání nad B týmem pražské Sparty 2-1. Vítězný gól dal 19-letý nigerijský útočník Umar. Při absenci několika hráčů dostal šanci podobně jako stejně mladý záložník Ponikalský. Trenér David Horejš jejich výkon pochválil.
6: Jsme chtěli dát ten prostor těmhle tím hráčům. Myslím, že se s tím popasovali dobře. Jak říkám, samozřejmě jsou tam určitý věci, které se dají vždycky zlepšit, ale Umar působil velice dobře, měl tam možnosti, nakonec je dal vítězný gol.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na omezení Poříčskou ulicí. Tam neprojedete, silnice je uzavřená kvůli výstavbě nové komunikace směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 4 minuty po 10. hodině pokračuje sváteční habaděj Českého rozhlasu Hradec Králové, který vás za chvíli vezme na Jičínsko, kam míří naše létající reportérka, aby představila další zajímavost z našeho regionu. S dětmi potom budeme mluvit o pravdě a v soutěži necháme zaznít jeden, řekla bych, zajímavý stroj, o kterém si pak budeme následně povídat a také o jeho možné regionální stopě. Udělejte si pohodlí, jedeme dál s příjemným poslechem.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Ano, naše letající reportérka stopařka zajímavých příběhů Zuzana Boučková už je v autě a míří na Jičínsko. Zuzko, zdravíme tě do terénu. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne přeji.
1: Kam přesně máš namířeno a na co se tam chystáš?
2: Jsem teď na cestě do zámeckého areálu v Holovousek u Hořic. Dnes se tam totiž koná už třetí ročník skvělé akce s názvem Motokavárna, což je velký sraz a výstava historických vozidel. Oficiální program tam odstartoval před chvílí, takže si myslím, že na místě už to určitě žije. Sjíždějí se tam veteráni všeho druhu, od motorek po naleštěné koráby, a letos je to celé stylizované do amerických 50. let a do muzikálu Pomáda, takže atmosféra bude naprosto parádní.
1: No, jak říkáš, 50. léta Pomáda, zní to letně, velmi letně a skvěle. Na co přesně se lidé, kteří do Holovous dorazí, mohou těšit? Co je na programu?
2: Program je nabitý, a to nejen z pohledu fanoušků veteránů. Chystá se velká módní přehlídka právě v duchu padesátek, kterou doprovodí trio tanečnic ze základní umělecké školy. A jako maskot akce už před zámkem stojí nádherný americký Oldsmobile, u kterého se budou moci modelky a veřejnost fotit. Dorazit by měla i parta na motorkách Harley Davidson, vystoupí recesisté z Hořic s názvem Vem si prášek a uvidíme historická kola i starou hasičskou techniku. A poprvé v historii akce dnes bude hrát živá hudba rocková kapela Grado z Hradce Králové. Návštěvníci navíc mohou hlasovat v anketě o nejhezčího veterána, anebo také vyhrát v kvízu.
1: Vem si prášek, to mě pobavilo. Doufám, že si prášek nebudou muset vzít organizátoři tady, protože dívám se z okna, obloha zatažená, má i pršet. Tak nepokazí to celou akci? Jak to vypadá součástí těch nejvzácnějších strojů?
2: Máš pravdu, meteorologická loterie to tak trochu je, to nepopírám. Organizátoři z rodinného spolku Hellingerovic veteráni s napětím sledují oblohu. Účast některých kousků je kvůli tomu totiž zatím překvapením. Třeba dva vzácné Chevrolety z konce 30. let dorazí jen za předpokladu, že bude pěkně. Majitelé je pochopitelně nechtějí nechat zmoknout. Ale nenechte se odradit, zámecký areál má i další prostory, bude tam skvělé jídlo, kavárna u hraběnky, výstava obrazů i modelů. Takže rozhodně zvedněte kotvy a přijďte do Holovous také. Tahle akce totiž za to stojí i s deštníkem v ruce.
1: Říká velká milovnice aut a motorek, ale Zuzka Boučková, kdyby si měla Chevrolet, tak taky by si ho asi nechala někde pod střechou.
2: Nebo bych mu vyrobila obrovský deštník.
1: Chápu, chápu. Zuzka Boučková se s námi podělila o zajímavý typ na výlet. Děkujeme za to, Zuzko, šťastnou cestu.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Takže doporučujeme rozhodně vyrazit směr Holovous, ale pokud vám to nevyjde, můžete se samozřejmě na obrázky i videa následně podívat i na našem webu a sociálních sítích. Regionální stopař.

0: Je tady druhý státní svátek v pořadí. 6. července v roce 1415 upálili na hranici v Kostnici mistra Jana Husa, českého kazatele, který svému učení obětoval vlastní život. Chtěl napravit církev stejně jako společnost a stál si za svou pravdou. A právě o ním, o té si s dětmi povídala Tereza Brázdová.
1: Co je pravda?
2: Když něco řekneš, třeba, že mamce dáš pusu, tak jí to máš dát.
1: Co je opakem pravdy?
3: To jsem ani nikdy neskoušela.
4: Ani já ne.
1: A není to lež?
4: Jo,
3: je to lež.
1: Proč se má říkat pravda?
5: To proto, že aby děti nelhali rodičům, aby je pak dospělí nedali do dětského domova.
2: Když žleš,
6: potom se zlobí rodiče.
1: Znáte nějakého člověka, který mluví pořád jenom pravdu?
2: Moje babička.
1: Rodiče taky mluví pravdu pořád?
2: Jo. Mluví.
1: Co to znamená, když se řekne, že lež má krátké nohy?
2: Protože se na tu lež přijde.
1: Měli bychom mluvit pořád pravdu a nic jiného než pravdu.
2: Jo, aby nám všichni věřili.
3: A takhle to vidíme my.

Pražské léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Počasí.
1: Meteorolog Tomáš Popelka už je s námi ve spojení. Pane Popelko, krásné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: Sluníčko se nám schovává, schovávat asi bude v průběhu celého dne, už někde prší. Tady zapršelo ráno, co jsem zaznamenala v Hradci, ale ono toho deště nebude asi příliš mnoho, nebo ano?
2: Tak ještě něco tam je na severozápadě od nás, se tam připravuje, už to bude většinou v podobě přeháněk, protože jsem tak upojitá oblačnost, už nám začíná tvořit. A jinak počas u nás ovlivňuje frontální vlna, no takže bude hodně oblačností a budou se bude přeháněky, na horách tam budou četnější a teploty by se nezastaly maximálně 20 až 23 stupňů. Vítr bude fukat od severozápadu až západu do 6 metrů. V noci zpočátku ještě hodně oblačnosti, bude rozdívat občasný dešť nebo přeháňky. Druhé polovině noci se potom budou srážky pomalinku slábnout, ustávat a oblačce se nad ránem začne protrhávat někde až na polojasno a teploty klesnou na 17 až 14 stupňů. Vítr bude fukat od jihozápadu západu do 5 metrů a zítra po ránu oblačnost zataženo, ale hlavně to vypadá, že v těch východních částech, jeho východních částech, které tam by mělo být oblačno až polojasno, ale během dopoledne už se zase ta oblačnost začne zvětšovat a hlavně na horách se odpoledne začne objevat slabý dešť nebo přeháňky a až večer by se dešť rozšiřoval na ostatní území a teploty budou zítra vyšší 25 až 28 stupňů na severu našeho kraje kolem 23 a vítr, už to bude takový větrnější den, bude foukat vítr čerstvý západní 4 až 8 metrů a odpoledne večer se objeví i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu. Večer se potom zase bude vítr stáčet na severozápad.
1: No dnes prádlo neusušíme, ani senu neusušíme, ale zítra už ty teploty, jak jste naznačil, se přehoupnou přes tu letní 25. Ve středu to bude ještě výš a ve čtvrtek už léto čistokrevné. Takový je výhled.
2: No, zatím ještě ne.
1: Ještě ne.
2: Jak to vypadá, ve středu ještě hlavně po půlnoci by se objevovaly přeháňky nebo občasný déšť a nad ránem by potom se srážky slábly a odpoledne bude oblačnost ubývat nějaké až na skoro jasno, ale teploty po ránu 18 až 14 a ve středu odpoledne 20 až 24 a zase to bude ještě takový větrnější den, vítr 4 až 8 metrů a zase nárazí kolem 15 metrů.
1: Takže ve čtvrtek. Bude léto.
2: To bude o něco teplejší. Tam už v podstatě už bude jako nějaké oblačné pojasné počasí a teploty až do kolem 25. Mm-hmm. No, pátek už tam by to mělo jít k 28.
1: Takže koupaliště.
2: Hrášky žádné. Jasně. Přece jenom už koncentrují na teploty půjdu do těch lepších letních hodnot.
1: Tak ti, co jsou v práci, mohou naplánovat pátek, sobotu, neděli nějaké to koupaliště a rybníky budeme určitě upřesňovat. Teď máme to nádechové období, jak říkáme rádi ve vysílání, teploty kolem 20 stupňů. Pane Popelko, děkujeme za předpověď a krásné sváteční dopoledne.
2: Díky, napodobně.

0: Koncert bude 18. července od 18 hodin a vystoupí na něm Prague Queen a revivalová kapela AC Blesk DC. Tak si pojďte zahrát.
1: Věřte, nevěřte.
0: A začneme zvukem, který zná skoro každý, když se řekne Orloj. Většina z nás si okamžitě představí Prahu, staroměstské náměstí a poštoly, odbíjení hodina, davy lidí s telefony nad hlavou. No pustíme si tuto zvukovou ukázku.

0: No, jako bychom tam stáli u orloje. Veď ta zvuk, který si s orlojem určitě všichni spojíme, ale dnešní otázka zní, měla podobnou zvláštnost nebo má podobnou zvláštnost jenom Praha, nebo se v historii objevil orloj i jinde, třeba u nás ve východních Čechách. Já dnes tvrdím, že orloj byl za života hraběte Františka Antonína Šporka i na Kuksu. Na Kuksu. Co myslíte, je to možné, nebo to je nesmysl?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46. 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo se dovolal. Krásné sváteční dopoledne.
2: Tady Marie z Podkrkonoší.
0: Zdravíme, paní Marie. Tak co myslíte? Orloj na Kuksu, v Kuksu, byl tam, nebyl tam? Slyšela jste to?
2: To jsem neslyšela, já myslím, že asi ne.
0: Asi ne. A znáte Kuks? Dobře, paní Marie, byla jste na výletě se podívat?
2: No, nebyla jsem.
0: Ještě jste nebyla na Kuksu a to jste v Podkrkonoší, no pane, jo? Tak držím palce, aby vás tam někdo dovezl a na tu krásu jste se na ten klenot opravený také mohla podívat. Opatrujte se a krásný sváteční den. Naschledanou.
2: Naschledanou a děkuji.
0: A další z vás tady u nás, jste to vy, kdo je s námi? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jarča, ano, od Přelouče.
0: Ano, tak co vy, paní Jarčo, co myslíte?
3: Já teda bych řekla, že na Kuksu ne, tam já jsem byla mockrát.
0: Mm-hmm. No, býval, říkala jsem, já býval vím, za života. Vím. Tak je jasné, že si můžu vymýšlet, to vy moc dobře víte, takže zdá se vám to neuvěřitelné, no, že zkrátka o Kuksu víte
3: Kuksu
0: úplně všechno.
3: Nikdy neslyšela, vím, že býval takhle někde, nebo jsou, jakože to takhle bylo, ale o tom Kuksu teda se mi to nezdá, no. Takže
0: že,
3: nebudu věřit.
0: Že o něm mluvíme často, že? Ale no, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
3: No, je to jsem taky zvědavá.
0: Zní to jako historická pohádka, uvidíme. Mějte se krásně, naschledanou.
3: Tak taky, děkuji moc.
0: Naschledanou. A do třetice, kdo se k nám probojoval, jste to vy, koho zdravíme. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jana.
0: Třetí Jana.
4: Já si myslím, že jsem slyšela, že byl, ale teď se nejsem jistá. Jestli jsem slyšela, že byl dřevěný, ale to nevadí.
0: Dřevěný, kamenný, to je úplně jedno. Zkrátka něco jste zaslechla, takže se vám to zdá, paní Jano, uvěřitelné.
4: No, jo, dostala budu věřit.
0: Dobře, na hospitě. No, já jsem ráda, že tady máme dvakrát ne, po třetí ano, protože je to pestřejší samozřejmě i pro naše posluchače, kteří určitě slyšeli o sochách Matyáše Bernarda Brauna, o bylinkové zahradě, také o procházkách.
4: To všechno ano.
0: Ten orloj přeci jenom je to něco mimořádného, netradičního. Dneska máme sváteční den, ten orloj je takovou sváteční aktivitou, tak uvidíme, co všechno je vymyšleného a co ne. Vy každopádně věříte, byla jste někdy nedávno, paní Jano, odkud voláte, říkala jste?
4: Já volám od Nového Bydžova ze Smidár, byla jsem, ale už je to hodně dlouho.
0: Hodně dlouho, tak uvidíme, dáme určitě i pozvánku. Mějte se krásně, naschledanou.
4: Děkuju,
0: naschledanou. Další z vás samozřejmě máte ještě příležitost zavolat, případně napsat do Českého rozhlasu Hradec Králové, jestli věříte, že za života hraběte Františka Antonína Šporka stával orloj také v Kuksu.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na Velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou, jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.

Tak jak jste typovali v naší dopolední soutěži, tvrdila jsem, že Orloj nestával, nestojí jen v Praze, ale za života hraběte Františka Antonína Šporka, že byl Orloj také v Kuksu. Krásně jste reagovali mnozí a chtěli jste si povídat o této barokní památce, kterou mnozí velmi dobře znáte, takže dorazily krásné reakce. Paní Jessica ta vzpomínala, že se tam dávno léčila i její prababička a že ona se tam jako tříletá bála sester, které tam pracovali. Věřila tedy tvrzení, i když říkali věřím, ať je psina, moc se jí to nepozdávalo, o Orloji nikdy neslyšela. Pan Josef ten říkal, že tam jezdí velmi často i na trhy se ženou, věřil tvrzení. Paní Jana z České Skalice jako mnozí další typovala, že by to mohlo být možné, i když nevěděla a těší se na tu správnou odpověď. Paní Milena píše, dnes nesouhlasím, na Kuks jezdíme na kolech, ale tohle se mi nezdá. Jezdíme i na betlém, každému doporučuji výlet, děkujeme paní Mileno. Pak je tady reakce od pana Marka ze Zlíče, který zkouší věřit, zmiňuje, že tam víckrát byl, neví, kam by ho umístili, možná nějaký menší, že by tam dřív byl. Paní Marcela z Hradce Králové, všechny zdraví, Orloj na Kuksu byl v době hraběte Šporka, píše, ale bohužel se nedochoval, ale i tak Kuks určitě stojí za návštěvu. Paní Pavlína připojuje reakci, dobrý den, na Kuksu jsme byli několikrát, ale toto nikdy neříkali, tak nevěřím. Mohla bych pokračovat dál a dál, protože střídá se to hodně. Věříte, nevěříte a tak dále, ale dnes jste měli věřit, i když je to neuvěřitelné a ta informace je poměrně čerstvá, myslím pro mnohé z nás. V Kuksu za Šporkových časů skutečně stával dřevěný Orloj, jak zaznělo už v naší soutěži, nebyl tak známý jako ten staroměstský samozřejmě a podle informací, které se k němu dochovaly, byl v Kuksu jen po omezenou dobu a potom byl zase odvezen. Možná i proto o něm dodnes mnoho lidí vůbec nikdy neslyšelo. Cenu dnes od nás získá pan Jaroslav, který ještě telefonoval a který říkal, že jezdí do Kuksu opravdu velmi často pravidelně a hlavně se zajímá o tu historii, takže říkal, že mám říct i, že máme tři Orloje, kromě Prahy v Olomouci a v Brně, ale samozřejmě na ten kouzelný Kuks, na ten nedá dopustit. Mluvil o výjevech, které zná a bylo vidět, že opravdu toto místo přirostlo k jeho srdci. Pane Jaroslave, gratulujeme k výhře. Koho povídání o zapomenutém Orloji zaujalo, můžu doporučit i profil na sociálních sítích František Hrabě Špork, kde se tato informace objevila. Informace o tom, že kukský Orloj přehrával 11 výjevů. Za uchování znalostí o něm tam patří poděkování aktivitám Teatrum Kuks a jmenovitě Stanislavu Bohadlovi, Kateřině Bohadlové, Petru Haškovi a Marii Skalické. Kdo by měl chuť zjistit víc, už je tam i první výjev, na které se objevuje svět oblohy, planet, nebeských znamení prvků a také muž, který vytrubuje hodiny. Takže žádná obyčejná dřevěná atrakce, spíš taková barokní podívaná, která spojovala čas, hudbu, obraz, divadlo a také fantazii. No a hlavně je to další krásný důvod vyrazit na to kouzelné místo do Kuksu, protože Kuks není jen známý hospitál, Braunovy sochy a nádherná barokní atmosféra. Je to zkrátka místo, které dokazuje, že má pořád čím překvapovat. Právě.

Dnes je to přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Budeme o tom mluvit v dalších zprávách už za 3 minuty a po zprávách nabídneme sváteční rozhovor s varhaníkem Františkem Vaníčkem.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Je státní svátek den upálení mistra Jana Husa. V Orlických horách vznikla nová útulna pro turisty. Fotbalisté Anglie a Norska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí zataženo až oblačno, místy přeháňky teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půhřábek, hezké dopoledne. Česká republika si připomíná 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora odsoudil k smrti koncil v Kostnici, protože kritizoval katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku.
2: Jan Hus se zabýval i českým jazykem a pravopisem. Zasloužil se například o zavedení diakritických znamének. Jeho odkaz je tak ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
3: Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Husovu smrt si jeho příznivci začali neoficiálně připomínat už v roce 1416. Oficiálně se ale 6. červenec stal památným dnem v roce 1925. Státním svátkem se den Husova upálení stal v roce 1990. Dnes si můžou lidé výročí připomenout například při tradiční bohoslužbě v pražské Betlémské kapli, kde Hus před více než 600 lety kázal. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Turisté v Orlických horách můžou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku. Zázemí poskytne hlavně dálkovým turistům.
4: Útulna stojí nedaleko stezky Česka, odkud chce obec přilákat více návštěvníků. Místo vybrala také proto, že v této lokalitě lidé často přespávali ve stanech. Nový přístřešek nabízí možnost legálního přenocování přímo na trase a vejde se do něj nejméně 5 lidí. Podle vedení obce má nová útulna rozšířit turistickou infrastrukturu a zpříjemnit pobyt návštěvníkům Orlických hor. Ze Sněžného v Orlických horách Jiří Hofmán, Český rozhlas.
0: Na brněnské Kraví hoře začíná Festival planet. Zájemci si budou moci do příští neděle prohlédnout obří modely vesmírných těles, mimo jiné 10-metrový model slunce nebo 6-metrový model černé díry. Festival planet v Brně má pokračovat v týdnu od 3. do 9. srpna. Sport. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. V New Jersey vyřadilo Brazilce po výhře 2-1. Oba góly Severanů vstřelil útočník Erling Haaland.
5: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
0: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu s Anglií. Na Aztéckém stadionu zdolala domácí Mexiko 3-2.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť, teploty na východě Čech 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy po dálnici D11.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré sváteční dopoledne přejeme dál z Českého rozhlasu Hradec Králové. Sváteční čas si určitě zaslouží i svátečního hosta. A my věříme, že oceníte, že pozvání k nám do studia přijal pan profesor František Vaníček, varhaník, pedagog, který mistrně ovládá královský nástroj. Zná i nové svatovícké varhany i varhany v katedrále Notre Dame a prý si zaslouží srovnání, protože je mezi nimi určitá paralela. Buďte dál s námi.

0: odpoledne přeje Pavla Kindernajová a zvuk ke svátečnímu rozhovoru, ve kterém budou znít varhany. Pozvání Českého rozhlasu Hradec Králové přijal profesor František Vaníček z Hradce Králové, varhaní interpret, pedagog, prorektor Univerzity Hradec Králové a také člověk, který byl součástí odborného okruhu kolem nových svatovíckých varhan. Pane profesore, vítejte u nás, krásné sváteční dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Dojme i vás někdy ještě zvuk varhan, že sedíte a že se rozpláčete?
1: Určitě, tak varhany jsou jedinečný nástroj a především unikátní prostorem. Každý nástroj je jiný a tím, že hrají po světě strašně moc koncertů každý rok, tak musím říct, že tady ten pocit toho dojetí, naprosto třeba fascinace, že vám lidově řečeno lítá mráz po zádech, tak to se stane každý druhý koncert, každé druhé varhany.
0: To je nádherné. No, když si člověk sedne do kostela, poslouchá varhany, říkám si, že ani nemusí být úplně odborně vzdělaný, ale vždycky to s ním něco udělá. Čím si to vysvětlujete, že je to tak silné?
1: Jednak varhany vzbuzují emoce, propojují i s tím prostorem, protože většinou jsou umístěny v církevním chrámu, v duchovním prostředí, samozřejmě i v koncertních sálech, ale tam možná ta atmosféra se nenaskytne potom stejná jako v tom duchovním prostoru. Ale varhany především jsou ohromné v tom rozpětí nálady, které dokáží představit, to znamená od toho nejtiššího tónu, nejjemnějšího tónu, až po to fascinující tuty, což třeba nedokáže ani symfonický orchestr. Tam skutečně to rozpětí dynamiky a i rozpětí a nabídka barev je jedinečná. V tom jsou varhany unikátní.
0: Abychom o té hudbě jenom nemluvili, ale abychom to také prožili, tak si teď pustíme jednu ukázku. Já nebudu nic říkat a vy to potom okomentujete.

0: Dozněl Bach, preludium, pane profesore, co k tomuto říct?
1: Tak já osobně mám Johanna Sebastiana Bacha, jeho varhanní hudbu, asi nejradši. Na ukázku zazněla jeho preludium C-dur. Je to taková rychlejší úvodní část pak pro tu následující fugu a zazněla to na velké varhany v německém Immenstadtu.
0: No důležité podotknout, že to vy jste hrál v té ukázce. Užíváte si to, ať už je to v Německu, v České republice, kdekoliv, tak když zazní nějaká taková skladba?
1: Určitě, protože tam je velké, jak už jsem říkal, velké sepětí s prostorem. Varhany většinou jsou v prostoru, kde je velký dozvuk, takže to ještě násobí ten pocit toho hráče a posluchače zároveň. U varhan možná je to ještě specifické tím, že často jsou varhany na kůru, to znamená, nejste v kontaktu s těmi posluchači a trošičku jste sám v tom svém váku, nicméně tu odezvu diváku vnímáte. Já si myslím, že tím se to násobí a často já říkám, že varhaník, pokud dokáže přenést ten svůj postoj, tu svoji náladu v interpretaci na posluchače, že se mu to pak vrací a zažíváte krásný pocit, vlastně dvojnásobný.
0: Zmiňujete kostely, chrámy, zmiňujete kůr. Je to tak, že varhany jsou spojeny s tou vírou a s tímto prostředím? Můžeme tam dát rovnítko varhany rovná se i církev?
1: Já bych tam to rovnítko nedával. To, že varhany máme často v kostelích, je pravda, ale ono tomu nebylo od začátku. Varhany byly prapůvodně světským nástrojem, který byl spíš takovým symbolem moci, takže ho měli různí vladaři ve svých palácích. Doprovázel třeba i různé představení, různé sportovní hry, takže v cirku tam byly prostě přenosné varhany a do kostelů se dostávaly velice pomalu až někdy v 11. 12. století a opravdu trvalo několik set let, než církev přijala to, že ty varhany, ač je dnes vnímáme,
0: že
1: jak byste říkal, rovná se kostel, je
0: jsou
1: součástí, tak je přijali do kostelu a myslím si, že se tak stalo jako po právu, protože varhany nejsou pouze hudebním nástrojem, ale často v sobě obsahují i tu výtvarnou část, což vidíme nejenom u těch historických nástrojů, ale nakonec teď třeba u těch soudobých, nejsoudobějších v České republice u svatého Víta.
0: No určitě se k ním dostaneme dnes, ale připomínáme mistra Jana Husa, den, který nese silný duchovní i historický obsah. Tak varhany existovaly samozřejmě v době Jana Husa. Tady máme v Hradci Králové sbor kněze Ambrože, řekla bych, že tam spíše dominuje aktuálně zvonohra, nejsou to ty varhany. I když ten systém hraní na zvonohru varhany, je to podobné, tak souvisí to spolu nějak?
1: Ano, souvisí to spolu. To je téma, které mě velice zajímá, protože jsem studoval nějakou dobu v Holandsku a v Holandsku zvonohry jsou naprosto doma v každé vesnici,
0: umíte
1: každé
0: zahrát
1: obci.
0: Také?
1: Ne tolik, asi kolik bych si třeba představoval a přál, ale chtěl jsem říct, že máte pravdu, v době Jana Husa existovaly varhany, byly rozšířeny téměř ve všech kostelích, nicméně zajímavé, že taková ta radikální část husitů odmítala výzdobu kostelů a s tím někdy dostali na frak takzvaně i varhany, které třeba byly v té době zničeny, což samozřejmě nesouvisí s dnešní husitskou církví, ta se dívá na hudbu duchovní a na varhany stejně tak jako ostatní církve a máte pravdu, že v Hradci máme jedinečný kostel. Ale máte pravdu, že teď v centru pozornosti je zvonohra, krásná zvonohra. My jsme shodou okolností včera měli státnice na pedagogické fakultě a měli jsme tam i, že to byly doktorské zkoušky, zahraniční hosty a protože ta rekonstruovaná budova pedagogické fakulty je kousek od toho kostela husického, té zvonohry, tak jsme měli otevřené okna samozřejmě v tomto počasí a krásně zněla zvonohra, takže i ti zahraniční hosté úplně poslouchali. Bylo to pro něco nového a něco krásného a myslím si, že se podařilo, stejně jako já pořád narážím už na tu katedrálu svatého Víta, tak se podařilo vyvážit, aby ten zvuk byl dostatečný a přitom jako nerušil, byl obohacující a inspirující.
0: Takže nejen varhany, ale i zvonohra ke každému svátečnímu dni patří.
1: Přesně tak.

0: Posloucháte sváteční rozhovor s varhaníkem Františkem Vaníčkem a teď se od toho duchovního prostoru přesuneme domů do východních Čech, protože František Vaníček není jen interpretem, který koncertuje v zahraničí, ale také člověkem velmi vevně spojeným právě s Hradcem Králové a regionální kulturou. Je pro vás, pane profesore, Hradec Králové především domov, pracovní zázemí nebo i určitý hudební prostor, který vás formoval?
1: Tak nevím, jestli úplně formoval, ale máte pravdu, že tady žijí a doufám, že spolu vytvářím tady to kulturní hudební prostředí na Hradecku ve východních Čechách. Jsem východočech, pocházím z Orlických hor z Letohradu, kde dnes vlastně už 35 let pořádám velký mezinárodní hudební festival. Nicméně tady už vlastně 27 let vyučuji na Univerzitě Hradec Králové, tehdy to byla ještě vysoká škola pedagogická, ale ty samotné začátky teda v Hradci Králové jsou spojeny s panem profesorem Skopalem a s jeho sbory Jitrem a chlapeckým sborem především Bonipoeri, se kterými jsem dlouhá léta spolupracoval, ale bohužel pak už s tou prací na univerzitě a především s tím ohromným množstvím varhaních soulových koncertů, které každý rok absolvuji, tak už se to nedá úplně všechno stihnout, takže už jenom u nějakých vybraných projektů spolupracujeme, ale mám velikou radost, že se tady v Hradci Králové daří podporovat a rozvíjet i varhaní kulturu, protože jestliže hovoříme třeba o kostele husickém, tak samozřejmě tady máme celou řadu zajímavých nástrojů také v kostelích.
0: Můžeme třeba jmenovat, můžeme když jmenovat. Se řekne východní ano. Čechy a varhany, tak jaké místo se vám vybaví jako první?
1: Možná Litomyšl v současné době, kde jsou překrásné varhany, v tom kostele pořádají se tam nakonec i koncerty v rámci Smetanovy Litomyšle, ale máme tady celou řadu i historických barokních varhan, které se dochovaly, protože ono ku podivu, tedy že nepřála doba komunismu rozvoji třeba varhaní hry a vůbec všeho duchovního, protože varhany dostali to rovnítko, rovná se tedy kostel, rovná se
0: takže církev. Zákaz.
1: Byť to není pravda, ale de facto bylo i nějakým způsobem zamezováno třeba vzdělávání právě varhaníků, takže působili amatéři a především se bránilo tomu, aby se stavěly nové nástroje v kostelích, aby se také opravovaly ty historické nástroje, ale na druhou stranu se nám zachovala celá řada nástrojů, které by už třeba byly nahrazeny něčím novým, my jsme mohli potom opravit. Takže i ve východních Čechách, ať už je to Opočno, Vamberk, nebo nakonec i v Letohradě v kostele na Orlici, máme vzácné barokní varhany takového italského typu. Jo.
0: A myslíte si, že regionální publikum je v něčem jiné, než třeba to zahraniční, kde často koncertujete? Máme specifikum nějaké?
1: No já si myslím, že u nás trošičku vymizel zájem o tu varhaní hudbu ku podivu, protože v době komunismu naopak varhaní koncerty byly navštěvovány jako určitý protest proti režimu, ale po té revoluci trošičku ten zájem opadl. My jsme to viděli nakonec i na počtech zájemců o studium. My máme na univerzitě studium jednak pro chrámové varhaníky a také pro varhaníky jako učitele na zuškách a solové varhaníky.
0: A není to tím, že je to příliš náročné to studium, protože opravdu musíte rukama nohama, pro mnoho lidí je to absolutně něco nepředstavitelného. Co musíte zvládnout.
1: Říkáte to správně, abych řekl, že tohle je to nejpodstatnější. To znamená zvládnout všechny ty funkce nástroje, protože si trošičku připadáte jako v kokpitu letadla. Nakonec, kdo viděl třeba ten hrací stůl nový u svatého Víta, tak tomu tak opravdu ergonomicky je.
0: To máte těžší než v kokpitu. To máte víc těch čudlíků.
1: Ale já vždycky říkám, zase je to příprava pro to, aby člověk dokázal dělat několik věcí zároveň. A je docela zajímavé, že naši absolventi často z 90% působí na nějakých vedoucích pozicích ředitelů ZUŠ a tak dále.
0: Věřím.
1: Což je zajímavá věc třeba k nějakému výzkumu, já jsem se tím nezabýval, ale chtěl jsem říct, že ten zájem, ohromný zájem třeba po tom roce 89, kdy se nám hlásili desítky zájemců, tak trochu opadl, ale může to být způsobeno také tou náročností, protože opravdu chcete-li hrát na varhany, chcete-li hrát koncerty, asi ne úplně u těch liturgických varhaníků, tak opravdu musí člověk každý den několik hodin zasednout za nástroj
0: a cvičit,
1: což u těch varhan bývá někdy problém, protože samozřejmě
0: nemáte doma ty velké.
1: Nemáme doma ty velké, ale dnes už je samozřejmě doba, kdy se staví digitální náhražky, to jsou samozřejmě, ale zvukově často nepoznáte rozdíl mezi těmi nástroji. Čili je to takový trenažér, který můžeme mít doma a to je zase ohromná výhoda oproti tomu, co bylo třeba před 100 lety, nebo za doby Johanna Sebastiana Bacha, když chtěl jít do kostela, on neměl ani třeba elektriku, aby si zapnul ventilátor varhán, čili musel si zaplatit jednoho až dva kalkanty, ty, kteří mu šlapali měchy a pak si mohl, cvičit třeba v té zimě v tom kostele. Takže
0: a přesto to situace, dílo je geniální. Je to geniální. Neuvěřitelné. Když tedy jste mluvil o tom, že rozvíjíte studenty, kteří přijdou, co je potřeba, co je prioritou právě u nich pěstovat? Je to ta hudební představivost nebo i určitá míra pokory, odvahy vystoupit před lidmi?
1: Všechno, pokud hovoříme o koncertní činnosti, tak určitě, to se dá určitě naučit, aby člověk měl takzvanou zdravou trému, to znamená připravoval se na to, věnoval tomu maximální pozornost na 200%, ale aby ho ta tréma nesvazovala, ale to se dá ve většině případů skutečně natrénovat.
0: Znám i varhaníky, kteří nikdy před lidmi vystupovat nechtěli.
1: Ano, je to
0: introverti.
1: Tak, nejenom varhaníci, to se týká vlastně všech interpretačních oborů, kde si hrají
0: je
1: doma.
0: To zajímavé,
1: je to zajímavé. Ono v tom určitý způsob exhibicionismu nebo prezentace asi je, člověk prostě musí dokázat vystoupit, zapomenout třeba na starosti, kterého v tu chvíli svírají a opravdu se soustředit jenom na tu hudbu a ponořit se do toho světa. A to je, myslím, to nejpodstatnější. Vlastně srůst s hudbou a v našem případě srůst i s nástrojem, protože jestli má varhaník nějaký handicap oproti třeba jiným, zpěvák si nese svůj instrument ve svém hrdle, houslista si ho přinese takzvaně ve futrále, ale varhaník je odkázán na nástroje a každý z těch nástrojů, každé z varhany jsou úplně jiné. To znamená, jedu-li hrát koncert, nejde to tak, že si 10 minut sednu, vyzkouším akustiku, ale já tam musím jeden, dva dny zkoušet každý ten registr. Vezměte si ty všechny nástroje, které mají přes 100 rejstříků.
0: No, neuvěřitelná práce. Srůst s varhaní hudbou se dnes pokoušíme a snažíme s profesorem Františkem Vaníčkem.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Posloucháte sváteční rozhovor s profesorem Františkem Vaníčkem a my se teď z východních Čech dostaneme i do jednoho z nejvýznamnějších duchovních hudebních prostorů u nás, do katedrály svatého Víta, protože právě tam je i východočeská stopa díky profesoru Františku Vaníčkovi z Hradce Králové. Tak nejdříve nám ale řekněte, když jste viděl a slyšel poprvé zvuk těchto varhan, co to s vámi udělalo?
1: No, je to jedinečný zážitek a už jsme tady už o tom hovořili, že člověk slyšel tisíce těch nástrojů. Bylo těžko co očekávat, protože je náročné, aby opravdu ty varhany barevně i zvukově naplnily prostor. Je to velice těžké a závisí to na mistrovství varhanáře. Dříve to bylo tak, že varhanář přijel s celou svojí rodinou s vozem do města, kde měl stavět nástroj a tam skutečně rok, dva žil, protože on musí být srostlý s tím nástrojem. On nemůže stavět nástroj nikam. On musí přesně vědět, jak to zní. A tady bylo jedinečné, kdy vybraný stavitel varhan, což je německý varhanář Gerhard Grenzing, on skutečně několikrát přijel a bylo úžasné sledovat, jak zkoumal, jak z každého prostoru dostává zvuk, kde jak to bude znít. A já to si myslím, že se hlavně povedlo. To znamená, že ty varhany úžasně naplňují prostor a jsou úžasně barevné. A o tom, co vizuálně, jestli jste viděla ten prostor,
0: viděla,
1: je
0: to nádherné.
1: Tak to je nádherná. A to jsem si nedovedl představit. Přiznám se, že jsem trošičku váhal nad tím uplatněním těch skleněných prvků, protože
0: taky
1: jsme měli
0: říkala,
1: strach,
0: jak to bude působit,
1: jak to bude
0: působit,
1: jak to bude rezonovat, protože tam může docházet k nějakým vibracím. Ono samozřejmě to zkomplikovalo život a zkomplikovalo stavbu tou navýšenou vahou toho nástroje se skleněnými prvky, takže se musel zpevňovat ten kůr a prodloužilo se to vlastně o více než dva roky a navýšilo to samozřejmě
0: rozpočet
1: toho celého projektu, ale to, že se to takto udělá, tak já pokládám za jedinečnou věc a jedinečnou událost pro celou republiku, protože asi všichni vnímáme, nejenom já jako varhaník, že to není pouze nějaký nástroj pro liturgický prostor, ale že se vlastně tak to symbolicky dokončila stavba katedrály, která od Karla IV. Vlastně kontinuálně pokračovala, nebyla dostavěna.
0: Mnozí to vnímají jako druhé národní divadlo, ano, protože byla sbírka, lidé přispívali. Aha. Ano, národ v sobě na varhany. Je to pomyslný vrchol i pro varhaníka zasednout tam za ty varhany a zahrát v takto nádherném prostoru katedrály.
1: Určitě, já mám těch zážitků víc, že třeba teď chystám velký recital v prosinci v Notre Dame v Paříži, což já v tom vidím už tou paralelu, že tam došlo také po požáru k oživení a zrekonstruování toho krásného nástroje a tam opravdu máte pocit určité bombastičnosti a velkoleposti, když zasednete, ať už posloucháte ty varhany dole, anebo sedíte nahoře u toho nástroje. Oproti ale svatému Vítu třeba, tam není možnost hrát dole, když to u svatého Víta jsou dva hrací stoly, což
0: přesně,
1: je také jedna
0: přesně,
1: z těch
0: pozitivních
1: věcí.
0: To je velmi zajímavé, protože to je asi úplně jiné.
1: Takhle, kdy... zajímavé pro sluchače, pro varhaníka je to trošku horší, protože máte horší kontakt s tím, co vlastně hraje, s těmi píštělami.
0: Ale zase
1: slyšíte kompletně, co to slyší posluchači, což často bývá problém, kde někteří varhaníci nedokáží odhadnout třeba proporce. Vy máte pocit, že něco hraje nahoře u toho hracího stolu velice silně, přitom dole je to opačně.
0: Takže je to spožděný trošičku ten zvuk?
1: Zvuk je spožděný, to určitě, když hrajete dole na hrací stůl třeba v katedrále svatého Víta, tak to spoždění není tak veliké, ale tam ta traktura, ten přenos je elektrický a nahoře vlastně máte mechanický, to znamená zmáčknete a hnedka ten ventil se otevře a hraje. Takže
0: pro běžného člověka je to opravdu něco neskutečného, nepředstavitelného, ale já jsem na úvod zmiňovala, že vy jste byl v té komisi těch nejvýznamnějších varhaníků, kteří vybírali tu skladbu, která zazní na slavnostním koncertu, tak můžeme připomenout, která skladba vyhrála a proč jste ji vybrali?
1: Ta soutěž byla vyhlášena ředitelem Českého rozhlasu v roce 2019, přihlásilo se nám tam téměř 60 skladeb nebo skladatelů, oni někteří poslali třeba dvě skladby z 11 zemí, až třeba z Jižní Koreje, samozřejmě většina byla z České republiky a vyhrála skladba vlastně kolegy z pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Ivo Bartoše, varhaníka a pedagoga, tak to mě potěšilo dvojnásob, kterého tady ocenila porota a byla vybrána tato skladba. A je jedinečná podle mého také v tom, že je to fantazie na chorál svatého Václava, takže to je určité propojení té české státnosti i katedrály, která nese název Víta, Václava a Vojtěcha.
0: Pojďme si teď pustit krátký úryvek.

0: Taková byla tedy slavnostní skladba pro katedrálu svatého Víta. Teď jak často bude katedrála rozezněna?
1: Teď byl takzvaný varhaní oktáv, kdy v každý den se pořádal koncert pro ty, kteří přispěli. Ale plánují se pravidelné koncerty, minimálně jednou za 14 dní v létě, případně jednou za měsíc. On už probíhal v katedrále na ten původní nástroj varhaní festival, ale teď samozřejmě při otevření tam vystoupí celá řada varhaníků, ale oni to nebyly jenom čistě varhaní koncerty, vystupovali tam orchestry, Česká filharmonie, také symfonický orchestr Českého rozhlasu, Hradišťan a tak dále. Čili byla to taková oslava, si myslím, té katedrály. To nebylo jenom o varhanách, ale toho aktu dovršení.
0: Já myslím, že všichni věří, že ta oslava bude nepřetržitá, bude dál pokračovat, ale zajímalo by mě, jestli může i nový varhaní nástroj změnit to, jak se bude v Česku psát ta soudoba varhaní hudba. Může na to mít vliv a něco se změnit?
1: Může. Já zaznamenávám poměrně zvýšený zájem o varhany. Nakonec si tady ten rozhovor možná je toho důkazem, kdy se celá řada lidí, kteří se mě nikdy na varhany neptali, tak se ptají, jaké jsou ty varhany v katedrále a dívali se třeba na koncert. Hrozně to zajímalo a ku podivu i třeba z těch ohlasů tady na ten výběr té skladby, chtěl bych pochválit Český rozhlas, že tady tu soutěž skutečně vyhlásil, že to byl vynikající nápad určité osvěty varhaní hudby a možná i pomoci

0: Profesor František Vaníček je dnes ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Říkám si, varhaník, ten asi nemá sváteční dny volné. To je možná ta největší příležitost někde usednout a šířit tu radost. Vnímám to správně?
1: Vnímáte to zcela správně. Přiznám se, že jsem 40 let dovolenou neměl, protože většina varhaních koncertů je v létě, takže mě čeká třeba v letošním roce 25 koncertů solových až do konce srpna, a to od Španělska až po sever Polska, ale především třeba v létě koncerty ve Francii, anebo v Německu, ale ve Francii.
0: Kde to máte nejraději, když to máte takto procestované?
1: Já mám nejradši Francii, ku podivu, tam mě nadchla už od dob cestování právě s panem profesorem Skopalem a s jeho sbory. Mně se tam líbí jednak ta atmosféra francouzská, ale i nakonec velice zajímavé varhany ve francouzských katedrálech, kde se podíváme, to jsou jedinečné zážitky. A ona nakonec, katedrála svatého Víta, má vzor třeba v těch francouzských katedrálách, takže tam nějaké spojení je také.
0: A stalo se vám někdy, že vás varhaní nástroj překvapil?
1: Určitě, tak on to je stroj, takže někdy si dělá takzvaně, co chce. Když je třeba velice horké počasí, tak se může někdy stát, že nástroje typu pneumatického, jako je třeba tady u nás ve sboru,

0: kněze Ambrože, že může někdy zlobit. To znamená, začne hrát sám, něco vám tam visí a samozřejmě Varhaník.
1: Že nic nezmáčknete a sám začne hrát.
0: Tak, přesně tak, sám začne hrát, anebo zvednete ruce, přestanete hrát a ono to zní dál. Já si myslím, že jestli je něco klíčová vlastností pro Varhaníka, tak je to schopnost přizpůsobení se, flexibility. Není to o desítkách hodin cvičení, ale o něčem, co asi máme dáno a co jsme schopni rozvíjet, a to je flexibilita.
1: Také je určitě komplikované ladění, protože když jsem viděla i ty svatovícké varhady, jak přijeli ladiči a každou tu píšťalu profukovali a ladili, tak to myslím, že mnozí také netušili, jak takový nástroj se dává dohromady a jak je to náročné. Takže vy přijedete a musíte se asi většinou spoléhat na to, že to nějakým správným způsobem pak už bude hrát?
0: Většinou organizátoři mají objednaného ladiče, který to naladí dopředu, ale někdy se mě stává, ať už je to třeba v nějakých menších městech a často v té Francii, že třeba ty varhany nejsou naladěny. Takže se mi někdy stalo, že jsem skutečně se musel trošku převléknout, abych se nezamazal a vlezl do toho nástroje dovnitř u těch starých nástrojů a musel si to tam naladit sám, aby vůbec se dali některé rejstříky použít. Ale máte pravdu v tom, že třeba varhany v katedrále svatého Víta mají téměř 6000 píšťal. Každou tu píšťalu od těch nejmenších několik milimetrů až po pětimetrové píšťaly musíte naladit. On to musí vzít do ruky ten varhanář a každou zvlášť naladit, takže takovýhle nástroj trvá týdny naladit. A to ladění, samozřejmě to generální ladění neprobíhá každý týden, možná nemusí probíhat ani každý rok, ale po několika letech musí dojít k revizi, což u takového nástroje asi si dovedete představit, tak je poměrně nákladná záležitost. Mm. Jestliže nové varhany stály 160 milionů, tak to neznamená, že tím to končí. Tam samozřejmě budou potřebovat další investice do toho nástroje, do jeho údržby.
1: Ale určitě to přispěje k tomu, že o varhaní hudbě se opět mluví a vzrůstá ta obliba. Kdybyste měl teď posluchačům doporučit jednu jedinou skladbu, kterou by si měli třeba pro chvíli stišení, zamyšlení a toho dnešního svátečního zastavení pustit, tak která skladba by to byla?
0: Máte pravdu v tom, že ty varhany nejsou jenom o tom mocném, velkém zvuku, bombastickém, slavnostním, ale jsou i o určitém stišení a v tom je možná krása tohoto nástroje a je v tom i určité sepětí s tím duchovním prostorem. Mohl bych jmenovat celou řadu skladeb, hodně samozřejmě romantických varhaních autorů, ale já bych se vrátil asi k Johannu Sebastianu Bachovi jako alfě a omeze varhaní hudby a vybral bych jednu jeho chorální předehru, která nese název v němčině Wenn wir in Hechtsnöten sein, když jsme v nouzi nejvyšší. Tak ono by se zdálo, že to je člověk, který je nějaké depresi, neštěstí, ale ona je to skladba optimistická, kdy teda vzhlížím k tomu, že bude lépe, a tak takovou skladbu bych posluchačům doporučil si poslechnout.
1: Pojďme si kousek dopřát.

0: Zvuk varhan nemůže chybět ve svátečním rozhovoru. Kdybyste měl říct, co by interpret, pedagog, organizátor festivalu nebo univerzitní prorektor, tak která z rolí je vám úplně nejsympatičtější? Je to ta chvíle, kdy usedáte za ty rejstříky nebo něco ještě víc vás naplňuje?
1: Určitě je to sednout si k nástroji, ať už doma nebo v nějakém krásném prostoru u svatého Víta nebo v Notre Dame v Paříži, ale oni tady ty všechny pozice, co jste říkala, se vzájemně doplňují. Že třeba i jako prorektor mám sice na starosti studijní agendu a oddělení nebo kvalitu na univerzitě, ale také uměleckou činnost, protože máme umělecké studijní programy, máme pěvecký sbor, máme orchestr. Takže ono to vstupuje do všech těch rolí a já jsem vždycky říkal, když se mě ptali, jak to člověk zvládá, ty tady letíš nebo jedeš tady 1000 kilometrů, tam odehraješ koncert, jedeš 1000 kilometrů zpátky a ráno v 5 hodin už jsi v práci. Já říkám, ale já na těch cestách odpočívám. Já najednou mám volnou mysl a můžu přemýšlet, reflektovat to, co se děje zase na univerzitě a opačně. Ale je pravda, že když člověk zasedne k tomu nástroji, k varhanám, takže najednou zapomenete na ty všechny starosti, dostanete se do nějaké jiné dimenze, do jiného světa. A to je právě ta relaxace, protože možná jinak to, co jste všechno jmenovala, tak bych už z poloviny z toho asi musel být někde na léčení.
0: Zvládáte to krásně. A teď, aby si to užili úplně i posluchači, kteří zasednou někde na varhaním koncertu, co byste si přál, aby cítili v tu chvíli?
1: Aby se dokázali uvolnit, aby právě se dostali do toho zvláštního stavu, kdy se zastaví, protože to je možná náš problém, problém dnešní doby, uspěchanost a spěch obecně, aby dokázali se dostat do té hudby samotné, aby jim ta hudba něco předala, aby jim interpret prostřednictvím hudby a prostřednictvím nástrojů, no to je jako trošku složité u těch varhan a toho prostoru, který vás také ovlivňuje samozřejmě v tom, v jakém prostoru to posloucháte, tak aby vám to přineslo nějak uvolnění a doplnění. Proto je důležitá hudba, proto je důležitá kultura. Neboť doplňuje tady ten technizující svět plný stresu, napětí a dává krásu celému životu.
0: Říká profesor František Vaníček, který byl svátečním hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Děkuju za to. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové je s vámi ve sváteční den a jsme rádi, že jste s námi. Dopoledne už se nám za chvíli přehoupne k písničkám od srdce. Zítra nabídneme klasickou radioporadnu v tomto čase, kdy u nás bude Soňa Šplíchalová a mluvit budeme o bolavých zádech. Ať už dlouho sedíte doma nebo na cestách v autě, jak jim ulevit, to zkusíme zjistit v dalším rozhlasovém rozhovoru, do kterého se budete moci zapojit třeba i s vašimi zkušenostmi. Za 7 minut bude 12 hodin, Alena Brantová nabídne aktuality nejen z našeho regionu Královéhradeckého kraje za pár minut tedy, ale teď ještě servírujeme vajíčka.
1: Babské rady.
2: Příprava vajec podle návodu zkušených šéfkuchařů vypadá následovně. Vejce vkládejte vždy do studené vody. Až se začne voda vařit, vypněte zdroj tepla a nechte vejce v teplé vodě. Jak dlouho? Pokud je chcete mít na měko, tak 3 minuty. Bílek bude pevný, žloutek je polotekutý. Na hniličku vařte 5 minut. Bílek je tuhý, žloutek je měkký. No a na tvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpulenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí vystoupí fenomenální klavírista Lukáš Vondráček s českou symfonietou. Pod taktovkou Radka Baboráka zazní Schumannův klavírní koncert A-moll a Dvořákova anglická. Přijďte 30. července na Novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského. Vstupenky na ticketportál.cz.
3: Je 12 hodin.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Třebechovice pod Orebem prodávají stavební pozemky. Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále wimbledonských dvouher a dnešek zůstane zamračený s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. U poledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Zájemci se můžou ucházet o nové stavební pozemky v Třebechovicích pod Orebem. Město nabídlo k prodeji lokalitu Palackého, kde mají vzniknout 4 rodinné domy. Nabídky je možné podávat do 27. července.
5: Minimální cena je 3000 korun za metr čtvereční. Součástí projektu bude také vybudování nové komunikace a inženýrských sítí, které po dokončení přejdou do majetku města. To si zároveň stanovilo podmínky, které mají zabránit spekulativním nákupům. Kupující tak musí pozemky využít k výstavbě rodinných domů a až do jejich dokončení je bez souhlasu města nebudou moct prodat ani převést na jiného vlastníka. O konečném prodeji rozhodne rada města po vyhodnocení doručených nabídek. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku mohou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince. Uplynulo 611 let od upálení mistra Jana Husa. K smrti ho odsoudil koncil v Kostnici kvůli kritice poměrů v katolické církvi. Té vyčítal třeba prodej odpustků nebo hromadění majetku. Češi si církevního reformátora připomenou tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní trhy jsou i v jeho rodném městě Husinec. Součástí je taky prohlídka domu, ve kterém se Hus narodil.
6: Sport.
3: Další tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále wimbledonských dvouher, kde už je z nedělního programu Karolína Muchová. Jiří Lehečka se večer utká na centrálním dvorci s vítězem nedávného Roland Garros Němcem Zverevem. Linda Nosková narazí v pozdních odpoledních hodinách na loňskou šampionku Australian Open Američanku Kýsovou. Marii Bouskovou čeká zhruba od 14 hodin duel s Belgičankou Mertensovou, se kterou má zatím vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů. Ten poslední letošní na tvrdém povrchu, ale Bousková hladce ztratila.
7: Tak je to odveta, tenhle rok mě porazila lehce v Dubaji, takže já se na ní připravím, podívám se, jak hraje, co tady hraje teďka na trávě a počinu si a nechám tam zase všechno.
0: Počasí.
3: Dnešek zůstane oblačný až zatažený, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na horách budou srážky četnější. Teploty se budou držet mezi 20 až 23 stupni, na horách mezi 13 až 16. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku se srazila dvě osobní auta na křižovatce v Bílé Třemešné. Na místě jsou záchranáři, počítejte tam s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Polední zprávy za námi, před námi prostor naplněný milými pozdravy. Ať už chcete potěšit, povzbudit kohokoliv, máte šanci zavolat, napsat do studia, archiv je bohatý. Deštivé počasí je trochu ospalejší, tak třeba někteří potřebujete i rozveselit. Dobrou náladu a dobrý poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové Pavla Kindernajová. A těším se na vaše pozdravy.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Pondělí 6. července, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa v Kostnici v roce 1415. Církev mistra Jana označila za kacíře, když odmítl odvolat své učení. Husův popel byl vysypán do Rýna. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Před 65 lety v roce 1961 zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Před 55 lety v roce 1971 zemřel Sačmo. Louis Armstrong. Aplikace určená pro mobilní telefony Pokémon Go vyšla před 10 lety. Hra propojující herní prostředí kamerou a GPS s reálným světem se stala fenoménem a pobláznila miliony hráčů na celém světě. Prostě, když uvidíte někoho podivně pobíhat, asi zrovna loví nějakého Pokémona. Kulatou 80 slaví 43. americký prezident George W. Bush, ten mladší. 80 je i hollywoodskému svalovci Sylvestru Stallonovi. Za prvního Rockyho dostal Oscara. 75 by dneska oslavil i herec a moderátor.
2: Chcete být milionářem?
1: Třeba milionáře. Vladimír Čech.
3: Slušnej zásah, co?
1: 70 má dneska český hlas Bruce Willise.
3: Jipijajej.
1: Herec a dabér Alexej Piško. A 60 je tomuhle všestranně nadanému muži.
4: Chodil jsem i do kurzu pletení. Naučil jsem se jezdit na koni, osvojuju si základy maďarštiny, hraju závodně domino.
5: No? To se může vždycky hodit.
1: Narozeniny má Jiří Macháček. Narodil se v Litoměřicích. A já přeju pěkný sváteční

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi ve spojení Ondřej, který si prospěvoval místo pozdravu, zpíval, jak má rád hory, tak nevím, jestli o prázdninách, Ondřej, se vypravíte na hory, nebo jestli žijete v horách.
2: O prázdninách určitě ne, ale tak jako víte co, když tam člověk jezdíval jako malý do jedné nejmenované lázeňské ozdravovny, které jste vysílali, nebo do jednoho místa.
1: To můžete jmenovat, klidně jako, můžete.
2: Proč ne, že jo?
1: Janské lázně, nebo jsou to...
2: Přesně.
1: Janské lázně. No je to tam sympatické. Hlavně mě potěšilo, že je vám do zpěvu, že máte úsměv na rtu, takže daří se.
2: Aby mi v pondělí nebylo zpěvu, ne?
1: No, tak nevím, doufám, že většině, kteří jsou s námi, tak dospěvuje. Vybrali jsme každopádně veselou melodii, Raci v práci od Kabátu. Komu věnujeme melodii?
2: No, tak určitě, Pavlínku, všem těm, kteří dneska musí pracovat stejně jako vy, v první řadě. Pak samozřejmě všem těm, kteří mají prostě rádi tuhle skvělou teplickou kapelu.
1: Mm-hmm.
2: A pak samozřejmě všem vám do skvělého Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Tak děkujeme. Tak písnička ať potěší.
2: Protože jste tam skvělý,
1: i vás.
2: Tak dneska si tam užívejte tu pracovní pohodičku.
1: Já si to užiju. Děkuju za to, ale vy si taky to užijte.
2: Ale to by nám nepředřete s kolegama.
1: Ne, nebojte se. My jsme tady rádi. Jsme tady pro vás.
2: Já,
1: opatrujte
2: se.
1: Krásné dny. Naschledanou.
2: Taky, Pavlí, krásné dny.

A teď už nalíží mezi písemné pozdravy studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou můžete využít. Případně klikněte na náš web hradec.rozhlas.cz, tam máme na titulní straně písničkový formulář a poslat můžete, vy co nejste na internetu, i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Do té zprávy je ale nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, udělat jednu mezeru a za to bez diakritiky, kterou náš systém neumí rozluštit, připsat to, co chcete, aby v našem vysílání zaznělo. No a píše nám, někdo se nepodepsal, nebo se pletu, ne, tak bez podpisu prosíme o písničku Do přepych u Opočna. Mělo by to být pro organizátory festivalu hudeb přepichy Karla Pšeničného. Festival byl perfektně zorganizován, od sezení pod velkými stany až po vzorné občerstvení bez front. No a hudby, té bylo úžasné, zahájila Šlapeto kapela, Lipkovanka, Opočenka, všechno báječné. Děkujeme paní starostce Zdeně Sajdlové a všem organizátorům této nádherné akce. Spokojení diváci, co se pobavili a zaspívali si. Takže podepsaní diváci, i vás zdravíme.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Teď polední písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové a máme tady prosbu, abychom zahráli Věru Špinarovou Jednoho dne se vrátíš. Hezký den všem do rozhlasu, posluchačům. Prosíme o písničku pro všechny, někoho možná potěší ten krásný hlas. Zdravím všechny přátelé, kteří mají rádi Čapí příběhy, Sojka od Krakonoše.

0: Krásná melodie, krásný hlas, uklidňující, ale abyste neusnuli a v těch nostalgických myšlenkách nezůstávali příliš dlouho, je tady soutěžní adrenalin.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ano, právě dnes odstartovala velká letní soutěž. Každý, kdo se k nám do studia dovolá, získá nějakou drobnost a hlavní výhrou připomínám, že je led balónem pro dvě osoby. Tak vyzkoušíme, kdo se k nám na podruhé probojoval. Jste to vy, koho zdravíme, dobré dopoledne, nebo odpoledne.
2: Dobrý
0: už.
2: Den, tady dobrý den. Marek Bezlíče, zdravím vás od studia.
0: Zdravíme, pane Marku, tak máte telefon na uchu od časných ranních hodin, nebo jste to tak jako zkusil a ono to vyšlo?
2: Skoro od samého rána, no občas člověk odběhne, ale sleduju vás, sleduju.
0: Sledujete,
2: poslouchám.
0: No tak to je dobře, to jsme samozřejmě rádi, máte příjemný sváteční čas a ten den, máte to spíš na pohodu, na klid, nebo jste v práci?
2: No je to pohodička, sedíme pod váltánkem, posloucháme rádio,
0: je, no
2: chládeček.
0: Tak co víc si přát, tenhle balónem možná.
2: Sprchne, no.
0: U vás ještě nic? Odkud voláte?
2: Nic. Bezlíče, Babičino údolí.
0: Aha, no tak vidíte
2: u
0: to, tady už se to přehnalo dvakrát poměrně vydatně,
2: já to
0: bych řekla.
2: Já trošku.
0: Je, no tak posíláme.
2: U nás je strašně sucho, je to bída, katastrofa.
0: Chápu, po těch tropických dnech ty trávníky jsou také vyprahlé a celá ta příroda by se ráda nadechla, ale není všem dnům konec, ještě zítra, pozítří by snad mělo spadnout, tak vám to budeme přát. No teď, co od
2: Děkuji.
0: Nás dostanete v těch dílčích cenách, máte u nás, pane Marku, knihu Děkovačky Libuše Švormové.
2: Děkuji velice pěkně za výhru.
0: Nemáte zač a určitě vydržte i na to slosování velké. Třeba se podaří i ten led balónem. Koho byste vzal na palubu balónu?
2: No manželku, ať se bojí se mnou.
0: Ať se bojíte vedou, ať si to užijete hlavně. Krásné léto, ještě nezavěšujte, vezmu si všechny údaje.
2: Děkuji,
0: ať se dál daří. Krásné léto, naschledanou.
2: Naschledanou.

A dívám se opět mezi písemné reakce a přišla reakce na dopolední povídání o varhanách od pana Patrika, který píše, že musí reagovat na pěkný rozhovor, který ho donutil reagovat. V uplynulém období píše, že měl možnost pracovně, profesně asi měsíc být právě u zrodu nových varhan pro Ostravskou katedrálu. Úžasná zkušenost, setkání se zajímavými lidmi i jejich vyprávění právě i o nových svatovíckých varhanách, ale taky o tom, jak právě pan Gerhard Grenzing se dostal k té varhanařině. Navíc včera večer v rámci festivalu Varhaní léto na Broumovsku krásný varhaní koncert k poctě v předvečer svátku Jana Husa. Takže Patrik zmiňuje, teď žiju varhanami. My děkujeme za tu reakci, žít varhanami určitě je záslužné. Přemýšlela jsem, čím tu zprávu vaše a reakci podpořit. Nemůžeme samozřejmě pustit celou varhaní skladbu, kterou bychom si mnozí vychutnali, ale někdo zase ne, protože to nezapadá do dramaturgie našeho regionálního vysílání, třeba jako na stanici Vltava. Ale napadl mě například Petr Habka a jeho Perimbaba. Tak aspoň touto formou. Krásné odpoledne.

Barimbaba a motiv lásky. V dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. A další písnička, ta už bude pro oslavence, který bude mít narozeniny 13. červencový den. Paní Lenka píše, ráda bych nechala zahrát písničku od kapely Lucie Černý anděle pro Františka, který bude právě 13. červencový den slavit krásné 48. narozeniny. Přeji hlavně zdraví, štěstí a kupu lásky. Lenka z Hradce Králové.

0: kluk.
1: Posloucháte písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Připomínám, že platí dvě pravidla, která je občas dobré připomenout. Nehrajeme pro moderátory, snad z pochopitelných důvodů. Ty písničky nejsou pro nás, ale pro vás, i když je samozřejmě milé, pokud komukoliv z nás napíšete. A nehrajeme do nebe. To je zase ta druhá stránka. Samozřejmě chápeme, že někteří máte smutné období, někdo chce zavzpomínat na rodiče, prarodiče, své blízké, ale je vás opravdu spoustu a ty písničky občas říkáme, nebo často říkáme, by měly být pro radost, měly by rozveselit, povzbudit, takže rádi podpoříme vás, kteří tady jste s námi nějakými veselými melodiemi. To už omlouvám to, co přišlo do redakce a to, co v našem vysílání nezazní, omlouvám se. No ale teď na podporu od Jana Sklatov, který píše, který by chtěl potěšit, povzbudit všechny posluchače a vybral Pokáče, tak ať potěší.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Jsme ve finále poledních písniček od srdce, za 10 minut bude 13 hodin. Pro rodinu Kolískovu zahrajeme Pro potěšení. Písnička bude také k dnešním narozeninám pro kamarádku Jarku Musilovou. Milá Jaruško, chci ti popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, ať ti všechno vychází. To přeje Martina. A je tady pozdrav také pro Jiřího z Hostinného. Písničku posílá Katka.

Nejsem ten typ, co jsou lidi běžně zvyklí, často hlavou proti zdi, nesnáším autority. Jsem puntičkář, co tím štve okolí,

Občas se trefím, občas i minu, rozhoduju se i žít z vteřiny na vteřinu. Stojím si za svým, nechodím s davem, v neklidných vodách se snažím být přístavem, stále bych jen

0: Františka ještě také potěšíme. Pana Františka dal se do rekonstrukce nábytku a poslal nám fotografie, kdy jsem tedy musela smeknout klobouk nad tou jeho zručností. Krásná práce, kdy udělal z křesel, do kterých nešlo sednout, opravdu luxusní nábytek. Tak gratulace, hlavně, že vám to dělá radost, pane Františku, a že vám dělá radost i naše vysílání. Písnička bude od Emy Smetany a Richarda Millera. Pan Petr píše i z Kolína, všem přeje krásný sváteční čas. Děkujeme, zdravíme taky do Jilemnice pana Mirka a dávají o sobě vědět také paní Sylvie, Josef a pan Jiří. Děkujeme.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

Sváteční písničky U srdce končí, uzavřeme je echt sváteční melodii, řekla bych na přání paní Kamily, zaspívá Louis Armstrong Blueberry Hill. Děkujeme, že jste byli s námi a budete snad rádi i dál. Po zprávách už s vámi bude Oskar Hess, který dnes vyspovídá textaře Michala Horáčka. Dobrý poslech a další příjemné chvíle s naším vysíláním přeje Pavla Kindernajová.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Linka na zpracování textilního odpadu v Broumově stále nemá potřebná povolení k provozu. Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale postoupila Anglie a Norsko a dnešek zůstane zamračený s přeháňkami a teplotami nejvýš 23 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Diakonie Broumov stále čeká na spuštění linky na zpracování textilního odpadu za 100 milionů korun. Z textilního odpadu dokáže vyrobit zatím jako jediná na světě izolační stavební desky. Co uvedení linky do ostrého provozu brání, vysvětluje technický ředitel Diakonie Jaroslav Dvořák.
2: Řešíme rekloudaci budovy a zároveň veškeré povolení, které jsou potřeba pro umístění a provozování linky. Konkrétně to jsou protipožární úpravy, úpravy v rámci rekloudace budovy a velká EIA, což znamená nakládání s odpady.
1: Končí festival Loutkářská Chrudim. Nejúspěšnější inscenace 75. ročníku pořadatelé vyhlásí v 15:30 v divadle Karla Pipicha. Přehlídku uzavře koncert Michala Hrůzy v areálu tamního letního kina, který začíná ve 20 hodin. Podnikatelé by si měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
1: V minulosti už se tento typ podvodu a snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil. Teď se podle Jaroše může jednat o další vlnu. Sport. Anglie a Norsko postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale a čeká je v sobotu večer vzájemný souboj. Angličané zvítězili 3-2 na Azteckém stadionu nad domácími Mexičany. Norové porazili 2-1 Brazílii na stadionu v americkém New Jersey. Počasí. Dnešek zůstane oblačný až zatažený, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na horách čekejte srážky četnější. Teploty se budou držet mezi 20 až 23 stupni, na horách mezi 13 až 16. Zafouká mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutnovsku se srazila dvě osobní auta na křižovatce v Bílé Třemešné. Na místě jsou záchranáři, počítejte tam s možným zdržením. A v Jičíně je uzavřená Kukulova ulice u nemocnice. Důvodem jsou stavební práce, které potrvají do konce srpna. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
4: 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí, už nechte dalších průd.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňohu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora, důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci a tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka. Děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý. Jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Hlapkou. To album se jmenovalo V penzionu svět a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, tak ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hlapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden. My jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzion svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Hlapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Karton na odvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: traje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválově kdysi všiml v roce 2005 a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta vlastně neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no, že? Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu. To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně. A pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem byl, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: Vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh, je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě, takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju, jo. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století a měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Hapková představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař. Tak
3: no tak řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no, tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělejte to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Hapka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli, která zvadla.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Tam je fakt těžký se dostat a ona měla hodně bodů a dostala se tam a zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet a moje dcera to musela také hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936 a všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali, no pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že vlastně v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady, jo. Kdo by to byl řekl. A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty Cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? Nejčeši.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, to jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. Jako. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní?

0: přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Hm? Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
0: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, Hlava 22 nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, no. Že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
0: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Tahle se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
0: Děkuju vám za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradečtí hygienici vydali informační brožuru pro organizátory letních táborů. Jedna z Králové dvorských pošt zkracuje otevírací dobu. Tenista Jiří Lehečka bude bojovat s Němcem Zverevem o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. A noc bude oblačná s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Hygienici v Královéhradeckém kraji pokračují s kontrolami letních dětských táborů. Pro letošní sezonu mají aktuálně nahlášeno 250 turnusů, na kterých by se mělo vystřídat přes 13 000 dětí. Pro organizátory táborů vydali hygienici informační brožuru, která má pomoci zajistit bezpečný průběh letních pobytů, vysvětluje mluvčí krajské hygienické stanice Veronika Krejčí.
2: Pro letošní sezónu jsme připravili novou informační brožuru, která shrnuje základní doporučení pro bezpečné stravování na cestách. Je určena vedoucím táboru, pedagogům, organizátorům výletu, ale i rodičům a je volně ke stažení na webových stránkách KHS.
0: Pošta v Legionářské ulici ve dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku dočasně ruší sobotní provoz. Omezení na pobočce začne platit od zítřka a potrvá do začátku října. Česká pošta krok zdůvodňuje provozními důvody. Otevírací doba v pracovních dnech se nemění. Generální tajemník OSN Antonio Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle něj nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se sami řídit. Dodal, že vlády mají rychle jednat, aby vytvořili regulační rámce a že by tvůrci umělé inteligence měli za své počínání nést odpovědnost.
1: Sport.
0: Tenista Jiří Lehečka bude bojovat o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Na centrálním dvorci se večer utká s vítězem nedávného Grand Slamu v Paříži, Němcem Zverevem, a tuší, že soupeř je v dobrém rozpoložení.
3: Určitě se na ten zápas připravím, co na něj budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první Grand Slamový titul už má. A určitě si myslím, že to bude zajímavý zápas a půjdu do toho naplno.
0: O postup do čtvrtfinále si zahrají také další dvě české tenistky. Marie Bousková před chvílí nastoupila proti Belgičance Mertensové a Lindu Noskovou čeká Američanka Kýsová.
1: Počasí.
0: Noc přinese zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později budou srážky ustávat a oblačnost se k ránu začne přechodně protrhávat až na polojasno. Teploty klesnou na 17 až 14 stupňů, na horách na 14 až 10. Zafouká mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku opravují dělníci most na silnici číslo 16 u obce Osek. Kyvadlový provoz tam proto řídí semafory. Omezení potrvá do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pondělí, je svátek, je 6. července a my v Českém rozhlasu Hradci Králové otevíráme dobré odpoledne. To vám přeje i Karel Sladký, krásné sváteční odpoledne. Je toho před námi hodně. Jen v této hodině se společně ohledneme za včerejším hudebním festivalem Police z ulice, který se konal v Polici nad Metují. Nezapomeňte, že pokračuje velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové o parádní let balonem pro dva. Potkat v Královéhradeckém kraji herečku Michalu Badinkovou je radost. Uslyšíte o jejím létu i odpočinku a chybět nebude ani oblíbené zámecké léto. Tak ať se Český rozhlas Hradec Králové v pondělí 6. července pěkně poslouchá z hudby Petr Muk, Václav Neckář, Holky, Pet Shop Boys, Dalibor Janda, Olympic nebo Bee Gees. Český rozhlas Hradec Králové s vámi také online přes hradec.rozhlas.cz. Na náš web přidáváme i sváteční tipy pro vás, pro vaše pěkné odpoledne. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A je to tady, ozvala se znělka, hrajete o let horkovzdušným balonem pro dva, balonové nebe 2. 6. září v Hradci Králové. Někdo poletí i díky Českému rozhlasu Hradec Králové. Máme tu pro vás krásné ceny. A hned zjistíme, kdo se k nám dovolal do soutěže jako první. Komu popřejeme krásné léto. Krásné léto popřejeme vám. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne. Mám taky přeje krásné léto.
1: Kdo je tam, kdo je s námi?
2: Paní Jana,
1: je nějaká dovolená nebo bude dovolená?
2: Teprve bude v srpnu.
1: Co plánujete?
2: Vůbec nic. Jenom takový malý výlety.
1: Odpočinek, pohoda s rodinou, předpokládám.
2: Ano. Ano, ano.
1: Balonem jste někdy letěla?
2: Ne, nikdy. Akorát tam lítejte každou chvíli nad barákem.
1: A šla byste do toho?
2: No, možná jo, no.
1: Let horkovzdušným balonem pro dva rajete, balonové nebe, které bude v Hradci Králové. No ale v tuto chvíli od nás získáváte 2 vstupenky na hrad a zámek Staré Hrady. To je krásné místo, mohu z vlastní zkušenosti jenom doporučit, takže 2 vstupenky jsou vaše, paní Jano. Gratulujeme.
2: Děkuji moc a je to tam moc krásný, už jsem tam byla taky.
1: Už byla také, no tak si uděláte výlet, tam mají celoročně otevřeno a stále něco nového chystají a připravují na hradu a zámku Staré Hrady na Jičínsku v Českém ráji. A třeba vyjde i ten let horkovzdušným balonem, budeme držet pěsti, paní Jano.
2: Dobře, děkuji.
1: Mějte se hezky, krásný taky. Den, krásné odpoledne, naslyšenou.
2: Vám taky, naslyšenou.

0: Hezky za Hradec Králové, pondělní sváteční dobré odpoledne. V Polici nad Metují se včera konal pouliční hudební festival Police z ulice. Šlo o první takovou kulturní akci ve městě. Lidé mohli sledovat veřejnou zkoušku pořádajícího Police Symphony Orchestra a poslouchat další hudební vystoupení pod širým nebem. Koncertovalo se třeba na zahradě místního domova důchodců nebo v Bezděkových sadech. Víc nám o festivalu řekne ředitelka Police Symphony Orchestra Tereza Skalová, kterou zdravím. Paní ředitelko, krásné sváteční odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak vznikl nápad na pořádání festivalu pod širým nebem?
1: Tak my jsme to prapůvodně úplně neplánovali, že z toho vznikne festival. To vzniklo časem vzhledem k tomu, že věkový průměr našeho orchestru je 23 let. Jsme obsazením dost mladí. Napadlo nás přizvat k sobě několik místních kapel, taky mladých, dát jim ten prostor a povedlo se to, bylo to super, takže za to jsme moc rádi.
0: Vydařilo se to včera v Polici nad Metují. A jaký byl zájem diváků, když byste to shrnula, zhodnotila?
1: Musím říct, že možná pro mě to bylo vlastně docela překvapivé, že Bezděkovy sady i park domova důchodců v Polici nad Metují, obě dvě místa byly opravdu plné. Bezděkovy sady vlastně, co jsem se dozvěděla, tak se tam takováhle akce dělá poprvé a ten park vlastně svojí kapacitou naprosto dostačoval a bylo to tam moc příjemné, takže bylo tam lidí opravdu spoustu.
0: Byla to první taková kulturní akce ve městě. Plánujete po včerejšku další ročník?
1: Uvidíme. Mně se to osobně moc líbilo. Každopádně na příští rok v Polici nad Metují máme naplánováno už trošku něco jiného, ale je to pořád zahaleno tajemstvím, takže to dáme určitě dopředu vědět, ale pokud další ročník, tak třeba za 2 roky.
0: A kde mohou lidé vidět další vystoupení Polického symfonického orchestru? To nás ještě zajímá.
1: Tak ráda bych posluchače pozvala na koncert 26. srpna do Adržbachu, kde budeme hrát společně s Tomášem Klusem a s Prago Union.
0: Symfony, orchestra s námi ve spojení. Tereza Skalová, děkujeme, krásné léto, mějte se hezky.
1: Děkuju, nashledanou.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Díváte se na televizi na nekonečné seriály, pak určitě znáte herečku Michalu Baňinkovou, ale nejenom z těch nekonečných seriálů. Potkat Michalu Baňinkovou v Královéhradeckém kraji je, řeknu vám, radost. Z této dámy totiž vyzařuje klid a naprostá letní pohoda. Možná si také říkáte, jak to Míša Baňinková dělá a jak nejraději relaxuje. I na to jsem se jí zeptal.
1: Taky myslím, že ta krása jde zevnitř, nějak z člověka vždycky. Což je důležité se samozřejmě i dobře stravovat a starat se o sebe i zněžku, o svoji pleť, samozřejmě když už jsme po 40 mi dámy, ale snaží se být v pohodě, být na duši, v klidu, takže starat se o nějakou harmonii takovou životní, vyvažovat. Takže když je hodně práce, tak potom se učím i odpočívat. A jde mi to čím dál tím líp.
2: Jak odpočívá Michala Baňinková?
1: Ráda mám přírodu, velmi ráda. My máme pejska, retrievera, teď druhýho už, který má 2,5 roku, takže každý den procházky. A cvičím taky pravidelně a zajímám se o zdravou výživu. A jak když mám volno, tak si normálně dopřeju, že teď jako nebudu uklízet, nebudu něco dělat, nebudu vyřizovat a dokážu si tak sednout a třeba hodinu stavět pucle. Tak to jako mám takovou jako svoji meditaci.
2: A co je ta zdravá výživa, Míšo? Co si pod tím představit?
1: Vlastně hodně zeleniny. Já jsem byla přes 20 let vegetarián, teď už jsem začala jíst maso, je to takových 5 let. Ale víceméně pořád je to nejvíc zelenina. Takže když můžu, tak vlastně v každém jídle mám nějakou tu zeleninku, ovoce a samozřejmě začala jsem víc myslet na bílkoviny, co jsem předtím jako vegetarián úplně nedodržovala a měla jsem hodně chuť na sladký. Takže mi to bylo vysvětleno, že musím doplnit víc proteiny, takže mám ráda i luštěniny, tofu a občas si dám to nějaký to masíčko. Ale i hřeším samozřejmě. Když mám chuť na dort, tak si ho dám.
2: A co to cvičení? Jakému konkrétně se věnujete? Co nejročí?
1: Já když jsem byla dlouho budem šla do takový show, tvoje tvář má známý hlas, tak jsem se potřebovala dostat do formy. A úplně náhodou, ale tak náhody asi nejsou, jsem potkala svoji bývalou kolegyni, která byla tanečnice a která se začala zajímat o výživu a cvičení a je moje sousedka. A říkám, Jani, já tě budu muset navštívit. A ona má takovou tělocvičnu a dělá vlastně cvičení na míru, jak kardio, tak i posilování. A teď ještě děláme, protože jsem měla malý takový úraz, že mi prasnul meniskus, takže cvičím s takovýma gumama, TRX se jmenuje to cvičení, ale i fakt sportovci se díky němu dávají dokupy, takže vlastně díky tomu velmi cílenému a vědomému cvičení s těma gumama se člověk rovná celé tělo. Takže já tak a mám ráda jogu a tak, takže pořád něco nového mám ráda v životě.
2: Udržujete kontakty se Slovenskem, máte tam příbuzné, jak to je?
1: Jasně, moje kontakty jsou velmi pevné pořád, mám tam rodinku, mám spoustu tet a strejdů a spolužáků ze školy a kamarádů z dětství. Mám tam velmi jako silnou vazbu a velice ráda se tam vracím a se všema se pořád stýkám. A když i třeba jako kamarád, jako Zuzka Norisová, se tam přestěhoval na Slovensko, tak si voláme, spolu jsme v kontaktu, takže Slovensko si pořád nesu v srdci.

0: To byly otázky skupiny Olympic. Bee Gees Massachusetts si dáme Marcelu Holanovou Žárlím nebo Vanu Plnou Fialek Hany Hegerové. Český rozhlas Hradec Králové, pondělí 6. července. Po loňském velkém úspěchu vám letos nabízíme v našem vysílání Zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je letos František Kinský, kterému teď předám slovo, aby vás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska. A že jich tady máme.
1: Zámecké léto. Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
2: Vstupujeme do auly zámku.
3: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
2: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
2: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
2: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
2: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
2: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
2: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
2: Na stropě je velká
4: freska. Ta se naštěstí dochovala.
2: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek

0: terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, Kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál.

0: pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Hradce Králové přijel spisovatel a novinář Jan Štifler, tak jsem toho využil. V Českém rozhlase v Hradci Králové, jak dobře víte, vznikla rozhlasová četba z jeho románu Paví hory. Vše je také na našem webu hradec.rozhlas.cz a to byla příležitost setkat se s tímto úspěšným autorem, popovídat si s ním o životě, o jeho tvorbě i o tom, jaké bude jeho léto. Jan má velmi vřelý vztah k východním Čechám, kam se rád vrací. Bude tady letos v létě? I o tom v pořadu, který jsem pro vás připravil a který nabídneme v toto sváteční odpoledne dnes po 17. hodině. Rozhlasová návštěva se spisovatelem a novinářem Janem Štiftrem. Nenechte si ujít mezi 17. a 18. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

lyckas. Ja, det näs. Man var uppe nå fjällek. Man var uppe nå fjällek. Man var uppe nå fjällovi fjällek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

pondělí 6. července s vámi Český rozhlas Hradec Králové, přejeme hezké odpoledne. Co čeká české basketbalistky, to povíme ve zprávách v 15 hodin. Mluvit budeme také o květinové výzdobě na zámku v Opočně a o stavbě bytů v Královéhradeckém kraji. Zpravodajskou relaci nabídneme za 4 minuty. Dobré odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v Divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Legendární violončelista Miša Majský vystoupí v parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. S Majský triem a Karlovarským symfonickým orchestrem provede Haydnův koncert a Beethovenův trojkoncert. Přijďte na novozámecké hudební léto a autogramiádu Františka Kinského 1. srpna. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stavbu bytů v Hradeckém kraji táhnou soukromníci. Květinová výzdoba zůstává na zámku v Opočně i po skončení svátku růží. České basketbalisty čeká klíčové utkání v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa. A noc bude oblačná s přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji byla v uplynulých 4 letech hlavně na developerech a soukromých investorech. Města se snažila připravovat parcely pro budoucí výstavbu. Například Jičín aktuálně prodává pozemky zhruba pro 200 bytů v areálu bývalých kasáren. Hradec Králové si větší bytovou výstavbu slibuje od letos přijatého nového územního plánu. V takzvané severní zóně by mohlo vzniknout 1200 bytů. Krajské město taky začalo s podporou družstevní výstavby. Na zámku v Opočně skončily tradiční svátky růží, při kterých se na vyzdobení interiérů prvního patra použilo víc než 1000 květin. Podle kastelána Tomáše Kořínka budou květiny zdobit zámecké pokoje i v dalších dnech.
4: Zámek je otevřen i dnes, tedy v pondělí, což je trochu mimořádné, protože obvykle v pondělí bývají hrady a zámky zavřené, ale protože je státní svátek, tak je otevřeno a dokonce dnešní interiéry zdobí květinové vazby, protože před 2 dny jsme měli takzvané svátky růží a mnoho z těch vazeb tady v interiérech ještě zůstalo.
2: Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
5: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes. Sport.
2: České basketbalisty čeká klíčové utkání v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa. Pokud s Estonskem Češi nezvítězí o 30 nebo více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny mezi Slovinskem a Švédskem. Češi jistě postoupí v případě porážky Švédska. Zápas Česko-Estonsko začne v Brně v 17 hodin.
3: Počasí.
2: Noc přinese zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami. Později budou srážky ustávat a oblačnost se kránu začne přechodně protrhávat až na polojasno. Teploty klesnou na 17 až 14 stupňů, na horách na 14 až 10. Zafouká mírný jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli opravě povrchu vozovky je na Hradecku uzavřená silnice mezi Hlušicemi a Starým Bydžovem. Objížďky jsou tam značené a skončí 15. července.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Sváteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje 4 minuty po 15. hodině. Hezký den. Malý poetický piknik? Proč ne, když letošní 70. ročník Festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka je ve znamení tématu hostina. Zastavíme se tam. V této hodině zjistíme, kde je rozhlasový stopař Českého rozhlasu Hradec Králové. A co byste potřebovali prodat nebo koupit, tak to ověříme po půl čtvrté, kdy nebude chybět radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové, oblíbená inzertní 7minutovka, ve které můžete nakupovat, prodávat, vyměňovat, něco darovat za odvoz, nebo se třeba zkusit 6. července i seznámit. Bude to na vás po 15. hodině a 35. minutě. V této hodině ale dáme i další tipy, protože je sváteční den, tak vám přejeme hezké chvíle s námi, třeba i z písní skupiny Rangers Láska je věc kouzelná, s Janem Bendigem, Michalem Davidem, Ivetou Bartošovou, Františkem Nedvědem nebo Věrou Špinarovou, ale tuto hodinu otevíráme s Anou K. Noc na zemi. Krásný den, pěkné odpoledne.
6: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Cykloturistika je v Královéhradeckém kraji velmi oblíbená a na kole můžete vyrazit po zámcích na Orlici. Hledáte pohodový cyklový let, který spojí krásnou přírodu, řeku Orlici a hned několik zámků. A vyrazte na trasu z Lípy nad Orlicí do Počtejna, která měří přibližně 18 km a díky nenáročnému rovinatému profilu je ideální pro rodiny s dětmi. Cestou se můžete zastavit na zámku v Častolovicích se zámeckým parkem a zvěřincem, nebo také na novém zámku v Kostelci nad Orlicí, v tamní zámecké kavárně, na pohádkově zdobeném zámku Doudloby nad Orlicí a výlet zakončit v obci Počtejn, kde vás také čeká zámek Počtejn, zřícenina hradu, údolí Vochtánka i pivovar. Navíc velkou výhodou cyklostezky je dostupnost vlakem. A my už za chvíli za naším regionálním stopařem, stopařem Českého rozhlasu Hradec Králové, co dnes vystupoval, uslyšíte za 3,5 minuty.

0: Už určitě víte, že Český rozhlas Hradec Králové má svého stopaře, ten vyráží do terénu po celém kraji a hledá zajímavosti.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Naše letající reportérka Zuzana Boučková je dnes na stopě těm nejzajímavějším příběhům v regionu. Právě teď se nám hlásí živě z areálu zámku v Holovousech u Hořic, kde vrcholí třetí ročník veteránské akce Moto Kavárna. Zuzko, zdravím tě, krásné odpoledne ti přeji.
2: Pěkné odpoledne z Holovou.
0: Jak to na zámeckém nádvoří vypadá, jaká historická auta a motorky nakonec dorazily?
2: Je to tady naprosto skvělé. Celý areál od samého rána neuvěřitelně žije a dokonce ani velký dopolední déšť nikoho neodradil. Organizátoři rodina Hellingerových a paní Šafaříková mi potvrdili, že se tu dnes sjelo na 200 veteránů. Maskot letošního ročníku, nádherný americký Oldsmobile z přelomu 50. a 60. let, tu bezpečně stojí v celé své kráse. Doplnil ho Chevrolet z roku 1930 a opravdové skvosty, jako je například vzácný motocykl Henderson z 30. let nebo Harley Davidson z roku 1936, na kterém jeho majitel dorazil po vlastní ose. Srdeční záležitostí organizátora Jiřího Hellingera je pak Praga RND, nákladní vůz, který mají v živé paměti ještě naši dědové. A samozřejmě nechybí ani nezničitelná Praga V3S, tedy Vejtřaska. Dopoledne také měla úspěch spanilá jízda historických velocipedů a předváděčka historické techniky místních hasičů.
0: Tamní zámecký areál má pro tyto akce určitě neopakovatelné kouzlo. Letošní ročník Moto Kavárny je navíc stylizovaný do amerických 50. a 60. let a slavného muzikálu Pomáda. Jak se tato retro atmosféra promítá do dnešního programu na zámku?
2: Musím říct, že ta atmosféra je naprosto nakažlivá. Hlavním hřebem, na který se tu všichni těšili, byla velká módní přehlídka v režii Ilony Šafaříkové. Modelky se oblékly právě do stylu 50. let a Pomády. Tančilo tu trio dívek ze základní umělecké školy v Hradci Králové a celé se to odehrálo přímo u amerického Oldsmobilu, čím vznikla dokonalá kulisa. V dobových kostýmech se tu navíc producíruje skupina Panstvo Žíželves a pro ty, které zajímá spíš umění, je zde otevřená výstava obrazů s mototématikou Anny Vaculíkové. Také je tu otevřená expozice modelářů a tradičně i výstava historických kočárků.
0: Ráno si nám říkala, že se v Holovousech chystá ještě jedna premiéra. Co se v zámeckém areálu děje právě v tuto chvíli?
2: Máš pravdu, poprvé v historii motokavárny totiž v areálu hraje živá hudba. Pokud mě dobře slyšíte, za mými zády již udeřila do strun hradecká rocková kapela Grado. Všichni návštěvníci se okamžitě začali stahovat k pódiu a nálada je fantastická. Koncert zkrátka běží, lidé se baví a organizátoři z týmu Hellingerovic veteráni už teď vymýšlejí, co zajímavého ukážou na příštím ročníku.
0: A živý report plný energie nabídla Zuzana Boučková. A jenom dodám pro naše posluchače, že naše letající reportérka na místě všechno poctivě fotí, natáčí. Pokud chcete vidět ty nádherné americké veterány a atmosféru z Pomády na vlastní oči, všechno je to na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, na Facebooku, Instagramu, na webu hradec.rozhlas.cz. Předpokládám, Zuzko, že se ještě zdržíš a ještě si něco nafotíš a natočíš.
2: Určitě, samozřejmě kapela Grado mě přitahuje, musím i je nafotit a musím říct, že opravdu mám spoustu nádherných fotek krásných veteránů, takže podívejte se určitě na náš web a sociální sítě.
0: Tak se na Grado těšíme, užij si to, hezké odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Tentokrát to bude repríza cestování světem po stopách Napoleona do Afriky i na Velikonoční ostrovy při rozhlasovém putování s malířem, grafikem a řezbářem Pavlem Matuškou. A představím vám i jeho, jak tomu říkal, smetí ze světa, ve kterém ovšem získal za tvorbu Habaděj ocenění v Japonsku, Kanadě, Belgii i třeba Brazílii, ale nejenom tam. Zamíříme s Pavlem Matuškou, jako obvykle na cestách v pondělí po 18. hodině.

0: Co kdybychom si teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové dopřáli malý poetický piknik? Proč ne, když letošní 70. ročník Festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka je ve znamení tématu hostina? Tak se teď zastavíme v soboteckém městském parku, kde se v letošním tradičním poetickém odpoledni podávaly přednesové jednohubky v režii a dramaturgii Elišky Nedvědové a Lady Blažejové. Ráda tam ochutnávala i Vlaďka Vildová.
1: Ujďte k nám, začínáme tady.
2: Zve Lada Blažejová.
1: Teď bude takový poetický piknik na původně děkanské zahradě, teď je to zahrada za městským úřadem. Začínáme u prostřeného stolu, protože to je startovací festivalový pořad Prostřený stůl a poezie a uvidíme mnoho recitátorů a scénické čtení. A uslyšíme například recitátory z Volkurova Prostějova, třeba Elišku Nedvědovou, nebo scénické čtení Znícení od Ivany Miškové, nebo jsou tady recitátoři z dětské scény, jako je Eliška Chodaničová, nebo Markétka Ulmanová.
2: Čím zpestříte tu naši hostinu?
3: Natálie Kunčíková. Pokusím se dodat jemný podkresk. Zahraju melodie jak filmové, pohádkové, tak i nějaké klasické.
4: Čeká a povytáhne obočí. Neusmívala jsem se na vás a neusmívala jsem se na nikoho druhého. Vůbec na nikoho jsem se neusmívala.
5: Aha. Já se jmenuji Alex Rerich. Já jsem tady byl, když jsem byl sám studentem Filozofické fakulty v Praze. Myslím si, že to bylo v roce 93 a 94 na dvou po sobě jdoucích ročnících.
2: A nastudoval jste tehdy nějaké představení?
5: Ano, my jsme se měli se skupinou studentů recitovat, ale nějak se nám do té recitace nechtělo. A tak jsme využili toho, že pan Miroslav Táborský byl ochoten si nás tu skupinku vzít a on s námi tehdy nacvičil mimo program stvárnění Verichovy pohádky o třech sestrách a prstenu a tu jsme potom hráli v jeho režii na Šolcově statku, ale nebylo to zapojeno do toho hlavního proudu, kde ti lidé se učili recitovat.
2: Vzpomínáte ale rád, vidím vám na očích.
5: Nesmírně rád a jsem hlavně rád, že se mi poprvé podařilo sem dorazit se skupinkou našich studujících. Opravdu si z toho uděláme takový zážitkový týden. Vybrali jsme si představení, recitace, akce, které se tady konají a na ty chceme chodit.
2: Eliško, kdo na tom dalším stanovišti čeká?
6: Budeme mít možnost si poslechnout tři recitátory, kteří jsou ještě v kategorii, že jezdí na dětskou scénu, děti do 15 let.
7: Tak poslouchej, Dášenko, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No, třeba pohádku o psím ocásku.
2: Poetické odpoledne v bývalé děkanské zahradě uzavřela pro mě překvapivě Eliška Nedvědová. Tu knížku mám moc ráda a vlastně to byla první, kterou jsem od Anny Bolové četla. Pak už jsem se trošku víc ztrácela v těch dalších, ale tahle byla výborná.
3: Vlastně moje zkušenost je úplně stejná. Je to první kniha, kterou jsem od Anny Bolové kdy četla. Ten příběh mi přišel natolik silný a fascinující, že jsem se rozhodla z něj udělat koláž.
2: Měli jsme až slzy v očích, protože jsme vzpomínali na své babičky.
3: Právě, že už mám jenom jednoho prarodiče a myslím si, že ta osobní zkušenost je pro mě v tom velmi klíčová. Knížka se jmenuje Do tmy a můj recitační text se jmenoval Lípa malolistá květ.
2: Děkuji a přeji, ať si užijete, pokud tady zůstáváte, Šrámkovou Sobotku.
3: Jo, 70. Já jsem tu zaměstnaná, spravuji festivalové sociální sítě.

0: František Nedvěd, v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Ani dnes v pondělí 6. července nemůže chybět a nebude chybět Radiobazar. Pokud cokoliv potřebujete, dejte vědět.
1: Radiobazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Radiobazar má otevřenou, pokud potřebujete něco koupit, prodat, vyměnit, chcete něco darovat, třeba se zkusit i seznámit, tak máte možnost. Český rozhlas Hradec Králové, krásné odpoledne, Radiobazar, dobrý den.
2: Dobrý den, já vám přeji a měl bych na prodej klece na papoušky a na hlodavce a je to na číslo telefonu 731 347 275. Česká Skalice a přeji vám pěkný den.
0: Pěkný den vám, děkujeme za klece, mějte se hezky v České Skalici, pěkný den. A pokud máte zájem, možná zrovna scháníte nějakou tu klec, 731 347 275 je telefonní číslo na posluchače z České Skalice. Radiobazar zdraví i vás, dobré sváteční odpoledne, dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Já prodám jízdní kolo Favorit pánské a pak ještě jízdní kolo pánské, to není Favorit, a velmi levně na telefonu 728 426 704 Hradec Králové.
0: Hradec Králové. Děkujeme také, nashledanou. Dvě jízdní kola v nabídce pondělního Radiobazaru Českého rozhlasu. Telefonní číslo na pána je 728 426 704. Pokud také něco potřebujete, dejte vědět. Zdravíme i vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, chtěl bych nabídnout autogenní soupravu 2 plus 1 plus hořáky a dráty. A dále bych chtěl nabídnout šporíkovačku do 8 cm řezu na vlastním podložku s vlastním pohonem. A ještě bych chtěl tady truhlářský pomp. Je to Holicko 604 82 73 90. Děkuji, pěkný den.
0: Děkujeme také, pěkný den vám na Holicko. Zdravíme vás. Autogenní souprava, šparíkovačka, také truhlářský pong 604 82 73 90 a jsou to nabídky z Holicka. Radiobazar zdraví i vás. Hezký den, zeslapte si rádio, ať můžete inzerovat.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den.
5: Já bych měl na prodej obrazy, jejich asi 12 různých velkých oleje z pozůstání.

0: Je to telefon je 606 91 81 61 a je to Dvůr Králové nad Labem.
1: A my vás tam zdravíme. Děkujeme za nabídky. Mějte se hezky. Pěkný den. Pokud vás zajímají obrazy, tak něco z pozůstalosti nabízí posluchač a také známky. 606 91 81 61 je jeho telefonní číslo. Kontakt na něj. Radiobazar Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje. Teď prostor pro vás. Dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Já bych prodala babetu 210 dvojrychlostní, je ve velmi dobrém stavu a je plně funkční. Cena by byla 13 500 a bylo by to číslo telefonu 773 109 273 Hronov. Děkuji, na
1: děkujeme. Také dvourychlostní babeta v Hronově 773 109 273 je telefonní číslo posluchačky, která babetu v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové napízala. Ještě máte chvilku, pokud také potřebujete, dejte vědět. Dobré odpoledne, Radiobazar.
3: Dobré odpoledne. Já bych měla, nabízíme k prodeji startovací kliku na traktu, na Tatru 57. No. A bylo by to 731 589 248.
1: Tak ať se někomu hodí, ať se někdo ozve. Přejeme hezký
3: ano,
1: den, nashledanou.
3: Děkuju, vám taky.
1: Pokud by se vám právě taková startovací klika hodila, volejte 731 589 248. A to je z dnešního Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové všechno. Inzerovat můžete po celý týden odpoledne po 15. hodině 35. minutě. Nejen dnešní Radiobazar, ale i Radiobazary z minulých dnů si můžete zpětně přehrát z našeho webu. Český rozhlas Hradec Králové přeje příjemné odpoledne.
4: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Jaká je naše nejbližší hudební sváteční nabídka? Věra Špinarová, píseň svou mi tenkrát hrál. Tak tady je.

Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

Je s vámi dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové. V 16 hodin nabídneme zprávy a po nich Zdeňka Junáka, který bude hostem Humoriády Českého rozhlasu. Ano, i dnes v pondělí 6. července se s námi můžete skvěle bavit. Se Zdeňkem Junákem budete vybírat scénky v hodině plné humoru na přání. Scénky vám budeme nabízet, budete hlasovat formou SMS zprávy anebo zatelefonujete do studia Humoriády už po 16. hodině. A po 17. vás pozvu na sváteční rozhlasovou návštěvu. Seznámím vás s Janem Štiftrem, spisovatelem a novinářem. Člověkem, který má velmi vřelý vztah k východním Čechám, jak uslyšíte v portrétu po 17. hodině. S Janem Štiftrem jsem natáčel, když řeknu toto jméno, tak si asi vybavíte Palíhody. Nabídli jsme právě včera poslední pátou část četby na pokračování z jeho románu. Tak co všechno píše, co má v plánu, jaké bude léto Jana Štiftra, i o tom 17. hodině v pořadu, který jsem s ním připravil. Karel Sladký přeje hezké sváteční odpoledne.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé na Trutnovsku budou kvůli údržbě horkovodu týden bez teplé vody. Hejtmanství hledá nového ředitele záchytky v Hradci Králové. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. A zítřek bude oblačný s přeháňkami a teplotami 25 až 28 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Tisíce domácností na Trutnovsku napojených na soustavu horkovodu Krkonoše společnosti ČES Teplárenská budou od 7. do 14. července bez teplé vody a tepla. Důvodem přerušení dodávek je pravidelná kontrola a opravy rozvodů i dalších zařízení. Teplo pro soustavu vyrábí elektrárna v Poříči u Trutnova. Královéhradecký kraj hledá nového ředitele protialkoholní záchytné stanice v Hradci Králové. Dosavadní ředitel Petr Lochman skončí na vlastní žádost na konci srpna. Přihlášky můžou zájemci podávat do 29. července. Nové vedení bude mít za úkol zajistit stabilní fungování zařízení, které ročně poskytne péči více než 700 klientů, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Od nového ředitele nebo ředitelky očekáváme především manažerské zkušenosti a schopnost stabilizovat provoz zařízení. Zároveň chceme pokračovat v připravovaných investicích do budovy záchytné stanice a zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců.
0: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
3: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou. Sport.
0: Nasazená 21. Marie Bousková do druhého wimbledonského čtvrtfinále nepostoupila. S belgickou teniskou Elis Mertensovou prohrála 2x4-6.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, ráno bude přechodně oblačno až polojasno. Na severu kraje a na horách se odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přehánky. Večer se déšť rozšíří na většinu území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách naměří 16 až 20 stupňů. Čerstvý západní vítr odpoledne a večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině se bude večer měnit na severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na D11 si dejte pozor cestou do Prahy. Na 66,5 kilometru je na vozovce Liška. A se zúženou vozovkou počítejte na silnici 321 mezi Častolovicemi a obcí Libel na Rychnovsku. Důvodem jsou stavební práce na mostu přes řeku Bělou, které potrvají až do konce července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
6: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
5: Ano, začínáme.
1: Humoriáda.

0: Karel Gott, to jsou fámy, první píseň dnešního pořadu humoriádnického a teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat, a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Tak, Martina Hudečková slaví svátek památky ze zesnulých.
2: Ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jaký mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tímhle.
3: To říkám, sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančanej věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bustu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli. Jiřinka Jirásko a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby ji netípala blízko, protože ona říkala, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako tam oni viděli, že něco jako my mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? A já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě seseká na zadek a že to teda bude A tak mu říkám, dědečku, tatínku, představ si, pořád to drží. Yeah. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych se taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku, Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? A říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivoš Moldase, nebo třeba i Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízí mi proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě v hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky. A já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře.
4: Ačko.
3: Dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás, Petr Zerhoty. A přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy. Další telefonát a hlas.
7: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste ho třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B?
8: Páteční odpoledne, přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky,
3: naschánou. Děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, neboť jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co tam, jinýho, že jo?
9: No, tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde, a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: branku,
10: ale
9: zeď no, jak... a dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já si tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností, a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově, a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku, a koukám a tam bylo napsáno rodina Blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to
9: no,
10: tam
9: no,
10: používají?
9: Jako mají rovnou... Jakmile někoho pasujou asi na Blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou
9: tak
10: potom lehnout.
9: Přilehne.
10: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba
5: jednou
3: by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký
3: hřbitov. Ani skladbu vybranou.
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: jsi nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučím všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se škrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně takový nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby, třeba v Brně máme taky krásný, nebo v Třebíči je nádherné, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se losuje.
5: To zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No, no.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
5: ano,
3: tady
5: ano.
3: Bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: Akor, když na podzim opadne to listí, on tak jo, jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal,
3: ano.
5: Takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé 70, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80, tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a
5: mám...
3: A prodlouží ti to do 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, nebo řekl, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Jurákem Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Junák v Humoriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne, to ne. To.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce Dlouhý, Široký, Bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali.
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako, když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne, to ne.
1: A nějakou divokou paruku? Jako
2: divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne, ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem, to bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázně, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem se hrál v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadl.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné k něčemu
2: protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho, jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš, ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako, takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna.
1: Jo,
2: ale
1: jo.
2: Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal narůst vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: To tak připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlokavý, zdravím vás Patriku i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou, díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si... Brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosila bych Ačko a chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No, chtěla bych, jestli budete někdy čas o tý devíti, jak vysíláte, zahrám písničku Večerníček pro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.

0: Bčko?
1: Hrozně rád poslech, ano.
0: Dobře, tak ano. I váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
3: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
2: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
3: Jděte se mnou.
2: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
3: No, svěl, vy jste lahůdka, vztrhuji. S jakou?
2: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
3: No.
2: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
3: Jakého?
2: Distingovaného, vybrané mluvy.
3: Oj.
2: Se smyslem pro domácnost.
3: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
2: Ale já bych se rád seznámil hned.
3: A co pak tak najednou, člověče?
2: Víte, já už čekal tolik let.
3: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
2: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
3: A no to víte, že ne.
2: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
3: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat, jo? Tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no.
2: No
3: co říkáte?
2: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
3: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za 2.
2: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
3: No, tak já jí brinknu, jo?
2: No, moment, počkejte.
3: Ano, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. A, haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
2: Ne, Sýkora.
3: Či Sýkora. Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
2: Ale ne.
3: Sýkora se jmenuje. Jo. A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaký vypadá, jako když neumí počítat do 5. No spíš takovej ňouma to je.
2: Co?
3: No, ňouma, ale inženýr.
2: Proba vás, prosím, diskrétně.
3: Diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
2: No to jsem rád.
0: Úžasná dvojice, Miroslav Homora, Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou, už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
4: nebo
0: zazvonil ti někde nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
4: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
0: No, máš u sebe mobil?
4: Nemám. Mám ho v autě. A takže já když
0: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
4: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
0: no.
4: Byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 €, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 €.
0: Vyjedete v eurech?
4: Ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zase není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu, že ano. Třeba nějaká malá
0: dýka.
4: Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
0: Našel ho pak ten telefon? No.
4: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, haló, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Krista.

0: Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
0: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
0: Vůbec.
1: Ano.
0: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
0: Prostě ten musí žít v krásným, takové v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
0: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení s Francouzi a co se u toho všechno může stát ze silvestrovského kufru. Sabina Laurinová, nabízím proti. To je druhá ukázka. Vyberte si vy 731 800 900, číslo pro SMSky 90 011 04, humor mezera A nebo B. Do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pověste na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefony v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Nojakem.
2: Ještě jednou za zrchlavy a určitě Ačko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdonek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že mýval krásné příběhy se Sedlíkem a Sabínkou. A to už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Miloš Podhůří od Lipských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou V seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: No, já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, tak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Je 23.
7: No co se divíte, každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: No, tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane, tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamací.
6: Když já se cítím takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuálka.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuhovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takový prcek?
6: No nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písnička a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové, teď se věří Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že se srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svou kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Část D11 je možné kvůli opravě v Černošicích u Hradce Králové užívat bez poplatku. Po požáru v Trutnově našli mrtvého, policie vyloučila cizí zavinění. Fotbalisti Španělska a Portugalska se utkají o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. A zítřek přinese mraky, přehánky a teploty 25 až 28 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Po dálnici D11 u Černožic na Královéhradecku můžou řidiči dočasně jezdit bez dálniční známky. Krátký úsek dálnice slouží jako objížďka okolo opravovaného mostu na silnici mezi Jaroměří a Hradcem Králové. Uzavírka místní silnice potrvá až do poloviny prosince.
2: Omezení komplikuje cestu také třem regionálním autobusovým linkám od Náchoda, Trutnova a Vrchlabí. Ty jedou také po dálnici, takže cestující musí počítat se zpožděním při příjezdu do Hradce Králové nebo naopak s dřívějším odjezdem z krajského města. Běžná zastávka v Holohlavech je zrušená a vybrané spoje staví u firmy JIPA. Pro lidi z obce jsou alternativou linky přes Hořiněves nebo vlak ze Smiřic. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Po požáru rodinného domu v Trutnově dnes hasiči našli uvnitř budovy mrtvého. Kriminalisté místo ohledali, nezjistili ale cizí zavinění. Podle mluvčí krajské policie Andreji Muzikantové byla k objasnění příčin úmrtí nařízena soudní pitva. Příčinu požáru ani výši škody hasiči ještě neznají. Dokumentaristka Helena Třeštíková v Karlových Varech uvedla dokument o Báře Bazikové. Portrét jedné z ikon české rockové hudby půjde do běžných kin v září.
3: Chci moc poděkovat především Heleně Třeštíkové za to, že jsem díky tomuhle filmu ji mohla osobně poznat a staly se z nás kamarádky.
4: Řekla Bazikové před zaplněným velkým sálem v hotelu Thermal. Časozběrný dokument sleduje nejen její rockovou a muzikálovou dráhu, ale i osobní cestu ženy a matky.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
4: Silné osobní příběhy na festivalu ocenila taky filmová nadace. Konkrétně scénáře, které se věnují třeba životům novinářky Mileny Jesenské nebo prezidenta Emila Háchy.
5: On nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec a to mě na tom zajímalo.
4: Přiblížil jeden z oceněných Ivan Hubač. Čtyři zkušení i mladí scénáristi si letos rozdělili celkem 680 tisíc korun. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Španělska a Portugalska budou v Dallasu bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Utkání začne v 21 hodin českého času. Ve 2 v noci pak nastoupí v dalším osmifinále mistrovství světa domácí Spojené státy proti Belgii.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, ráno bude přechodně oblačno až polojasno. Na severu kraje a na horách se odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přehánky. Večer se déšť rozšíří na většinu území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20 stupňů. Čerstvý západní vítr odpoledne a večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině se bude večer měnit na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Staré Pace na Jičínsku počítejte s uzavírkou na silnici 284 v ulici Legií. Kvůli opravě opěrné zdi se jezdí objížďkami. Práce potrvají do konce července.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Karel Sladký přeje příjemné sváteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Je pondělí 6. července a v této hodině vám představím Jana Štiftra, spisovatele a novináře. Ten totiž přijel do Hradce Králové na rozhlasovou návštěvu. Právě tady u nás v Českém rozhlase v Hradci Králové vznikla rozhlasová četba z jeho románu Paví hody. Už je také na našem webu hradec.rozhlas.cz. Poslouchat jste mohli vždy v neděli po 18. hodině. No a to byla příležitost setkat se s Janem Štiftrem, popovídat si s ním o životě, o jeho tvorbě i o tom, jaké bude jeho léto. Jan má velmi vřelý vztah právě k východním Čechám. Ostatně podstatná část četby se odehrává v Horním Jelení, kam se také rád vrací. Bude tam i letos v létě, tak i o tom v pořadu, který jsem pro vás připravil v rozhlasové návštěvě, kterou Český rozhlas Hradec Králové nabídne v této hodině za malou chvíli. A ještě předtím si dáme Richarda Millera a pak také Beach Boys. Krásné pozdní letní odpoledne v naší společnosti. Ať se vám návštěva s Janem Štiftrem, spisovatelem a novinářem, moc hezky poslouchá. To vám přeji.

Stvrzuje, že grvce ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
1: Do Hradce Králové přijel Jan Štifter, novinář a spisovatel, který vystudoval kulturní dějiny na Fakultě filozofické univerzity Pardubice. Český rozhlas připravil z románu Jana Štiftra Pavýhody četbu na pokračování, která vznikla právě v Českém rozhlase v Hradci Králové. A tak byla příležitost setkat se s tímto autorem, popovídat o životě, o jeho tvorbě, o tom, co ho těší i jaké bude jeho léto. Jan Štifter pracoval v redakcích Mladé fronty Dnes a Lidových novin. Působil jako šéfredaktor týdeníku Sedmička. Přestože v současné době žije v jižních Čechách, má velmi vřelý vztah k východním Čechám. Proč? I o tom uslyšíte v následujícím pořadu. Připravil ho pro vás Karel Sladký. Ať se vám hezky poslouchá. Spisovatel Jan Štifter je hostem Českého rozhlasu. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jene, možná připomeňte, jaký je váš vztah k východním Čechám.
2: Velmi vřelý. Já jsem studoval v Pardubicích kulturní dějiny, pak jsem nějaký čas studoval v Hradci literární studia. Naše rodina pochází z Horního Jelení u Pardubic. V Pardubicích jsem se ženil, měl jsem tam první byt a takový ty věci, které člověka vlastně asi poznamenají na celý život.
1: A právě ta nejnovější kniha Pavýhody se odehrává v prostředí Horního Jelení, takže to vás ovlivnilo nejvíc?
2: Tady v tom smyslu asi vyprávění mojí babičky, která mě skutečně ovlivnila tím, že jsem začal vnímat a mít rád takový ty starý rodinný příběhy. To byl vlastně každý večer u ní, kdy jsem za ní chodil a říkal jsem babi povídej, jak to bylo tenkrát. Mm-hmm. A pro mě jako kluka narozenýho v roce 84, to bylo skutečně jako zážitkový vyprávění, to, jaký to bylo v těch 30. a 40. letech. Ona pocházela vlastně jako z velmi chudý rodiny, z malého domečku a byl to prostě úplně jiný život.
1: Kolik tenkrát byl babičce, když vám vyprávěl?
2: Babička byla ročník 30, takže mi to vyprávěla někdy kolem roku třeba 95, takže jí bylo nějakých 65. A vlastně pořád nám říkala dokola ty stejné věci a já tím, že mi to pořád říkala dokola, tak jsem potom byl schopný tady tu knížku Pavýhody napsat.
1: Jen a vy jste si dělal už tenkrát poznámky, když to vyprávěla, nebo jste to měl v hlavě?
2: Když mi to vyprávěla jako klukovi, tak jsem to spíš jen tak jako nasával a vnímal a potom někdy kolem roku 2000 jsem vzal i magneťák a nahrál jsem si některé ty věci. Ty jsem si potom i přepsal do takových jakoby jakých lístků. Měl jsem pocit, že s tím chci jednou pracovat. Babička s dědou pak zemřeli někdy po tom roce 2000 a já jsem měl za to, že vlastně neumřeli úplně, protože mi jako trochu z nich zůstalo v tom vyprávění. A chtěl jsem ten příběh, který byl pro mě důležitý, protože je to vlastně příběh naší rodiny a nějakého rodinného hrdinství a vůbec nějaký rodinný identity, příběh jedné rodiny v kontextu východočeského 20. století, tak to jsem chtěl odvyprávět.
1: Vy jste zmínil babičku a myslím, že velký vliv na vás měl i děda.
2: No určitě, já jsem pak o dědovi napsal knížku, ta se jmenuje Partie krásného Rudyho, protože můj děda tvrdil, že vypadá jako Sean Connery, respektive taková lepší verze Seana Conneryho.
1: Vypadal.
2: A trochu jo. A tak jako velmi vzdáleně. A zakazoval nám říkat dědo, tak jsme mu museli říkat krásný Rudy.
1: Pavýhody jsou, jak jste sám řekl, o hrdinství, o příběhu hrdinství vaší rodiny.
2: Pavýhody jsou příběh dvou generací, dvou chlapů. Je to takový chlapský román. Vlastně v té první části je příběhem nebo hlavní hrdinou můj praděda, kterýmu se říkalo Tarzan, protože přepral medvěda. A tam byla taková soutěž někdy ve 20. letech, okolo roku 1920, kdy do Horního Jelení přijel cirkus a byla výzva, kdo přepere medvěda, ten vyhraje spoustu peněz. On měl sílu a chuť vyhrát a vyhrál. A pak je tam příběh mýho prastrýce Jendy, po kterým já se jmenuju. A ten Jenda je narozený tak, že vlastně to jeho mládí dospívání spadá do druhé světové války a on taky má vlastně ambici v podstatě jako nějak zvítězit nad něčím. A tak si jako toho medvěda si volí Němce, nacistický Německo a utíká na Slovensko a tam se potom stává součástí národního povstání. A vlastně vidíme v tom takovýto poselství jako a věc, ke který se my doma pořád vracíme. Takový to, že člověk jako těm věcem musí umět čelit a když něco chce, tak se zatím musí jít.

0: Dichter, spisovatel, je hostem Českého rozhlasu. Nejnovější kniha Paví hody se odehrává tady především v prostředí Horního Jelení, nebo zavede ještě někam jinam?
1: Těch dějových linek je tam několik, jsou to vlastně teda ty dvě období, ale co se týká míst, tak ta knížka se odehrává v Pardubicích, odehrává se v Horním Jelení, odehrává se v Trutnově a v Trenčíně.
0: Jak se dařilo to všechno spojit, zkombinovat?
1: Pro mě hlavně bylo obtížné ty místa jako nasát, protože já jsem měl nasátý Pardubice, kde jsem tam žil, a Jelení, protože tam máme ty kořeny, vracíme se tam celý život, a třeba Trutnov a Trenčín jsem neznal, tak jsem na nějaký čas tam odcestoval, jsem si tam pořídil hotel, nebo pořídil, objednal.
0: Už jsem si říkal. A
1: byl jsem tam, abych ty místa viděl, abych si ty místa zažil, abych si všímal takových drobností. Ono potom, když člověk jezdí po Google mapě, tak si nevšímá toho, jako jak tam fouká vítr v podloubí, nebo jak tam hučí řeka. A to jsou věci, které já jako chci v nich být autentický a opravdový, tak musím je vidět, musím si je osahat.
0: A našel jste tam nějakou linii, která ta místa spojuje nebo přibližuje?
1: Spojuje to pořád linie toho příběhu té rodiny, která tudy prochází, a tak já jsem vlastně de facto tu rodinu stopoval. I tak, že jsem tam mluvil s lidmi, kteří by o tom mohli něco vědět. Prozkoumával jsem archivy, třeba v Trenčíně jsem seděl v archivu, abych zjistil, co všechno tam k tomu našemu příběhu je. Je to taková v podstatě rekonstrukce toho příběhu v románovém podání.
0: Když je člověk malý, tak má jiné vnímání světa, vnímá ten se dětskýma očima, o spoustě věcí nepřemýšlí. Pak třeba s odstupem let, máme 40, pokud se nepletu.
1: Něco přes 40.
0: Tak zase se na to dívá jinak. Když to teď tak zhodnotíte, když jste byl malý, poslouchal ty příběhy, teď s tím odstupem, s tím vším, co jste vyzažil, prožil, změnilo se to vnímání na to třeba, co jste slyšel?
1: Mně se spíš mění asi vnímání jakoby toho vyprávění a těch legend, kdy mám po těch letech, když už tady ty lidi nejsou, dojem, že ty příběhy, které jsem ještě stihnul v podstatě pozbírat, že beru je jako takový jako rodinný dědictví, jako něco, co jsme mohli ztratit, ale my jsme to nestratili. My jsme to zachytili, máme to a můžeme si o tom vyprávět. Mám za to, že vlastně to jsou takové věci, které, když v tu správnou chvíli neuděláte to, že nezastavíte ty lidi a vlastně si nezapíšete to jejich vyprávění, tak potom už není z čeho brát. Ono je to vlastně všetní a obyčejný, pokud to je, ale když to není, tak vlastně najednou je tam ta jáma, ta prázdnota, a už to z toho nikdy nevytáhnete. A tohle mi došlo vlastně až potom v jako dospělosti, jako jaký bylo štěstí, že se mě povedlo dát si a dostat nějaký ty hodiny a dny času tady s těma lidma, kteří už tady nejsou, protože ono potom samozřejmě ten příběh, který si jako nezaznamenáte autenticky, tak potom hrozně mutuje, stávají se z nich hrozný nesmysly. A já mám za to, že ještě jsem vlastně dokázal tím, že jsem teda jako měl ty nahrávky rekonstruovat poměrně věrně.
0: Pro vás je důležité slovo hrdinství, to se tam taky několikrát bude objevovat. Čím to je, že obyčejní lidé bývají nejodvážnější?
1: To je dobrá otázka. A asi na ní neznám, nebo nemám úplně jednoduchou odpověď, ale já bych asi odpověděl tak, že ty hrdinové jsou skutečně jako všude okolo nás, a oni to nejsou jenom hrdinství takový, že člověk musí nutně čelit někomu se zbraní v ruce, ale ono vlastně si myslím, že hrdinství je někdy i být vlastně třeba jenom jako slušnej, nebo vlastně jako projevovat hrdinství takovou jako poctivost. Mám pocit, že ty témata spolu, nebo ty slova spolu taky hodně souvisí v úplně jako obyčejných věcech.
0: A s čím bojuje Jan Stifter? V 21. století.
1: Asi s časem nejvíc, asi jako my všichni tady v té době. Já mám 4 děti a jednu ženu a chci být takový jako, taky jako poctivej v tom všem, a to znamená věnovat se tomu všemu, proto jsem se nadchnul, a to je jak moje práce, tak manželství a rodina.
0: Co považujete vy za největší hrdinství svého života zatím?
1: No asi to, že to zvládám. To, že to zatím jde, a mám pocit, že ještě úplně jako v těch věcech neselhávám, že vím, co chci, a jdu si zatím a snažím se v tom, jako jaký chci být, tak jako chci v tom být opravdovej, autentický.

0: Jan Štifter, spisovatel, je hostem Českého rozhlasu. Pán Výhody, jsou kolikátou vaší knihou?
1: Vůbec nevím. Ono se to hrozně těžko počítá, protože nějaký knížky se napsal sám. Některé jsou povídky, romány, něco jsou odborné texty, nebo třeba rozhovory s pamětníkama. Na něčem jsem pracoval jako spoluautor, pak jsou knížky třeba jako antologie, kde jsem jeden z 20. A co se týká beletrie, těch novel, povídek a románů, tak těch mám za sebou tuším asi 6. A ta Výhody vyšly poprvé v roce 2022, takže to byla asi moje třeba 4. knížka, si myslím.
0: Ta kniha je především vzpomínková. Kde končí, v jaké době, v jakém období?
1: My tam končíme v období Trutnova, to znamená vlastně po druhé světové válce. Tam jsme v období prázdných vil, do kterých přichází noví lidi. Takže končíme někdy v roce 1946, možná 47. Je pravda, že kdybych měl knížku v ruce, tak tady ty věci vím přesně nic, ale jak člověk vlastně od toho textu už poodstoupí, tak tady ty detaily už v hlavě úplně nenosím. Ale je to po druhé světové válce.
0: Kniha je na světě. Na světě je rozhlasová četba. Berete si tu knihu ještě do rukou, čtete si ji ještě, anebo už ne? Protože tam hrozí to, že si člověk řekne, mohl jsem tam přidat ještě toto, tohle jsem mohl.
1: To je přesně ten důvod, proč ty svoje knížky, když je dokončím, tak je odkládám. To teď mám tak třeba, teď dopisuju právě román, který se jmenuje Vltavice. Je to z prostředí Dolní Vltavice, což je Lipno, Lipenská přehrada, zatopený svět, který tam zmizel pod vodou v 50. letech při výstavbě přehrady. A už sám pozoruju na sobě, jak jsem byl vlastně plný toho příběhu, kdy jsem to psal, tak jak už v něm dneska nejsem. Jak se vlastně už tak trošku i nutím do těch revizí, které jsou nutné, protože na tom textu pracujeme v týmu, je tam redaktor, editor, někdo, kdo tomu vlastně jako dává tu péči a on je nakonec v tom příběhu tady v tu chvíli víc než já. Stejně jako mám za to, že dneska vlastně tady jako spousta lidí tady v tomhle tom domě Hradeckého rozhlasu o tom textu ví skutečně jako hodně a já už skoro nic, protože už jsem ho pustil z hlavy.
0: Jan Štifter, spisovatel, hostem Českého rozhlasu.

0: Jan Štifter, spisovatel, je hostem Českého rozhlasu. Vy jste říkal, že rád chodíte do kostela. Mm-hmm. Co je to za kostel? Jaké je to místo?
1: V Horním Jelení, když jsem, tak jsem vždycky v tom zdejším kostele. Dělá mi to dobře. Je to taková ta hodina, kdy člověk je vlastně sám se sebou a srovnává si, jaký je, jaký chce být, jaký je od toho ještě daleko. Z tohohle důvodu já třeba taky rád chodím sem tam, když ne moc často ke zpovědi. Je to taková ta situace zase, kdy si vlastně narovnávám ty představy sám o sobě. Jo, kudy kráčím a jak daleko jsem ještě od toho, abych měl pocit, že se ty věci dělou naprosto správně. Jinak tím, že bydlím v Českých Budějovicích, tak vlastně kostel, který navštěvujeme, tak je buď to v Budějcích, nebo jezdívám do Trhových Svinů, protože už taky nebydlíme jenom v Budějcích, ale jsme rozkročeni mezi městem a chalupou, kterou máme v Novohradských horách, tak buď to vyrážím z těch Novohradek nebo z Budějc.
0: Jan Štifter, spisovatel, je u mikrofonu Českého rozhlasu. Přijel do Hradce Králové, aby nám představil Pavíhody v podobě rozhlasové četby na pokračování. Nakolik jste mohl mluvit právě do té dramaturgie, do toho natáčení?
1: Mohl jsem mluvit, ale nechtěl jsem do toho mluvit. Já mám za to, že tohle je dílo, který vlastně už mi nepatří. A stejně tak to bylo, když jeho český divadlo zpracovalo moji knížku, která se jmenuje Café Grol. Ta se odehrává v prostředí budějovických nevěstinců kolem roku 1920. A bylo to o tom, že taky jsme diskutovali, jako jak moc do toho chci mluvit, jestli to chci i psát. Ale já jsem měl pocit, že já jsem napsal knížku, ta knížka je hotová a oni jsou ty odborníci, ty, kteří rozumí divadlu a udělají to 100x líp, než bych to dělal já, i kdybych se pokoušel. Tady jsme řešili, jestli bych chtěl vstoupit do úpravy toho textu Pavích hodů, protože se hodně krátilo, ta knížka je vlastně několikanásobně delší, než co se vejde do těch dílů, ale já se měl za to, že vůbec bych jako nedokázal s tím textem zase pracovat tak, abych to pokrátil. Už protože nejsem rozhlasák a nevím, co tomu poslechu sedí.
0: Dívám se na dramaturgyni Terezu Mičiakovou, to je právě její úkol. Jak říkáte, něco jiného je psaný text, něco jiného potom ta interpretace v podobě herců, třeba i sami herci řeknou, to je dlouhé, to si musím nějak zkrátit nebo dát
1: do... To se mi taky potom stává, to pak slyším. No. Já mám rozdělat dlouhý věty, takový ty věty, co jdou přes 3 stránky.
0: Koho by měli Pavíhody oslovit?
1: Já doufám, že osloví každýho, kdo má v srdci ten kraj, kterým Pavíhody prochází, ať jsme v Horním Jelení, ať jsme v Pardubicích, ať jsme v Trutnově, protože v těch mých knihách vždycky ty místa hrajou poměrně zásadní roli. Je to o tom, že někdy mám dojem, že vlastně i ty místa jsou postavama toho románu. A tenhle příběh je vlastně příběhem, který se mohl stát skoro v každé rodině. Mám pocit, že se s tím ten vlastně místní čtenář nebo posluchač může identifikovat, protože možná prožil něco podobného.
0: Jan Štifter úspěšně propojuje velké dějiny 20. století s obyčejnými lidskými osudy jedné obce. Bude to léto i v tom Horním Jelení, léto 21. století, ne, které prožijete?
1: Doufám, že jo. My se tam teď chystáme na takový velký rodinný sraz, protože ta naše rodina je tam hodně rozvětvená a jsem tam v kontaktu vlastně jako s tou širší přízní a povídáme si o tom, že bychom se takhle vlastně v té neskutečně velké sestavě, takový té skutečně velké familie tam mohli letos potkat, tak to by bylo moc fajn.
0: Rozdáte jim knížky.
1: Oni už všichni mají, všichni je četli. Já jsem i na základě vlastně Pavích hodů jsem si tu rodinu docela jako hezky rozšířil, protože se mi vlastně ozvali lidi, o kterých jsem jenom tušil, že existují z těch vedlejších našich rodinných větví. I díky tomu jsem získal spoustu dalšího materiálu, spoustu dalších příběhů, protože oni nejenom, že teda knížku četli a vlastně poznali, že to je příběh z jejich rodiny, ale přišli vlastně i s nějakýma dovědkama, doplněníma, s dalšíma příběhama, takže já pořád mám o čem psát a na čem stavět.

0: Jan Štifter, spisovatel, je hostem Českého rozhlasu. Vy v současné době žijete v Českých Budějovicích, jak jste sám říkal, ale cestujete, hodně cestujete. Já si myslím, že ta inspirace musí přicházet sama.
1: Mě vlastně baví poslouchat třeba jenom v kavárně lidi u vedlejšího stolku, který se o něčem dohadují a jsou to takové ty drobnosti, které potom jako člověku někam zapadnou, ale úplně nezapadnou. Ozvou se v tu chvíli, kdy člověk potřebuje a chce něco napsat, tak ta inspirace je vlastně úplně všude. Pro mě taky velká inspirace jsou pamětníci. Já dělám pro několik obcí u nás na jihu, zpracovávám příběhy vlastně babiček a dědečků, zase cizích vnoučat. A chodím za těma lidma proto, aby se pak taky v jejich případě nestalo to, že až se jednou zavře voda, aby se už nevědělo, co se vlastně v těch rodinách stalo. Takže poslouchám, přepisuju, zpracovávám. Takhle jsem vydal několik knížek, jedna se třeba Svinenské století, to má dva díly, to se odehrává v Trhových Svinech, to 20 pamětníků, Budějovické století, to je 10 lidí z Budějic. A to všechno jsou takové věci, které dělám hrozně rád a ze kterých potom odkapávají drobnosti, které nejsou v těch knížkách napsané, ale já si je vlastně šetřím do těch povídek a románů.
0: Přemýšlím, jestli v 21. století ještě chodíte s tím nahrávacím zařízením, s nějakým diktafonem.
1: Anebo dneska máme jednoduše telefony, který to zpracují, ale ono samozřejmě potom ten text, který já naberu nebo který potom zpracovávám, tak je poměrně vzdálený tomu samotnému rozhovoru, protože ty lidi tak různě jako odbíhají, skáčou, k něčemu se vracejí po delší době nebo při dalším setkání, takže já potom vlastně v podstatě konstruuju jakoby novej rozhovor těch materiálů, který jsem od nich dostal. Což jsme se o tom bavili třeba i s Alešem Palánem, že on to má taky podobně u těch svých velkých knižních rozhovorů, že vlastně ono není možný položit diktafon a nechat to přepsat. Takhle jednoduchý to není. Když to má být rozhovor třeba na 20 stránek, tak tam skutečně jako ty věci čistíte, doplňujete, zvažujete každý slovo, jestli je potřeba to tam dát a doplňujete to při dalších zkuskách.
0: Čím to psaní pro vás je? Chcete, aby ty zůstal nějaký odkaz, nebo je to svým způsobem i duševní hygiena?
1: Pro mě to už dneska asi do určitý míry jako řemeslo, ale to řemeslo je spíš to právě ta práce s těma pamětníkama, kdy mám pocit, že vlastně to, co dělám, že už jsem jako pochopil jak na to a zároveň mám pocit, že je to strašně důležitý, protože když tyhle věci neuděláte, tak už je prostě nikdy jako po druhý už je nenaberete, když ty lidi odejdou. Zároveň to psaní románů, jako jsou třeba Paví hody, tak to je to pro mě radost. Je to pro mě situace, na kterou se vždycky těším. Vydávám teď vlastně nový román, mi vychází po 4 letech. A vždycky se na to románový psaní hrozně těším, protože si na to musím udělat prostor v životě a v hlavě. Protože jinak dělám spoustu věcí, sedím na 10 různých židlích, ale potřebuji najednou sedět jako nějaký čas jenom na té jedné židli a to si užívám.
0: V jakém momentě, v jaké chvíli sedíte na té jedné židli, jak často?
1: To se právě děje jenom v tu chvíli, kdy jsem připravený začít psát román a musím se na to najít těch několik měsíců, kdy chci psát jenom to. Teď třeba na té židli budu sedět, na té jedné židli někdy od poloviny září do poloviny října.

0: Vína, protože jsem získal stipendium v Horní Planý u nás na Lipně, kde jsou dva apartmány, kde jeden vždycky po sezóně se nabízí českýmu autorovi a jeden autorovi asi z Bavorska. A já jsem tam vlastně vyhrál to, že tam můžu ten měsíc bejt a psát si. Což znamená pro mě skutečně ten prostor jenom na to autorské psaní. Je super, že jsem hodinu od Budějc, takže tam může za mnou jezdit rodina, kdykoliv potřebuje. I ten apartmán s tím počítá, je tam 6 lůžek, takže naprosto ideální pro naši velkou rodinu. A já kdykoliv budu potřebovat, tak si můžu odjet, ale zároveň tam budu mít ten prostor, klid a čas. A to, že můžu psát v noci, můžu psát ráno, vlastně nemusím se soustředit na ty další židle.
1: Píšete, když chcete, když to přijde?
0: Píšu, když mi to jde. Stává se někdy, že chci psát, ale nejsem schopný, protože ten mozek je zahlcený jinýma věcma. Nebo se mi nejčastěji dobře píše tak, když mám nějaký nápad a v tu chvíli odhrnu ty ostatní věci a věnuju se jenom tomu. Nebo nejčastěji a nejradši píšu mezi svátkama. To je čas, kdy si většinou říkám, že už jsem hrozně unavený z toho všeho a vyšetřím si tam třeba 10 dní na nic a to nic dokážu dělat 2 dny. A potom vlastně jako jsem zjistil, že tam mám zase jako nějaký dny, kdy můžu jenom psát, ale už se cítím třeba víc jako odpočatej a tak píšu. Pro mě nejlepší psaní je takový to, o kterém nepřemýšlím, kdy položím ruce na klávesnici, píšu si, a jako kdyby hrál na kytaru nebo na klavír, on to samo jezdí, člověk o tom nepřemýšlí a ono se to píše samo.
1: Je to psaní právě tím, co vám dává tu energii, tu sílu, u čeho relaxujete ve svém životě?
0: Určitě je to relax. A když poslední době pro mě největší relax je být venku. Jsem byl vždycky městský člověk, který vlastně toužil potom bydlet v tom jako velkém městě. Byl jsem v Praze, v Pardubicích, v Budějcích a teď ale po té 40 se mi ozývá to, že tohle mi vlastně nějak jako stačilo. Proto jsme teďkon víc v Novohradských horách, ve vesnickém domě, než v tom městě, protože jsem zjistil, že to potřebuji. Být s tím psem, vyjít ven nebo s dětma, dostat se na jeden kopec, kterýho vidím ty další kopce a poslouchat jiné věci, než je šumění aut na ulici, tak to šumění stromů mi tady v tu chvíli o něco víc vyhovuje.
1: Rád jsem si povídal se spisovatelem Janem Štiftrem, který nám představil Výhody, ale také nám řekl o životě, o svém vztahu k východním Čechám, o Horním Jelení, kam určitě zdravíme také. Jde co vám popřát? Zdraví, inspiraci a samozřejmě, ať to, co přichází, přichází v pravou chvíli a těší vás i dál.
0: Děkuji, hezký den.
1: Karel Sladký přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

horšie. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Lidé na Trutnovsku budou kvůli údržbě horkovodu týden bez teplé vody. Valná hromada hokejového Mountfieldu Hradec Králové potvrdila odchod Denise Doksanského z představenstva klubu. Tenistka Marie Bousková do čtvrtfinále Wimbledonu nepostoupila a zítřek přinese mraky, přeháňky a teploty do 28 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Tisíce domácností na Trutnovsku napojených na soustavu horkovodu Krkonoše společnosti ČES Teplárenská budou od 7. do 14. července bez teplé vody a tepla. Důvodem přerušení dodávek je pravidelná kontrola a opravy rozvodů i dalších zařízení. Teplo pro soustavu vyrábí elektrárna v Poříči u Trutnova. Poslanec a opoziční zastupitel Denis Doksanský z hnutí ANO definitivně skončil ve vedení hokejového klubu Mountfield Hradec Králové. O jeho odvolání z představenstva rozhodla valná hromada na základě podnětu města, které v extraligovém klubu vlastní poloviční podíl. Novým členem vedení zvolili akcionáři místo Doksanského opozičního zastupitele Petra Nebeského z uskupení Rozvíjíme Hradec.
2: Odvolání Doksanského z představenstva klubu schválili zastupitelé už v dubnu. V květnu pak dali primátorce mandát pro hlasování na valné hromadě. Koalice krok zdůvodnila Doksanského působením ve škole Sion, která podle úřadů postupovala nezákonně při sporech s rodiči o doplatky školného. Doksanský obvinění odmítl a odvolání označil za politickou mstu za jeho kritická vystoupení na jednáních zastupitelů. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: V areálu bývalé Koželužny v Královéhradecké čtvrti Kukleny opravují dělníci historický komín. Město ho chce zachovat jako jednu z posledních připomínek někdejší průmyslové lokality, kterou v budoucnu čeká přeměna na novou obytnou čtvrť. Stavbaři opraví poškozené zdivo i kovové prvky a komín podle statického posudku sníží o 3 metry na výsledných 30,5 metru. Práce za víc než 3 miliony korun mají být hotové na konci listopadu.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková na druhou čtvrtfinálovou účast ve Wimbledonu nedosáhla. S Belgičankou Mertensovou prohrála 0-2 na sety. Jiří Lehečka se večer v Londýně na centrálním dvorci utká s vítězem nedávného Grand Slamu v Paříži, Němcem Zverevem, a tuší, že soupeř je teď v dobrém rozpoložení.
3: Určitě se na ten zápas připravím, co nejdřív budu umět. Všichni moc dobře víme, že tady ty podmínky nejsou jako v Paříži. Ta jeho hra nebude platit tak moc, ale na druhou stranu myslím si, že bude o něco víc uvolněný. Trošku mu spadl kámen ze srdce tím, že ten první Grand Slamový titul už má. A určitě si myslím, že to bude zajímavý zápas a půjdu do toho naplno.
1: O postup do čtvrtfinále právě hraje v Londýně taky Linda Nosková s Američankou Kýsovou.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, ráno bude přechodně oblačno až polojasno. Na severu kraje a na horách se odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přeháňky. Večer se déšť rozšíří na většinu území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20 stupňů. Čerstvý západní vítr odpoledne a večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině se bude večer měnit na severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dělníci opravují na Hradecku most u obce Holohlavy na silnici číslo 33. Objížďka vede přes dálnici D11 a potrvá až do prosince.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Máte naladěný Český rozhlas, je po 18. hodině pondělí a to už jste zvyklí, že posloucháte pořad Na cestách. A my dnes budeme cestovat pomocí, nebo prostřednictvím spíš, obrázků, kreseb, protože mým hostem pořadu Na cestách je malíř, grafik, ale i řezbář. A já musím dodat, i když se bude možná bránit, cestovatel Pavel Matuška. Pavle, vítej.
5: Děkuju za pozvání.
4: O ty vtipy, kreslené obrázky a řezby půjde také, ale my budeme, Pavle, hlavně cestovat. A já, když se teď podívám na přehled, jenom míst, kde si získal za ty své práce kresleného humoru ocenění, tak to už je v podstatě skoro atlas světa, který jsem měl vždycky rád, protože tady čtu Tokio, jsme v Japonsku, tady je Itálie, Francie, Belgie, Lotyšsko, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko. Já dál číst nebudu, protože ten seznam je hrozně, hrozně dlouhý. Možná se zastavím u Brazílie, protože to bude jedna z destinací, kde se pravděpodobně zdržíme. Ty jsi ale vlastně na drtivé většině těch míst, kde jsi získal ocenění za své práce, ani nebyl.
5: No, to máš přesně pravdu. Pouze na dvou místech, která se mě za tu kariéru podařilo se účastnit, to bylo v Belgii, v Knokhajstu v červnu 89, kde jsem přebíral cenu, a potom teď v roce 2016 v italském Trentu.
4: Nicméně tvůj itinerář z tvých cest, to je pozoruhodný seznam. Ani to všechno neprojedem, protože já tady mám takový výpis a to se tedy, vážení posluchači, pořadu Na cestách podržte, protože když budu jenom číst, zase to bude takový zajímavý seznam. Austrálie, Brazílie, Chile, Peru, Mali, Cookovy ostrovy, Markézy, Mauritius, Nepál, Bhútán, Francie, Řecko. No, skončíme. Po písničce se do toho dáme, protože s Pavlem Matuškou nás čeká dlouhé, dlouhé cestování. Zůstaňte s námi.

0: Dozněla první písnička a já jsem naznačil trochu, že možná se odrazíme od té Brazílie. Pavle, Pablo Picasso, to byla asi pro tebe jakási startovací dráha, že jsi měl tvé stvárnění Pabla Picassa, téhleté legendy mezi 220 kresbami z celého světa, to si myslím, že není jen tak.
1: Ano, pořadatel v Brazílii, respektive španělská ambasáda v Brazílii, vypsala, to nebyla ani soutěž, ale taková výzva u příležitosti 50. výročí úmrtí Picassa, jeho portrét nebo karikaturu, lépe řečeno, v tom pravém slova smyslu karikaturu, kterou sice já nedělám, jako kdo zná ty mý portréty, tak ví, že to karikatura není, ale troufnul jsem si poslat příspěvek své stvárnění tváře Picassa a k mému překvapení a radosti byl zařazen právě mezi 220 dalších autorů z celého světa k takové výstavě na tu počest Picassovu.
0: Ale Brazílie je místo, kam ty jsi se nakonec podíval, i když to nebylo v souvislosti s tou tvojí úspěšnou účastí v soutěži. Já mám pocit, že jsi se dostal do Amazonie.
1: Ano, to byla cesta v roce 2009, kdy jsem s kamarádem Liborem Burešem ze Vsetína vyrazil do brazilské části povodí Amazonie, do takzvaného Pantanalu, to je největší mokřad na světě údajně.
0: Počkej, já se musím zeptat, ty máš rád hady?
1: Naopak, jako spolehali jsme na to, že zrovna budou na výletě někde jinde než my.
0: My jsme si vzali kruce a to je veliká pomůcka a ne vždycky v pořadu na cestách takovou možnost máme s hosty u mého mikrofonu. Pavel Matuška totiž má takzvané fotoknihy a my jsme si vzali kruce tu fotoknihu, která má nápis Amazonie a já proto se ptám na ty hady, protože já tady vidím fotografie všech možných těch potvor. Takže jste se jen nakonec s nimi potkali, ne že byli na dovolené.
1: Ano, v Pantanalu jsme byli ubytováni na takové farmě, kde se o nás pár dní pečlivě starali a mimo jiné zážitky vycházkami po hrázích takových těch močálů pro naši představu, nebo po představu posluchačů, asi jako kdybyste šli po hrázi rybníka a kolem vás v té vodě se vyhřívalo desítky, jestli ne stovky kajmanů. Ale oni jsou v klidu, oni spíš utečou, protože vám nevěří, že jim nechcete udělat nic zlého.
0: A ty jsi tomu předem věřil, že budou v klidu, nebo tě přesvědčili až na místě?
1: No, ujistila nás o tom naše osobní průvodkyně, ale přesto jen varovala, jako hlazení nedoporučovala.
0: Takže jste nehladili?
1: Nehladili jsme, to ne.
0: No a ty hadi?
1: A ty hadi, to byla taková možná náhoda. Ten majitel ty farmy na večer přines ukázat v dlani mláďátko hada, který se jmenuje korálovec jihoamerický. Já nejsem absolutně znalec biologie a tak, to nebudu tady nikoho přesvědčovat. Možná, že odborníci by mě hledat s čím vyhnali. Ale zajímavý na něm je, koukám na tu fotečku, může mít takových 25 cm, 30 cm, hubeňoučkej. A zajímavé je to podle slov toho farmáře, který ho odchytil tam někde na dvorku nebo před dveřma, že on se vybarvuje korálovec, čili připomíná opravdu takové ty české korálky navlečené na šňůrce, červená, bílá, černá, žlutá. Takhle se to střídá, prostě nesmírně pestrej, nevím, jak projít zrovna v ty džungli, takhle má zářit místo, aby byl maskovaný. Ale on se vybarvuje do těch pestrých barev od ocasu, od špičky ocasu k hlavě. A teprve, když je celý probarvený a už taky na délku delší tím pádem, tak teprve pak je nebezpečný a jedovatý. Ale jako malý, jako žížalka, tak neškodí.
0: Já mám samozřejmě sebou i u Pavla Matušky v jeho obýváku v Třebechovicích pod Orebem sebou cestovatelský kufřík, na který jste, vážení posluchači pořadu na cestách, zvyklí. Tak já ho teď otevřu, protože to nejde ho otvírat. No a vyndám první rekvizitu a my se dostaneme k tématu, které je u Pavla Matušky s cestováním spojené a zároveň je spojené i s jednou osobností, za kterou se i Pavel Matuška na řadu míst vypravil.
1: No vidím, je to elegantní Napoleonka s emblémem klasickým N s ratolestí. Oblíbeným tématem mých humorných obrazů je často Napoleon v situacích, kterých by ho Francouzi rádi neviděli.
0: Já si vzpomínám na jeden ten obraz. Je to tak, že si to pamatuju dobře, že on si vykračuje se svými spolužáky?
1: Ano, to je jedno z témat. Pohled na čtveřici kluků, jaksi velikosti s růstem. A pohled na jejich záda, kráčejí od diváka a ti tři mají aktovky, tak jak jsme my je nosili ještě za svých dětských let. Žádný batohy, klasická aktovka na přasky. No a Napoleon místo ty aktovky si nese malý vítězný oblouk.
0: A v ruce meč. Já už jsem tu tvoji práci akryl 70 na 90 cm z roku 2015 Napoleonu a spolužáci nalistoval na stránce 55 v publikaci Usmívání číslo 3 Pavla Matušky. No ale to je obrázek. Ale co taková svatá Helena? To musí být pro napoleonologa, když tě tak nazvu, asi místo, kam si potřeboval jet.
1: Dlouhá léta jsme s kamarádem přemítali, když jsme vybírali, kam vyrazit, tak jsem nahodil, no, mně by se líbilo podívat se na místo, kde byl Napoleon odstaven vítěznou Anglií, čili na svatou Helenu. Bohužel jsme zjistili před lety, že tam není letiště, což nás překvapilo, ale věci se vyvíjejí, takže v roce 2017 konečně letiště bylo vybudováno a začalo se tam lítat trošku sice složitě. No a nám se naskytla možnost letos v lednu, bylo to trošku překotné, ale využili jsme nabídky příznivé ceny letenky Praha, Istanbul, Johannesburg, Jamestown na svaté Heleně. A tak jsme se tam konečně vypravili.
0: Jaký to byl pocit být na Sopečném ostrově v jižním Atlantiku, kde se ocitl Napoleon po tom krachu u Waterloo 1815? Je to hostinný či nehostinný ostrov?
1: Dneska je to ostrov hostinný, příjemný, klidný. Na celém ostrově žije kolem 5000 lidí, je tam vlastně jediné město Jamestown a to ostatní osídlení je rozptýleno ve volném terénu. Ale tenkrát to muselo být teda totální odstavení od světových událostí a Napoleon musel být doslova nešťastný.
0: Co tam po něm zůstalo, nebo jak si ho tam připomínají?
1: Hlavním důvodem k cestě na svatou Helenu pro ty lidi, kteří tu cestu podniknou, je návštěva jeho muzea, které je vybudováno z domu, kterému se říká Longhouse, který mu vystavěli Britové a kde také zemřel. A pak druhým místem je takový zákoutí, zátiší v lese, které si sám vybral údajně a kde je dnes tou atrakcí prázdný hrob, v kterém 19 let pobýval, než ho Francouzi vyzvedli a odvezli si ho do Invalidovny v Paříži.
0: Takže to byla svatá Helena, to jsme byli na ostrově v jižním Atlantiku, ale ty jsi byl i na Korzice.
1: Na Korzice jsem byl celkem 4x, poprvé v roce 71 a teď letos trošku taky zase překvapivě se svými synovci v září letošního roku, kdy jsme kopírovali z takového kopiety tu cestu první. No a tím se mě ta posedlost Napoleonem tak uzavřela, takže jsem navštívil tu Helenu i to Ajaccio, kde se narodil, tak budu muset ještě nějak to zpracovat celý do nějaké epopeje jako věnované Napoleonovi.
0: Ale já o tobě vím, že ty si nevozíš suvenýry, ty si vozíš zvláštní předměty. Sám jsi to nazval, když jsme se domlouvali na tom rozhlasovém cestování, že si vozíš smetí z celého světa. Co je to smetí zrovna z Korziky?
1: Především kamení, ale ne jako drobný oblázky, ale jako poněkud slušnější balvan, když to jde, když to ještě unesu.
0: Takže co si z té Korziky, já musím říct, přitáhl v batohu?
1: No tak kromě toho kamení jsem tam zase našel jako před 20 lety železnou nebo ocelovou kouli na hru petang, která je typická pro Francouze. Takže trošku to tak připomíná ty dělové koule, které Napoleonovi na ty hleně určitě chyběly.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dozněla další písnička, my cestujeme s Pavlem Matuškou, výtvarníkem, se kterým sedím v jeho obýváku v Třebechovicích pod Orebem. Mimochodem v domě, ve kterém se i přímo narodil, takže když říkám rodák z Třebechovic pod Orebem, tak je to rodák doslova. My jsme teď byli v Brazílii také, ale další předmět z mého kufříku navodí úplně jinou destinaci. Možná to úplně nekoresponduje. Tohle to je Tatrovka, model, se kterým Karel Loprajs jezdil legendární Dakar. Ale ty máš ten Dakar v Senegalu spojený s něčím úplně jiným.
2: V Dakaru jsme začínali takovou velmi impozantní cestu kusem Afriky, která začínala v Dakaru a končila v Bamaku v Mali. To bylo 1230 kilometrů po železnici. Po železnici v neuvěřitelném technickém stavu.
1: Představ nám takový vagon, takové soupravy, který vyráží z Dakaru na cestu. Ty jsi říkal přes 1200 kilometrů. Kolik hodin taková cesta trvá?
2: Ta cesta trvala kolem 52 hodin. A
1: napadá mě, jezdí se tam na čas?
2: Tam čas není důležitý, protože i ten odjezd byl o 2 dny spožděn.
1: 2 dny?
2: O 2 dny jsme vyrazili později, prostě zřejmě někde museli dodělat kus tratě, nebo nevím, opravdu jsme v Dakaru byli o 2 dny déle, protože vlak nebyl přistaven. A pak jsme vyrazili na velice pitoreskní cestu, ale přežili jsme ji. Vlak byl v technickém stavu, to nechci ani moc popisovat, nebo radši popisovat, ale protože cestou jsme viděli spousty vagónů odklopených do příkopa nebo ze srázu.
1: Takže jste vlastně byli rádi, že jste dojeli?
2: Byli jsme rádi, že jsme dojeli a jenom tak předběhnu, myslím, že 2 roky po této naší cestě, to bylo v roce 2004, tu trať se nepokusili nějak inovovat, prostě není. Slavný expres Dakar Bamako nejezdí.
1: Tak to seš vlastně pamětník něčeho, co už tady není. Já zase se podívám do té tvé fotoknihy, která nám hodně pomáhá. Já tady vidím něco, jako byla stará trouba u babičky a v tom je celé plato vajec. Takže o vás bylo postaráno svým způsobem.
2: Svým způsobem bylo. Bylo tam pivo, to bylo dost důležité, ku podivu i chlazené. A ten servismen občas udělal nějaká míchaná vejce nebo natvrdo, to už si nějak nevybavuju, ale radši jsme toho moc nejedli pro jistotu, jak to známe, že?
1: Prostě máte se i na cestách rádi, to chápu. Ale teď jsem otočil stránku.
2: To je stránka, nebo na které je fotografie z jedné ze zastávek, trošku asi bezejmenných, nebo není důležité, kde to je. Ten vlak zastaví na 1 až 2 a všichni cestující se vyvalí ven, protože na nástupišti je baterie kioskářů, bez kiosku, prostě mají stoleček, na něm umyvadla a všelijaké mísy plné všeho možného, od zeleniny, ovoce až po podezřelé se tvářící uvařené věci. A místní směle všechno konzumují a posedávají a prostě se občerstvují, protože v tom vlaku je opravdu jen to minimum, jako taková jako svačinková záležitost.
1: No ten váš jídelňák vypadá oproti tomu, co si vyfotil, skromně, takže místní konzumují a turisté i Pavel Matuška při takové cestě takovýmhle pitoreskním expresem fotí. Tak to byl vlak, ale přitom mě napadá, čím vším ty jsi cestoval, protože já tady mám v poznámkách, kde jsi sem našel, že jsi se projel i na mule. To bylo v Bhútánu?
2: Ano, v království Bhútán jsme jeden den v rámci toho programu zamířili vzhůru do skal k dračímu klášteru. To je taková známá fotografie, kdy na stěně hory je přilepený takový hnízdo obývané mnichy. No a tam se dá šlapat pěšky, což už tenkrát mě dělalo velkou radost, tak jsem využil nabídky místního takového taxikáře s mulou. A jakože můžu nasednout a že mě tam vyveze. No tak jsem nasedl do mění, že nenapadlo nebo nevšiml jsem si ničeho podezřelého. Jak teprve, když jsem dosedl na hřbet nebo jeho zvířete, tak jsem zjistil, že to sedlo v uvozovkách. tvoří dvě širší prkna, jako střecha domu, jo, jako do večka na levý bok, na pravý bok a na něm deka. No a šli jsme tak přes hodinu volným krokem a po druhý už bych to zažít nechtěl, no.
1: No, když si představím ta prkna a střechu z prken, tak bych radši jel na mule bez sedla, přiznám se. Ale to není jediné zvíře, na kterém ty jsi seděl. Když se vrátíme na africký kontinent, tak Mali a velbloud?
2: Jízda na velbloudu byla taky v rámci programu, protože jsme v rámci té cesty z toho Bamaka, kam jsme dojeli tím nešťastným expresem, pokračovali z Mopti, z města Mopti po řece Niger na takový zase specifický lodici, kde dvě noci, dva dny jsme prostě pluli tiše zvolna se táhnoucím řečištěm, kilometr dva širokým řeky Niger, až jsme dopluli do přístavu, který patří městu Timbuktu, protože Timbuktu nemá vlastní přístav, to je asi 15 kilometrů od tohoto přístaviště. No a z toho Timbuktu jsme pak vyrazili na velbloudech na jedno nocování do pouště, do Sahary víceméně, protože v Timbuktu tenkrát končila asfaltka, cesta asfaltová, která vede podél břehu toho Nigeru. A vzhůru na sever už byl jen písek. Mám takovou fotografii, kdy jednou nohou stojím ještě na asfaltu a levou stojím na saharském písku. A takže zpět k tomu velbloudu. Takže jsme vyrazili, trvalo nám to taky celé odpoledne, než jsme dorazili do tábora takových nomádů, který tam možná kvůli nám za peníze pozujou. Je to taková rodina široká, rozvětvená několik takových stanů. No a ta jízda na tom velbloudu taky žádný zázrak, protože to zvíře jde takovým tím sklátivým krokem a vy mu sedíte vlastně za krkem nebo za tím hrbem a nohama se mu opíráte o zátylek. A to vypadá takhle řečeno jednoduše, ale je to poměrně, když to nemáte natrénovaný, tak je to dost složitý a zvláště, když to zvíře potom kleká, tak jde na přední kolena, takže můžete jít přes jeho hlavu anebo se zašprajcovat za těma jeho ušima. To zas to zvíře nemá rádo a domorodý průvodce, který tak nějako vynadal, že ho trápím, že mu šlapu na hlavu, že no byl to zážitek velký, no a takže zpátky už jsme byli trošičku poučený, takže jsme se drželi srstí a všeho možného, co ten velbloud má na sobě a takže stačilo.
1: Říká cestovatel, výtvarník Pavel Matuška. No Pavle, ty seš docela dobrodruh. Já přidám ještě jeden dopravní prostředek, také živý, protože to už si vůbec neumím představit. To už se přenášíme do Jihoafrické republiky. Já tedy jsem pštrosa viděl mockrát, ale že bych viděl někoho na něm pádit.
2: No navštívili jsme pštrosí farmu nebo takového něco, ale zážitkem bylo to, že nám nabídli možnost se svíst na pštrosovi, jo, protože jsou známi dosti na pštrosech. No, tak mě nenapadlo nic lepšího, než to vyzkoušet. No. Pštros stojí v takovém jako boxu, jako dostihový koně, do Včka, tak z prken udělaný takový Včko. Dva chlapi vám pomůžou si vylíst po takovém žebříčku na toho pštrosa mezi křídla nebo na lopatky. A pak ti jiní dva hoši rozevřou to prkené Včko a ten pštros spíš jako leknutím, nebo aspoň mě to tak přišlo, vyrazí vpřed. No a to jsem, já myslel, že to bude takový lehký klus jako maximálně nebo chůze. A on jel jak čert, to bylo neuvěřitelné a já jsem se bál. Tam sedíte žádný třmeny, nic, žádná úzda. Držíte se jenom kolem jeho krku, osvíráte, no a já jsem osvíral tak, že jsem ho škrtil, že jo, a on začal hejkat, kejhat, takže zase ty černouškové běželi za mnou, ať jim ho neutratím, že ještě s ním mají nějaký asi plány obchodní. No tak to byl zážitek a oběhl jsem takový jedno kolo a jsem rád, že jsem se z toho nezřítil, no, protože chudák, i pro něj to bylo asi dost děsivý zážitek pro toho pštrosa.

0: Cestujeme s výtvarníkem Pavlem Matuškou, cestujeme hodně, hodně exoticky. Já opět sáhnu do kufříku a teď vyndám takové předměty, které jsou lehce přehlédnutelné, ale které všichni znáte, i když se už méně a méně používají. Jsou to prostě známky. Když teď vyslovím Mauritius, tak se asi vybaví jedna z nejznámějších a možná i z nejceněnějších, i když ne nejcennější známka, a to je modrý Mauritius. Viděl jsi modrý Mauritius?
1: Ano, měli jsme tu možnost navštívit muzeum Blue Penny, kde kromě jiného, kde je věnováno prostě celé historii nejen známce, ale i tomu filatelistickému světu. A v takovém speciálním boxu vytvořená správná atmosféra i z takových bezpečnostních důvodů, jako obrazy, některé musí být nasvíceny jenom velmi decentně, spíš jsou potně, tak tady taky vás pustí do takové kukaně, kde dokonce pod zvětšovacím sklem, jakoby mikroskopem, si můžete prohlédnout tyhle ty slavné známky. Oni jsou dvě, modrý Mauritius je modrý a červeno-oranžový je jednopenový. K známkám takovém tom klasickém slova smyslu to má dost daleko, nemá to vroubkování, je to takový střihnutý. I ta rytecká práce nebo výtvarná práce jako nestojí za moc, ale je to legenda. No, takže byly vydány roku 1847 britskou koloniální poštou v počtu pouhých 500 exemplářů a to mělo za následek jejich pozdější astronomickou sběratelskou hodnotu.
0: No tomu věřím, protože když v té době vydali jenom 500 kusů a teď se někde udává, jestli se nepletu, že existuje asi 12 kusů, tak ten modrý papírek nominální hodnoty pouhé 2 pence, tak se vyšplhal hodně, hodně daleko z té své nominální hodnoty. Dělalo to s tebou něco, když jsi viděl ten papírek, anebo to bylo tak trošku, jak jsi možná i naznačil v těch slovech, takové malinko zklamání, že to až tak není nic moc?
1: No, říkáš to přesně. Čekal jsem, že to s člověkem emočně trošku zacloumá, jako když vidíte poprvé třeba originál Mony Lizy, tak tady se tenhle efekt nedostavil. Spíš naopak jakési až zklamání a takový důkaz, že lidi spolknou hledacos, že chtějí být klamání až do skonání světa.
0: To je sarkastický takový popis téhleté rarity, kterou Pavel Matuška popisoval teď v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu jako svůj zážitek, který má spojený s Mauriciem. No, ale když třeba přeskočíme jinam, taková Sri Lanka, já ještě znám do roku 1972 známý název Ceylon, a mě vždycky, když jsem slyšel Ceylon, tak mi vyskočil čaj. Pil jsi na Ceylonu, tedy na Sri Lance, pil jsi čaj?
1: Samozřejmě, čaj je nedílnou součástí od rána do večera a navštívili jsme několik čajoven nebo i plantáží. Každá taková prohlídka končí degustací a když vás dovedou do takového altánu, kde je na stole 20 až 30 kalíšků nebo takových misek a všechno je to čaj a každý ten hrnek má jinou barvu nebo ten obsah, ten nápoj, tak jako je to těžký, jak si ta ochutnávka ztrácí trošku smysl, ale na pohled je to velice hezký.
0: Je to trošku jiný zážitek, ale ty máš z toho ostrova trochu jiný zážitek se zajímavou postavou. Já vidím opět v další tvé fotoknize takovou malou nápovědu, vypadá to skoro jako mnich, proč se ocitl v tvé fotoknize a proč si mu věnoval tolik místa a takovou pozornost? Co je to za postavu?
1: Ano, v rámci prohlídky celé řady klášterů a modliteben na Sri Lance jsme se setkali s jedním mužem, který mohl být mnich, ale já bych řekl, že nebyl, že to byl jen takový asketický zjev sám pro sebe, těžko odhadnout, protože bavit se s ním jsme nemohli, ani by si toho nepřál, protože stál na jednom místě na takové podušce a před sebou měl takovou ručně psanou ceduli, to je místní řeči, ale i anglicky a z toho sdělení vyplývalo asi tak, když to volně přeložím, že žádá, abychom mu nedávali žádné peníze ani jiné dary, že nežebrá, stojí tam proto, že tam chce stát. A on ani se nehnul, prostě šli jsme pak kolem zpátky, byl přesně v tom samém místě.
0: A měl tam dary, nebo tam neměl dary?
1: Skutečně tam nic nebylo, měl jenom zatíženou kamením nějaký takovou tu svou podušku a návštěvníci a kolem jdoucí to zřejmě respektovali a nechávali ho prostě v tom usebrání.
0: Ale pojďme dál k tomu cestování. My jsme zatím vůbec neokusili jednu cestovatelskou součást a to je gastronomie. Protože to je nedílná součást našeho cestování. Já kam přijedu, tam zkouším kávu, ale ty máš zkušenost, myslím si, že je to z Fidži, s nápojem, který sice se píše stejně jako káva, akorát tam chybí ta čárka. Já se obávám, že takový ten pohodový účinek, který mám já spojený s kávou, že ta tvoje kava, se kterou máš zkušenost, asi má trošku jiný.
1: Není to chyba, není to káva, je to českýma písmenkama abecedou.

0: její pitné vody je tam taky dost. Je to takový ráj, a takže kromě drnkání na kytary a podobné nástroje se potřebují trošku dostat do nálady a k tomu slouží právě tenhle lehce opojný nápoj kava. A dělá se z kořene pepřovníku, který vytrhají ze země, usuší, zbaví ho hlíny, já bych řekl částečně jenom, pak ho rozsekají na drobné kousky a louhují ho v obyčejné vodě, jak dlouho, to už po mně nechtějte, ale je toho plný veliký umyvadlo, takový škopek, a ten pepřovník je v nějaký obyčejný látce, jako v punčoše, prostě to visí v tom škopku po nějakou dobu, kterou znají jenom oni, kdy je to akorát už. No a pak v takovém tom stavu, tak jak to je, připomíná to trošku kafe s mlíkem, anebo spíš to druhé, takovou vodu z zednické míchačce, jako kdyby vám nalili. Vypláchnutá míchačka zednická, protože chtě nechtě v puse mezi zuby cítíte tu hlínu, ten písek, z který to vytáhli, že jo, ten kořen. No a pije se to, sedne se do kruhu na takovou velkou igelitovou plachtu. Teď si nejsem jistý, jestli u toho byly ženy. No a ten lavor je uprostřed a takový stařešina nebo děda té rodiny vezme půlku kokosové skořápky, třeba, nebo možná cokoliv jiného, ale je to takový stylový. No a nabere z toho lavoru tu pískově hnědou vodu a bez nějakého dalšího upravování, doslazování nic, jde ten kelímek nebo ten kalíšek z ty kokosové skořápky kruhem mezi těma přísedícíma a každý se napije a dokud to je plný, pak naberou další a zase to jde kolem a tak dlouho, až lehce začnou klimbat a usínat, nebo někdo začne lehce prospěvovat.
1: A ty jsi zpíval nebo klimbal?
0: No, já jsem pozorně snažil zírat a zapamatovat si z toho zážitku co nejvíc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Dozněla další písnička, my cestujeme s Pavlem Matuškou. Já nemohu ale zapomenout ještě na jedno místo, na které bych se s ním rád podíval, a to je místo, které máme spojené s jedním malířem, kterého budete i vy, vážení posluchači, znát. Já ho Pavlu Matuškovi připomenu, protože sáhnu znovu do svého kufříku a vydávám knihu Gauguin na Tahiti a Markézách. Takže Markézy a Gauguin.
2: Ano, jeden z dalších realizovaných nápadů cestovatelských s kamarádem Liborem patřil návštěvě nebo pokusu navštívit souostroví patřící do francouzské Polynésie Markézy. Takovým tažným bodem byl návštěva Atuony, města toho hlavního správního ostrova, kde zemřel francouzský malíř Paul Gauguin. Shodou okolností, aniž bychom si to uvědomili, ta naše cesta časově zapadala do začátku listopadu, čili do Dušiček, a my jsme se v té Atuoně ocitli opravdu v den vzpomínání na zemřelé. Prošmědili jsme ten hřbitov jak za dne, takže jsme objevili hrob Paula Gauguina poměrně takovém rohu hřbitova, trošku zasunutý, trošku jako neopečovávaný nám přišel. No a večer, když jsme tušili a správně tušili, že na tom hřbitově bude živo, budou svíčky, něco bychom mohli vidět, tak jsme tam šli znovu a překvapilo nás, když jsme konstatovali, že na hrobě Paula Gauguina nesvítí vůbec žádná svíčka, jediná květina, tam nebyla nikde nic. Tak jsme chvíli tak rozpačitě kroutili hlavami, když se v tom vynořila skupinka asi 5 nebo 6 dětí, vedená paní, jak se pak ukázalo, jejich učitelkou. A tak jsme se jí zeptali, nebo když ona viděla, že jsme cizinci, tak sama začala vyptávat, proč tam jsme, co tam děláme. A my jsme se jí ptali, kladli jsme jí otázku, aby nám vysvětlila, proč na Gauguinově hrobě nikdo nepoložil svíčku, zatímco na ostatních hrobech domorodci, dá se říct, tábořili, měli tam spoustu jídla, pití, kytary, tiše zpívali, vzpomínali, rozjímali se svými zemřelými, tak u Gauguina nebyl vůbec nikdo a sebemenší výzdoba. A ona přivedla těch 5-6 dětí a mezi nimi nám představila asi 8leté děvče, 8-9 roku jí mohlo být, a říká, to je jedna z pra vnuček Paula Gauguina. A ty děti přinesly takovou květinku a svíčku zapálili. No a vysvětlila nám, že domorodci na toho Gauguina nespomínají rádi, prostě bylo jim tlučeno do hlavy tehdejší misionáři a úřední zprávou Markéz, že to byl zhýralec a děvkař a alkoholík a prostě negativní osoba, která si tam nedělala žádné zábrany, takže tam po něm opravdu zbylo spousta potomků a většinou se za to ty lidi jakoby stydějí. Zatímco tato holčička nebo té učitelce se podařilo rodiče této dívky přesvědčit, že by z toho mohli jakoby těžit v uvozovkách nebo být na to pyšný, hrdý. A ty rodiče svolili k tomu, aby ta učitelka to děvče vedla po stopách svého pra předka.
1: Paula Gauguina. Neuvěřitelné setkání. Pavle, čím je pro tebe cestování? My, když jsme se domlouvali, že budeme spolu cestovat na rozhlasových vlnách, tak ty jsi mi říkal, že ani tak nejsou zajímavé pak možná někdy ty cesty, nebo jak člověk přijede, ale že nejhezčí je to předtím, že se musíš naladit a to těšení. Je to tak?
2: Zřejmě je to tím, že jsme trošku starší ročníky, kdy jsme svá tajná přání, tajné sny spřádali v době, kdy vycestovat do míst, která jsem třeba já měl tu možnost to štěstí navštívit, bylo prostě jenom ve snech, jenom v literatuře, jenom v nějakých dobrodružných filmech. A potom ta skutečnost, kdy najednou jsem věděl, že mám letenku na Markézy nebo na Aljašku, tak ten samotný fakt toho chystání se na tu cestu, toho těšení se byl tak intenzivní, že ne, že by přetlouk vlastní reál, ale stal se nedílnou součástí toho výsledného efektu. A ten návrat z těch končin byl vždycky tím silnější, že jsem měl pocit, že jsem si na ty místa sál, ať to byl Velikonoční ostrov, ať to byly Špicberky, Ohňová země, Tasmánie. O spoustě lokalit jsme se samozřejmě nemohli změnit, ale cestování pro mě byla obrovská priorita celý život. Některé věci jsem si odepřel, ale cestování byla jednička.
1: Co chcete víc slyšet? Jako autor pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Na závěr pořadu, ve kterém hostem byl Pavel Matuška. Takže Pavle, moc krát děkuju za to cestování.
2: Děkuju za pozvání a za možnost zazpomínat.
1: No a za týden se s vámi opět v pondělí mezi 18. a 19. hodinou těší Na cestách Petr Voldán.
3: Of a few songs wherein I spoke of their mystery.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Stavbu bytů v Hradeckém kraji táhnou soukromníci. Trutnovští strážníci testují mobilní kamery pro sledování bezpečnosti ve městě. Tenistka Linda Nosková prošla do čtvrtfinále Wimbledonu a zítřek přinese mraky, občasné přehánky a teploty do 28 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Alena Brantová. Výstavba bytů v Královéhradeckém kraji byla v uplynulých 4 letech hlavně na developerech a soukromých investorech. Města se snažila připravovat parcely pro budoucí výstavbu. Například Jičín aktuálně prodává pozemky zhruba pro 200 bytů v areálu bývalých kasáren. Hradec Králové si větší bytovou výstavbu slibuje od letos přijatého nového územního plánu. V takzvané severní zóně by mohlo vzniknout 1200 bytů. Krajské město taky začalo s podporou družstevní výstavby. Městská policie v Trutnově rozšířila současný kamerový systém o nové zařízení. Na veřejných akcích nebo v problémových lokalitách začne využívat mobilní věž vybavenou 4 otočnými kamerami. Výhody nového zařízení vysvětluje mluvčí městského úřadu v Trutnově Adéla Ščudlová.
4: Největší výhodou nové technologie je možnost rychlého přesunu podle aktuální potřeby, jež může fungovat i v místech bez elektrické přípojky nebo datových tras, protože ji napájejí baterie dobíjené solárními panely. Testovací provoz věže potrvá do konce roku.
2: Filmová nadace ocenila nadějné české scénáristy. V hlavní kategorii získali ocenění Ivan Hubač za scénář dramatu Emil Hácha a Jan Němec za dílo Zoe o náhradním mateřství. Další oceněné scénáře můžou do kin přinést příběhy o životě novinářky Mileny Jesenské nebo vynálezce Oty Wichterleho. Do soutěže letos přišlo nejvíc děl za posledních 5 let, říká vedoucí Filmového centra České televize Helena Uldrichová.
5: Za ten letošní ročník to bylo 125 děl a bylo to tuším od 135 autorů. Ten počet není vůbec malý a výbor opravdu čte všechny scénáře, takže tomu věnuje opravdu několik týdnů svého života. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Madison Keysovou 6-4, 7-6 a postoupila poprvé do čtvrtfinále Wimbledonu. Narazí na Belgičanku Mertensovou, která předtím vyřadila další Češku Marii Bouskovou. Na Jiřího Lehečku ještě dnes čeká v Londýně Němec Zverev.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, ráno bude přechodně oblačno až polojasno. Na severu kraje a na horách se odpoledne vyskytne slabý déšť nebo přehánky, večer se déšť rozšíří na většinu území. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, na severu kraje ke 23, na horách na 16 až 20. Čerstvý západní vítr, odpoledne a večer místy s nárazy kolem 55 km v hodině se bude večer měnit na severozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá až do konce srpna.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Lidé v celé České republice si právě dnes připomínají 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
3: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
2: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A. Upřesní hygienička Marcela Březinová.
5: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
1: Sport.
2: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu, ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami, ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
6: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hára zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí, už nechte dalších průtahů.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhuráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho, platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a že jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To je obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít v tom jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68, přinejmenším, jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako ta, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček, nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No, Richard Miller byl tehdy mladíčkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sprache. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005, od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než tak nějak člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40, no ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách, a on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo, jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo, takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, to
3: už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: Vám to tam potom zahrál
3: no,
2: přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zavzpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který

0: rád vyprávíte?
1: Ani ne. Nebyl nic jiného, než samý příběh tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. On třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. Tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři. Měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku vyselo takový to.
0: To no. Já si ještě pamatuju. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
1: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
0: On byl takový šprýmař.
1: No tak řekněme. No.
0: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
1: Tak
0: to bylo úplně mimo jako.
1: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Protože bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. To bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
0: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
1: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, pleduli, která z

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teď věnujete i v osobním životě třeba po ní nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prolnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France. Byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Tam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mému novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a Boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, kterou udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. A tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? nejčeši.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No a tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte, protože se nedostanou na titulní stránky časopisu, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No, ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje, to popisují různý romány, Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to ten, taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Tahle se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

řekl bych, snad tu schází, snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
5: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiči museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to 2x6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem.
0: Počasí.
1: V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky, kránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové, za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždějte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
6: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rádi, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového, od našeho nejmladšího syna. No a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že a to je pravda toto. Těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No, je to o tom tak.
3: Dědečku je třeba si vážit, dědeček dostane bonboniéru od nás.
4: No tak to nevyslíte vážně, děkujeme.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom abychom to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveřích.
5: Ano.
6: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
5: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává kytiny.
5: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
5: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16. A mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
5: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Ano. Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
5: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam. My jsme tady Vítkováci od války. Takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo. Tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhledali? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo? Od kina
3: cestou jste se
4: minuli. Na náměstí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak to jsem asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Tak to začalo. Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
5: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění a to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
5: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem byla mladá, pane bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No, tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růži krásnou A ona ji nechtěla uteká přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo něco, ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo, já vám tady nesu vaši dceři Heleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo, ku podivu, aniž jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši jak ona sama, jo. Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně Zlatovlásce, že mouchu jsem nepotřeboval, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No, zůstalo u Heleny.
4: Ale to má pokračování, víte, z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově, když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější, vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
3: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
5: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noc, noci?
5: No, některé jo, ano.
3: Co na to rodiče?
5: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
3: A byli jste venku nebo doma?
5: Venku, jsme stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohou, na to ani nemůžu říct.
3: Musíte.
5: Ježišmarja, jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekne, nepršelo, no, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme jí začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř zůstali?
5: Ano. On nešel na autobus do Opavy, jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být. Jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt. Je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
5: No je, však mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla. Jak vypadala?
4: No, moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo. No. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No, ale tak jinak to je za mladá, dneska o tom můžeme akorát žertovat, že jo, no, ale bylo to skutečně tak, jo.
3: Ale vzpomínáme na ty časy, jak to začínalo a zjišťujeme v tomto pořadu, jak vlastně tehdy mladí prožívali lásku. Tak vy jste byli po nocích, vy sám, pamatujete si ten okamžik, kdy jste Heleně třeba poprvé dal pusu, jak jste se cítil, nebo jestli ona se durdila, nebo jak?
4: Raději, ať to řekne sama.
5: Jo, byli jsme spolu v kině, že? No, a on proto, aby se ke mně nějak jako to blíž dostal, tak koupil do lože všechny lístky. Koupil 4. A já jsem se dívala, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
3: Vy jste hledal celou dobu odvahu?
4: Přesně tak. Přesně tak. Jiné? Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale 4 místní lože v kyně, tehdy opravdu koupil. Ale to už jste tam připomněl, vůbec bych si na to ani nespomenul, kdy jsem vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
5: Ano, tak to bylo.
3: A byla pěkná.
5: Já jsem se tak lekla. Že jo? Já jsem se tak lekla, že...
3: Oldřicha nebo že rozsvítili?
5: Že mě chmatnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale nakonec se mu to povedlo, no tak. A už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960. Začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známosti jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
4: Jste se museli rychle rozhodnout?
3: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě. Ale chystali se Velikonoce, my jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše, moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
4: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
3: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
4: Jak ten den svatební vypadal od začátku? Jak jste ho prožívali? Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tedy společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
5: Já jsem byla v životě 2x, 3x v kadeřnictví.
4: A jednou z toho na svatbu?
5: To ani ne. To ne.
4: Kdo vás česal?
5: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
4: Jaké jste měla šaty?
5: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
4: Ne.
5: Jo.
4: Kde jste měli obřad tedy?
3: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli autem, šli jsme pěšky,

0: sprúvode, no, bola to určitá rarita, tak a nevadilo nám to. Byli sme skromní a byli sme chudí, samozrejme, v té době.
1: Co vám hráli, jak ste si vyměňovali prstínky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
0: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny, jo? No já jsem to vzal vážně, já jsem vzal svůj prstýnek a fugi ho na ruku, to šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gol. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná teďka. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
1: Co pusa?
0: No byla, pochopitelně, že byla.
1: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
2: No určitě, seděli tam. No jeho maminka ne, ta vařila, ta byla doma, chystala. Jako tu hostinu, že jo.
1: Vy jste nechal maminku doma?
0: Tak to byla její volba, samozřejmě. No.
2: To. Ona byla taká skromná, nechtěla moc nějak.
1: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů, co bylo?
0: No přesně tak, šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi, protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako k fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
1: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
2: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
1: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
2: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
1: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
2: No, určitě, určitě. Tak pane bože, on byl hrozný. Ten mě furt musel mačka naobjímat.
0: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže už jsem se bavit. No.
1: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
0: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat, a já myslím, že to bylo trefné, že byla dokonce i hezčí než Bardotka.
1: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
0: Do dneška se mi líbí.
2: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a 2 syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A dodnes je teda. Dodnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž 2 naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem, to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A týma autama se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu. Já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem, jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili. A tu lásku vlastně jim věnovali, to se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny a tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdcích mám, furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roku ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, samozřejmě jsem se živil všelijak, i když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkce, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké, a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života. No.
4: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
5: No ano, 100%, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
2: Helena a Oldřich Víchovi žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
2: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni, kam je teď právě Patrik vezme.
3: Ježišmarja.
5: Ježišmarja. Tak to, toto? No tak to teda děkujeme moc. To jsme rádi.
3: To moc děkujeme. To bude kafičko chutnat ještě lépe, jak lépe, jak tam
5: to
3: z toho.
5: Teda.
3: Z toho, že?
4: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme také přivezli.
3: Vážně?
5: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
3: To já mám takovou herku už jenom to radio. Je, to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám dál.
4: Teď v lepší kvalitě?
3: No určitě. To jsem moc ráda teda.
5: To teda.
3: Moc děkuju.
5: Tak moc děkujeme opravdu. To.
4: Budou mít radost?
3: To jsme nečekali teda. To.
5: Takže zdravíme pana Petra, jo, i paní...
3: Carmen. Máme ji hrozně rádi. Taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo, protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
4: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
3: To určitě.
5: Si vzpomeneme, určitě.
3: To určitě.
4: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
3: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
5: No. Ano.
3: Takže to...
4: Tak se to konečně obrátilo.
3: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
4: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
3: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
5: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
4: Co pro vás znamená láska?
5: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal, nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
3: Mně to připadá, že to není obět, to je, ta láska to je to, co člověk, jde to z něho. A není to obět, já se neobětuju, já to chci tak. Já se neobětuju. To tak je.
4: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle, to udělal z lásky.
3: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
4: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
3: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. To ne, my jsme tak zvyklí na sebe. My už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, se říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Tak manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světlé vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo? Tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje. Líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No to ty peníze, jo? Tak to bylo snad samozřejmě. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého učině, tak jí tam přines maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To by jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žádlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne, si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roků zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, když tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel.
3: Já myslel kus nábytku.
5: To z nábytku, no tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany, no.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku. Ježíš Maria. Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otomán, jo? No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si dovedu představit, kdybych tu nedělal, že zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to nemím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, my už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď u vás jehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Zaprvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila, za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud se to takto dá spát, se samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. No, to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let od 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
3: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Po tom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
2: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce. Ambulance přitom zůstanou v provozu.
4: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival a do Karlových Varů míří stále stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku. Upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
5: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno.
1: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami, k ránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě východě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno. U sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154. Zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Perka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století. Kulhánek.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činným.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že?
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička. Nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řezicha, lípa, doubek, bříza, nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale i sa člověk moudrý pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé O a on bez ní jen prosté U. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Inu, tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: A teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka.
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadně.
4: Že já mám hlad.
2: Peterka,
3: co to děláme, mi přinesla večeři?
4: Ta sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba vás
3: dělá. Tady, aby se člověk... Ale prosím tě, teď s tím počkej a dívej se.
4: Když to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: No, že by byla v práci.
3: Prosím tě, do 6:45?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A... Do čeho se převlíkla?
4: No do takového toho, do nedělního, víš.
3: Do nedělního?
4: Jako na pohřeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: A proč šla k holiči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
6: Tati? Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byli v kredenci?
6: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
6: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
7: Vstupenky, prosím. Děkuji.
8: Mileno, tady jsme.
7: Vstupenky, prosím.
8: Zdar. Prosím.
7: Děkuji.
8: Ty jsi byla u holiče, viď?
9: Ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
8: A ty jsi přišla sama?
9: Aha, sama, manžel... Něco?
8: Kouká na fotbal, že?
9: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
8: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
7: Průza, Emil.
8: Dobrý večer, Vondrová.
7: Dobrý večer.
8: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: Je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A tož nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale mimo.

0: Že bys to poslouchal, prosím tě.
1: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
0: No dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: No samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeče.
2: Já tak vás dobrá. Kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
3: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
4: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
4: No, koukej. Tady je bujon. Hovězí. No,
3: když myslíš. Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
4: To bude trvat.
3: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
4: Jo, no. Je tam jen cibule.
3: No výborně, tak ji přines. Ale napřed oloupej.
4: Jo. A taky tatra.
3: Tatra? Co to je?
4: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy. Nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
3: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic zkazit.
4: A už budem jíst?
3: Mirečku, kapeti na karbid. Polivka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
4: Pod fíkus?
3: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
4: To je Jana.
3: Jana?
4: No jo. Ty tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
3: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
4: A s kým šla?
3: S kým by šla sama?
4: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
3: Chceš jednu přes?
5: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
3: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
5: Jak to?
4: No jo, pusinkovali se před baránkem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
5: Nějak to znáš, Bráško.
4: Z literatury, sestro.
5: Jak to, že to mrně už nespí? No. Máma ještě není doma?
3: Není, no.
5: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
3: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřeli.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, ano, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co mrzuté,
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíkem.
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš? Podej mi knížku. No, jako, že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
4: A povedla se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A uhliče byla.
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlapi ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na konce. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Bane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody, hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zlé. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a její to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: rostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já se říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drpali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog a Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, jestli tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale Tak to je vždycky tady, po posledním, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali,
4: platil jste?
2: No ne, že jsme o tom mluvili na koncert.
4: Jo, jo.
2: A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražený a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. Prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají?
2: Jezdím hodně.
4: Jo, takže no. Ve 64 auto a v
2: 65. Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem dřív, nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo?
2: A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior, no to je velký rozdíl, protože vy přece jenom musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku, nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete, no, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
4: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
2: No, ale on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: On vás ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těžší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem.
4: Jo.
2: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený, můj je unavený, už je lidi. No. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad, nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni, takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Jaruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala, jak bych to řekl, no prostě Robert, jakože státní majetek.
1: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven, třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kde bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
0: No tak, jak já říkám, on je to furt stejný, jo. Třeba Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhala s taškama, no. A to je tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, a to už je asi trošku jiný téma. No.
1: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
0: ano, protože
1: kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
0: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v 90. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse a představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natáhal, jo.
1: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kdy opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někdy o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
0: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem zaplatil, tak jsem se rozhodl, že si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít boiler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a najednou třeba potřebujete 10-12 000, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 000, tak je mám.
1: Takže poctivě odkládat.
0: Přesně tak.
1: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření téma.
0: Ještě bych chtěl na závěr, ať nezdržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam i AI, to je taková nepříjemná. Paní, ten, kemu voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatický linkaře, kteří volají a přijím, aby se dovolali.
1: Děkuju.
0: Mně se to díky té pitomy a ji nedaří, tak to je všecko. Děkuji
1: vám. Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své, nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co.

0: Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo, kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem ještě mám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu. Jo, jestli byli od 6 a nejsem je převlíkla, bylo 6:45 a já jsem měla na půl sedmé nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala. No, a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem pak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: a řekněte, to bylo teda. I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně
0: pracovitá. Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak si jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet, já jsem tu rodinu držela, víte, co to je, 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih. Já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život. Jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houževnatost. To je v tom člověku nějaká síla vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla a dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má vydrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá, aby to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala 2 malé děťátka. Ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře. Já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila, atopický ekzém se nedá moc vyléčit a je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou dobrou radu.
1: Já
0: něco
1: povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, takový ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. Že jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
0: voč. Děkuju moc, no, to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili.
1: Prostě.
0: Takže
1: jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju.
1: Zdravím
0: za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý
0: a
1: každou
0: zase
1: noc.
0: Zase zavolejte. Naslyšenou,
1: paní Hudko. Zdravím a děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíli, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařebova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blatné, jestli poslouchá Danuška z Blatné a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Při těch cenách dnešních se toho tabáku je to šílený, že já jsem tak nějak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 tisíc měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 tisíce měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No, Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už jako je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám z těch věcí, co sbírám mnoho a na to už taky není moc prostředků a... Hlavně už taky těch možností, a že teď se nějakých těch věcí taky budu i zbavovat to sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově i klesá, je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 plastik tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka se teda, co nám viděla na oči, jak nám koupila, když měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a že jako, ale spíš tátem byl takový šetřivý, že jsme museli namalit všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to by nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli nebo dali spíš. A ale zase, já říkám třeba, já nevyhledávám, jako já nejlepší třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takovýhle to jde jakoby něco stranou, no.
0: Uhum. Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem v jednu dobu jsem našetřil. Jako moje vyštění, co jsem tenkrát v jedné době, já jsem měl, to se pohybovaly ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim. Ještě to je ten dům na kolečkách.
0: No.
1: Ten tenkrát stál 250 tisíc, když jsem nejděl našetří, no. Dneska to stojí otázka možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A do něčeho mě pak zapadla blbá představa, to mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 tisíc a já jsem je vyměnil ve směnárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
0: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
1: No, já to sbírám, ale spíš se mě lepší tam to, co já nezbírám.
0: Takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete. Ale přesto
1: je hlavně ta záliba je ten tabak, takže to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, než by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastní dýmku, tak ji musím koupit prostě, no.
0: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo zrovna nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
1: Věnovat do muzea, ty moje dýmky bych chtěl dát muzeu. Mm-hmm. Tam vynout.
0: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
1: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
0: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v chudovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teď před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období, to znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces oddlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svojí, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém prostě. Někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný, je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej, ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval již v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře,
0: to
1: že
0: dopadlo?
1: Prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: No.
0: Ale víte,
1: musí člověk prostě si vlastně spojit a dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sám, nebo požádá nějakýho advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne oddlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel postoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, tak plaťte, tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, no, tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená, teda. O tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde.
1: Ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. Mm. Jo, no, prostě, jo, a ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového, to nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Uh-huh. Jo, a nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuju moc za to otevřené povídání, jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říci stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne, drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě jsme, on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo, jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok. A nebo teda dluh, půl roku jsme splaceli jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem už kudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na dovej platy, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, holka, stejně chodíš furt v kalhotek, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu, děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak jste zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíme, ano. Teď tam bydlí.
0: A předpokládám, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím, docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný holkofolko dovolený, ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s vohínkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádný luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pán Bůh.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sedy, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupalištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky a bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrál na žádného primadona, jo prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma, mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměl jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezký prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Daniela z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PT pákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kde na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 dnů a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky naměko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a jeden plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500 korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalezavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuji, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no století, dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když jsi měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci.

0: protože moji rodiče byli už přestárlí a byli důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky do nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A právě, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, že máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 14 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčela. Neměla jsem na to, abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99. roce.
1: Jak to pokračovalo?
0: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak o nejhorší, byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. No, protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
1: no, to byl silný příběh, dojemný.
0: Bylo
1: těžké
0: hlavně jako
1: života.
0: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, jo? Aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě, no, umřel mi táta, jo? Já nechci žít. No. Takže bylo to strašně, strašně kruté. A když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě. A ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odlušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy ji nezachráníte, protože ona nechce být zachráněna.
1: Přesně tak, no, teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku, tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny, jak jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí, tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla.
0: Dokonce jsem to dokopala se mi k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla 38 nebo tak nějak vytvé. A přesto jsem ji udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky prostě neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím, no.
1: No tak máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
0: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání v nejhorším. Jo? Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po 4.
1: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás, ano?
0: Takže odpusťte, že jsem vás takhle zdržela, ale já
1: to vůbec
0: to
1: není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
0: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer a přeji vše dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953, to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila, a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak teď v současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tedy velice pozitivní. Já tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo, jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich na zbyt. Řešil jste to někdy půjčkou, nebo jste byl
1: ne, půjčen? Nikdy, ani haléř bych si nepůjčil, nikdy prostě vůbec, to bych... Nepřenesl přes srdce vůbec tu situaci.
0: Takže vy jste se vždycky uskromnil, opravdu... přizpůsobil, ale nepůjčil.
1: Ano, nikdy bych se nepůjčil. Ani haléř.
0: A jaký máte důvod? Ono v dnešní době to bývá běžné, rozumím, že dříve ne. Co pro vás bylo tou brzdou a strašákem?
1: Co jaký mám?
0: Proč jste si nikdy nechtěl půjčit? Čeho jste se bál?
1: Možná, že z části těch úroků, ale já to mám vrozené, prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Mm-hmm. Nikdy.
0: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
1: Uskromnit se samozřejmě. To není problém.
0: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jakživa jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
1: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
0: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
1: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracel. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo. A na tom jsem nejvíc v životě ušetřil, na tady této situaci.
0: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
1: přesně,
0: ušetříte.
1: Tak říkám, teď za vodou,
0: to je dobře.
1: Za vodou, snažím se těch 20 tisíc měsíčně odložit.
0: To je hezká částka. Mám se ptát, kde berete těch 20 tisíc, nebo ne?
1: Úroky a příjem. důchodový.
0: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře. Taky jste si to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co si všechno zažila, tak alespoň teď máte klid. Tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste si s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště tady na vlnách Českého rozhlasu. Ano?
1: Snažím se aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze v šlupek, všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapčím, jsem nachlazen.
0: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
1: Díky moc, ať se vám taky daří.
0: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán, každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily k šefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš z Klatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. A. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším už z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovic.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit. Nevyskakovali jsme si. Já jsem se snažila to řešit. Vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo, ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke
1: rozumím,
2: starším.
1: Jenom nějak... Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no... on je život otluče a já věřím, že je otluče a docela to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičům. Možná už jim skáčou po hlavě, ale to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá, dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžeme se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdysi dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano, ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přenese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku, ale můžu vám řeknout, že mamka a tátku mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak, tak je to, je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluví nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave, to je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase někdy zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě je s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce. Když jsem si koupil banjo za 1750 korun, měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korunu, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofor byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli. Takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Dobře, lázně ale
1: autokem. Já to řeknu rychle. Tam je vápenatá voda a tam se děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se ani k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká, někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska ta, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě práce šlechtí, přináší peníze, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: No, to mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
0: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince. Když

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho, to už je leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově jako řenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem.

0: Všude vám zamávají i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liják přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých lijáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. A rakouští celníci za Znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvášněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem prosím objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko zabád Hofgastein. Přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, Schluss. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tauerntunnel a Autoverladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla.

0: nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtuť, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzy okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, hrouda cukrlat, to jsou nějaký starý štvrzenky už moulaný.
1: Ty nemáš klíč, viď?
0: Ne, nemám.
1: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
0: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
1: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
0: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden. Aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
1: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
0: No počkej, nemůžeš, přede mnou ses ho dávala do kabelky.
1: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
0: No a kde ji máš?
1: Tamhle.
0: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam no, pod tou dekou?
1: Ano.
0: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
1: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
0: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové je jí vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.

Moučko by se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček Fouských. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem a Líkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další rejče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sípěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: Lindo, Dennis.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl. Kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš. A já umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
4: Víš?
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co? Uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati. Do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek. Ano. Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No. Ovšem, jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, tatuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaperlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky, jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala, žížela až k rybičce, hopla a rybka je na udičce.
4: Jejda nánky pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky, šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tady pravda.
3: Klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je ta vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No, to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, to je.
3: No jo, už se vyšklebuje.
4: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: No má jich plnou kať.
4: A to tedy ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladý muži? 2, 3 kousky nebo víc? 1, 2, jak říkám, 5.
4: Takhle na výzvě jde tvář se jakoby nic.
0: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvín.
4: Ale to vyprávě holubům.
5: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Po chlupce? Já mám 4, kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč, pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
0: Nestydíš, Hurvinku, takhle podvádat jíš.
3: Zbytečně nemluv a pojď.
7: To mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
0: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
0: Třeba ochraněl. Nebo se na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
0: Jej, Danánky, my jsme ale, pojď sem, pojď, tamhle ta tabulka visí.
3: Sláva, to je má záchrana.
0: No, to nebych neřekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
3: Vyprodám.
0: No.
3: No, nazdar. Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Hurvínku.
3: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsem je poznal.
3: Poznal.
5: A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
0: Víš to, Hurvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
0: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
3: La, žížala až krybičce hopla a rybka je na hodice. Kapřilíni, štěky šproty,

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Ach, je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přeci jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Ano, sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku mariánky.
2: Majoránky.
1: Ano,
2: latinsky
1: to taky.
2: Origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvínku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, tu bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na brambory, heč?
1: Jo, takhle, no. No vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili, už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená u táborice.
4: Aha.
1: Dobrý nápad, paní Kateřino.
2: No?
1: Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit,
2: no,
1: že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera.
3: Plápolá, táborej, plápolá, ku jásej.
1: No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se země bude kouřit.
4: Vlese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A vlese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmangote, tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl.
3: No jo. Pojď, Jerry, prosím tebe, pojď.
2: A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já, že zapomněl pan Spejble, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je báminka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jedanánky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: Nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. Vidí, Jeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme, ať si Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťula se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámošky.

0: kde pak? Je, domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka, že ano, taťuldo.
0: Správně. Tak co, chlupte se, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostly.
0: Vidíš, Horvajs, vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejble, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tatí. Ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tatí.
0: Prosím, ta vám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazíci, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale...
3: Co?
0: Vždyť není přesolená.
3: Není.
0: No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá...
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.
3: Yeah.